světem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

kdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, a škoda

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebule,

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, opět po týdnu to máme folková pohlazení. A dnes to bude s kvízem. Celý pořad namíchám z písniček interpretů, kteří mají něco společného. Vaším úkolem je určit, co mají společného. Nemusíte soutěžit nějak vehementně, snažit se někam psát nebo volat. Na konci pořadu si to vyhodnotíme a schválně, jestli na to přijdete. Napovídat moc nebudu, snad jen to, že o úvodní písničku se postará dnes už nehrající pražská kapela Na čas.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes trošku zahalena tajemství, neboť všechny písničky, které si dnes hrajeme, mají jakousi pojící nitku, jednu věc, která je spojuje. A vaším úkolem je uhodnout, o co jde.

Tak už víte, už tušíte. Výběr dnešních písniček není náhodný. V dnešním pořadu skutečně zní písně, které mají něco společného. Tedy folková polazení s malou hádankou. Do tohoto výčtu zapadá i nezapomenutelná skvělá country kapela, která si říkala Neto, tedy Nepřátelé táborových ohňů.

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

Také zpívající basák Žalmanova spolu Petr Novotný patří do dnešního výběru, trošku záhadného výběru písní ve folkových pohlazení. Ne, že bych vás chtěl napínat, ale do konce hodinky nám ještě pár písniček zbývá. Vy máte možnost určit, uhodnout, co všechny písně dnes vybrané spojuje.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: městě spí draci.
1: Nevermore a Kosmonaut. I tahle formace, kterou si nahrajeme příliš často, do dnešního výběru folkových pohlazení rozhodně patří. Zanedlouho si povíme proč. Teď si dovolím pustit ještě něco známějšího.

Co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič.

pouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle, usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svlíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě...
1: Tak co? Povedlo se? Uhodli jste? Celý výběr dnešních folkových pohlazení měl jednoho společného jmenovatele. A to, že všichni interpreti, kteří nám dnes hráli nebo zpívali, jejich jméno nebo název kapely začíná písmenkem N. Slyšeli jsme třeba jaroměřskou skupinu Na pohodu, pražské Na čas, Zuzanu Navarovou, keltské Na ostro, samozřejmě nechyběli Nedvědi, nechyběl Neres nebo Neřeš, jak chcete. Slyšeli jsme i duo Nestíháme, Nevermore a Kosmonaut Nezmarský, jsme slyšeli také samozřejmě Nohavicu. Pokud jste to uhodli, klobouk dolů. Nebylo to, myslím, zas tak těžké a neřešitelné a pokud jste se u toho aspoň trošku zabavili a poslouchali hodinu a byla to pro vás příjemná hodinka, pak mi bylo potěšením. Naslyšenou se u dalších folkových pohlazení příští týden bude těšit Vítěz Trníček. Mějte se.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
1: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
0: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haníčku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: Musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: Tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozrať, prosím, kde jsi brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
0: Dalo
1: šlo
0: se to prokličkovat.
1: To.
0: Tak.
1: Šlo to.
0: Sportovně nadaná, ještě odpočatá Marie se pustí do prvního výběru.
1: No ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem, teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže kdybyste dovolil, já bych ano. S vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, ano. Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo. To
3: ano,
2: jo,
3: já jsem
2: jo.
3: Hned poznal, že jste od novin. Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: No ne, já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Aha, ano, ano. Že to je dělba údělba.
2: Ano, ano. Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. To si počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ne?
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem. Nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se pflek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak to je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Verich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dejí Bčka, nastoupí anekdoty. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslů krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného Medicine Manietu.
5: Medicine Man.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
5: Dobré odpoledne, také vás
4: zdraví. Dvakrát. Já si pamatuju asi před 25 lety nám moderovala sjezd odborového svazu energetiku.
5: Vidíte to?
4: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam v parku.
3: Aha, Marie rozumí všemu.
4: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
5: Ale tak.
3: No tak to je to, hezká
5: takhle
3: vzpomínka,
5: si popovídáme,
3: ne?
5: To je mnohem lepší než nějaký
3: tady je to zábavnější.
5: Suchej podpis.
4: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
3: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
5: Jo.
3: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
4: Já vám děkuju.
3: Díky.
5: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Radková.
5: Dobrý den.
6: Vám, Pavle.
3: Dobrý den.
6: A hlasuji taky pro anekdoty.
3: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
7: Já jsem měl z Prahy 8, dobrý den. Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Aha. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je ale tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte.
5: I vy, milí kolego, naschledanou.
3: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
5: No, už byla chviličku, tak nějakých 5 let.
3: Ale těch chodeb a schodišť.
5: Ono to skutečně
3: oddělení.
5: Bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
3: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu
5: jo,
3: s Janou
5: jo.
3: Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, tady František Kralupy nad Vltavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
3: Dobrý den.
8: Anekdoty ti má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
3: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
5: Děkujeme.
3: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
9: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
5: Dobrý den,
9: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
3: Myslíte pana Horníčka?
9: Ano.
3: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsány s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
10: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
3: Ano, dobrý den.
5: Krása.
10: Zdravím všetky humoriádníky.
5: Díky.
10: Také Pavla.
3: Dobrý den.
10: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
3: Mhm.
5: Já vás taky zdravím.
3: To je na tebe, Marie.
10: Tak příjemné, paní Maruško.
3: Ano.
10: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
3: Že jo.
10: A já bych si vybral pokračování.
3: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
11: Děkujeme.
10: Hezký den přeji.
3: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky? No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
5: Možná se zhroutily spíš než...
3: No se zhroutím z toho. Ne, podíváme se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
5: Dobrý den, slyšíme se.
3: Lukáš?
12: Ano.
3: Ano.
12: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
5: Děkuji.
12: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
3: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme. Děkujeme krásně, naslyšenou.
12: Taky děkuji.
13: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
12: Ano.
13: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
12: Prosím?
13: Kdy procitáte?
12: To je latinsky?
13: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
12: Kde procitáte?
13: Ne, kde, kdy?
12: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
13: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
12: De procitáte,
13: no, procitáte. Kdy vy ráno...
12: A, kdy procitáte?
13: No!
12: Frühlingsrauschen, že ano?
13: Dejme
12: ano, jakmile se probudím.
13: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
12: Hned po procitnutí, před procitnutí.
13: Aha, takže... Po,
12: ano.
13: Popřed, jo. A mezi tím?
12: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
13: Mohu to o vás napsat?
12: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
13: Tak to bude něco od vědy.
12: To bude něco od vědy, jo.
13: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
12: Mám pomalý metabolismus.
13: Stejně se říká, co všecko máte.
12: No, no tak.
13: No jo.
12: A napište, že mám dva, ať mají step.
13: Jo.
12: Jeden rychle, jeden pomalý a je to.
13: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
12: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
13: Tak to máme metabolismus 603, jo?
12: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
13: Fiat, ano.
12: Ale ten Fiat mám doživotně.
13: Jo?
12: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
13: Pochopitelně. Tak to máme ty metabolismy,
12: ano.
13: Jo?
12: Ano.
13: A to se koná kdy? Tedy...
12: No ráno, časně, kolem 11.
13: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
12: Ano.
13: Když jak si procitnete, tak...
12: No tak potom na mě vlítne údržba.
13: Údržba?
12: Údržba, a to mě drhnou čistěji. Myčky.
13: Myčky.
12: Myčky, až po pás a od pasu myči.
13: Myči.
12: A potom myči? Tedy česačky a...
13: Ošněrovačky,
12: šněrovačky na bodky, a šněrovačky a...
13: Oblékačky.
12: A zapínačky, oblékačky.
13: Vazačky jistě na to, že jo?
12: Ano.
13: Ano, samovazačky, tak... A halekačky to...
12: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
13: Jo.
14: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje dokonce už 13. rokem. Vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ač se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečení hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova, tak si vyberte SMS-kou humor mezera B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta. Buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková. Zvědavá, co to bude. Dobrý den.
6: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník, tady je úplný léto.
7: I u nás.
6: Přeji vám krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala píseň očí.
5: No. Jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
6: No, takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepl a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
7: Taky vám, díky.
5: Děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
7: Hezké odpoledne.
8: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
5: Děkujeme, Béčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
7: Haló.
9: Dobrý den.
7: Dobrý den.
9: Tady Tomáš ze Studnic u Hlinska. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
7: Děkujem.
5: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
10: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
5: Zdravím.
10: Paní Redkovou.
7: Také zdravím.
10: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
5: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
11: Dobrý den, Braňo z Martina.
7: Dobrý den, Braňo.
11: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
12: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
5: Máme zapsáno. Díky moc.
7: Děkujem.
5: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to sám o sobě.
13: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl, zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
14: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
7: Já nechci. Kdo
14: by je víc pobavil?
7: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
14: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04 SMS-kou, voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte.

0: odpoledne. Haló?
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, telefonu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pogodové.
0: Výborně, děkujeme pěkně.
2: Děkujeme.
0: Naslyšenou, budeme se těšit.
2: I vám.
0: Podobně. Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
3: Dobrý den, zdraví Ivanovice Nahané.
0: Zdravíme.
2: I vás zdravíme.
3: Pečko. A
0: děkujeme.
2: Děkujeme.
0: A mějte se hezky, naslyšenou.
3: Ahoj.
0: Tak, přátelé, Sandra Pogodová je tady s vámi.
4: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
5: No to byla výborná antikoncepce.
4: Jak? Proč antikoncepce?
5: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
4: Americký kluky?
5: Americký kluky.
4: Jako operka jste tam?
5: Ano.
4: Ano, ano, ještě tak vybavuju.
5: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
4: Ano.
5: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
4: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
5: No americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
4: no.
5: Ten se teďka ženil, teď v létě.
4: Vy jste
5: oni,
4: s tou rodinou?
5: Oni mě zvali, no psali mi mail, oni mě sledujou, no. Články a toto. Bezvadný jsou, že píšou... Vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu hatmatilku naši ne to, oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy,
4: ano.
5: Jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
4: nestarám. A berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně
5: jako,
4: si vás oblíbili.
5: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
4: no.
5: Víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
4: Ano.
5: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
4: Zavazím, ano.
5: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
4: Ano.
5: A opravdu Češi... Oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, řídíte určitě,
4: no,
5: Karle, tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod. Jo?
4: No, máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
5: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
4: Ano.
5: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
0: Tak tolik pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pogodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
2: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
0: To asi
2: tak 180.
0: Ne, jste v té kategorii 180 s Ivanou Chýlkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
2: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré přeju.
0: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
2: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
0: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Most mezi Doksany a Brozany nad Ohří se od října uzavře pro dopravu. Na Technickou univerzitu v Liberci se zapsalo téměř 7800 studentů. Poslanci večer přerušili jednání o nedůvěře vládě, dnes budou pokračovat. Po ránu u vodních ploch čekejte ojedinilé mlhy, přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Řidiči na Litoměřicku se od 1. října, tedy od zítřka, musí připravit na komplikace v dopravě. Pro automobilový provoz se totiž uzavře most na silnici 3. třídy číslo 2472 mezi Doksany a Brozany nad Ohří. Důvodem je výměna povrchu silnice a mostních závěrů.
2: Most zůstane průchozí pro chodce. Podle dopravního podniku Ústeckého kraje budou muset řidiči, včetně autobusových spojů, využít objížďky přes Dolánky, Bohušovice nad Ohří do Brozan nad Ohří. Omezení potrvá do konce října. Z Doksan Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Bezmála 7800 studentů se letos zapsalo na Technickou univerzitu v Liberci. Je to o 800 víc než v loňském roce. Nárůst je na všech fakultách, kromě fakulty umění a architektury. Univerzitě se daří získávat více studentů i navzdory klesající demografické křivce. Informovala o tom prorektorka pro strategii a rozvoj Jana Šimanová. Kvůli velkému množství studentů jsou plně obsazené i vysokoškolské koleje v Harcově. Do konce semestru by se ale lidé na čekací listině mohli umístit. Poslanecká sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi nechali svolat opoziční kluby, zejména kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ke slovu se dostali v prvním dnu převážně koaliční představitelé. Kabinet na plénu obhajoval 2 hodiny premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovéhle zbytečné schůze. To samozřejmě jenom zdržuje tu sněmovnu.
0: Za opozici mluvil zatím pouze předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by měla vláda přijít o důvěru i kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše nebo kvůli tomu, že kabinet zpochybňuje nezávislost soudů. Sport. Hokejisté Liberce prohráli v 6. kole Tipsport Extraligy v Litvínově 4-5 po samostatných nájezdech. Přitom po 15 minut vedli o 3 góly, náskok ale bránili pasivně a to označil za problém útočník Bílých tygrů Radan Lenz.
4: Samozřejmě ten rozjezd té sezony, všichni víme, že nemáme úplně ideální, ale když vedeme 3-0, tak o to víc musíme asi hrabat, aby jsme klidně to 3-0 dohráli a takovýhle výpadky prostě nás srážejí.
1: Počasí.
0: Po ránu u vodních ploch čekejte ojedinilé mlhy. Přes den polojasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách dnes čekejte teploty i do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz na dálnici D6 je za exitem číslo 77 Lubenec ve směru na Prahu kvůli reklamační opravě mostu stále převedený do protisměru. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno na severu Čech vám všem. Je středa, je posledního září. Zítra co? Logicky začíná říjen, že ano, to víme. Co v kalendáři nenajdete jen tak, to vám řekneme už za chvíli v kalendáři. A já k tomu přidám písničky, které nestárnou. Těšte se na Pavla Nováka a na Karla Gotta.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, asi ne, ale určitě máme poslední zářijový den, svátek má Jeroným, je 30. září. Dobré ráno na severu Čech vám všem. Co dál najdeme v kalendáři, to jsem nehledal já, to našel Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Rádiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
4: And Miss World 2006 is...
3: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti.
5: Dobrý večer, vážený a milý Bertíku.
3: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
5: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
3: A já přeju pěkný den.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na šest. Český rozhlas Sever s vámi. Krásný den. Od dneška v Liberci, v Jablonci bude festival Sportfilm. Co všechno uvidíte, kdo všechno Sportfilm navštíví, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A venku je příjemně, aktuálně ty teploty jsou kolem 5 stupňů v Kadani, zase nejtepleji klasicky dnes 14 stupňů nad nulou, takhle po ránu je ve Varnsdorfu. Jaká je dnešní předpověď? Nejvyšší teploty 24 stupňů, po ránu mlhy, přes den polojasno až skoro jasno. Krásný den!
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut půl šestá posloucháte Český rozhlas Sever. Milovníci lyžování z Bystřete do Liberce přijede Alberto Tomba. No ano, Liberec a Jablonec nabídnou v následujících 5 dnech milovníkům sportu a filmu desítky snímků v rámci festivalu Sportfilm Liberec. Mezinárodní přehlídku sportovních filmů navštíví filmaři, sportovci a to právě i italský sjezdař Alberto Tomba. Projekce filmů doplní i další program.
1: 50 filmů bude soutěžit v 6 kategoriích o postup do světového finále v Miláně. Zájem byl ale mnohem vyšší.
2: My jsme začínali nějakých filmech. Oni jsme měli 470 ze 77 zemí světa, ale teď máme rekordní 490 filmů z 94 zemí světa.
1: Říká ředitelka festivalu Renata Balašová. O vítězných snímcích bude rozhodovat 7členná porota.
3: Někdy se stane, že tam je obrovská emoce už daná situací, která se stala, ale je to třeba až moc amatérsky zpracovaný, tak tohle to porovnáváme. Letos teda jsem tam neviděl ani jeden snímek, který by byl jako mírně amatérský. Ta úroveň je strašně vysoká.
1: Vysvětluje jeden z porotců, režisér loňského vítězného snímku Adolf Zika. Jaké snímky budou mít možnost diváci zhlédnout?
4: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme.
1: Pokračuje ředitelka Balašová.
4: Hazel 85, umělecký sportovní film ze zákulisí tragédie, kdy došlo k úmrtí 39 lidí při fotbalovém zápase v Bruselu v roce 1985. Z těch českých neporazitelní, oba Nepelové, jak jim říkáme pracovně. Pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty Bohyně Slávie, těch věcí je opravdu mnoho.
1: Projekce filmů pořadatelé doplnili doprovodným programem.
4: Výstava fotografií z olympiády z Milána z Cortiny, samozřejmě zaměřená na české sportovce. Představíme všechny plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924, Šamony. A nakonec tam máme ještě výstavu filmů oscarových, jsou samozřejmě sportovní.
1: Po skončení festivalu vyjedou nejlepší filmy do dalších měst v rámci festivalových ozvěn. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Sever.

královská píseň Tří králové na Českém rozhlasu Sever. I nadále hezké dobré ráno vám všem. Užívejte dnešního dne. Český stát začne opět regulovat ceny benzínu a nafty. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl od Františka Janačí.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Nákladní nádraží v Děčíně dnes složky integrovaného záchranného systému využijí pro cvičení. Od 9. hodiny dopoledne do zhruba 13 hodin tam budou nacvičovat zásah u vykolejení vlaku s desítkami zraněných lidí. Ceny benzínu a nafty v Česku opět začne regulovat stát. Jejich maximální povolené ceny pro zítřek dnes oznámí na svých webových stránkách. Více ve zprávách. Městská doprava Teplice nasazuje na linky další nové parciální trolejbusy. Podle ředitele společnosti Františka Stožického dnes dopravní podnik představí moderní vozidla na Zámeckém náměstí. Začíná Sportfilm Liberec. Mezinárodní přehlídka sportovních filmů potrvá do neděle. Po zahájení v Praze se program přesouvá do Liberce, do Vratislavy nad Nisou a do Jablonce nad Nisou. Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo u bonusu na dítě. Po ránu čekejte u vodních ploch ojedinělé mlhy. Přes den polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí i ke 24 stupňům, na horách k 19 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 počítejte na Lovosicku mezi 40. a 48. kilometrem s omezením v pruzích. Pokračují tam opravy systému nouzového volání. Omezení platí v obou směrech. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, jak si to ráno zpříjemnit? Třeba tím, že se hezky pozdravíme, takže dobré ráno, nebo že někomu napíšete takhle po ránu zprávu, třeba ahoj, mám tě rád, ahoj, těším se na odpoledne, že se uvidíme. Tak to zkuste, schválně, od koho vám ta první zpráva dneska po ránu přijde. I nadále. Dobré ráno, krásnou středu, písničky, které nestárnou, za chvíli Zuzana Norisová, teď skupina Jelen.

0: severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Odpoledne už si pořádně nahlas řekneme hezké odpoledne i s Alex Minářovou. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Alex a host si budu povídat s onkoložkou a hematoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Co stojí za nárůstem mladých žen s rakovinou prsu? A jsou na to lékaři připraveni nebo stále přetrvává představa, že mladá žena zkrátka nemůže onemocnit? Jak moc se posunul vývoj protinádorové léčby? A hledají pacientky i pomoc na internetu? Poslechněte si nás, začínáme po 13. hodině.
0: Hezký den vám všem, teď ta nejlepší písnička, co může být. The Best. A za chvilku aktuální předpověď počasí.

0: Pěkný den vám všem. Minuta zbývá do 6:15 a já vám můžu slíbit jedno, bude hezky.
1: Počasí.
0: A teď vám to potvrdím, i když teď po ránu místy zima, 4 stupně, dokonce jen 3 stupně nad nulou jsou v Žatci, naopak 7 stupňů máme v Děčíně, dnešní maximální teploty 24 stupňů, bude jasno nebo polojasno, teď po ránu místy mlhy.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 12 minut 6. hodina posloucháte Český rozhlas Sever. Kdo letos vyhraje Superstar, to je zatím ve hvězdách, ale příběh nekončí. Dobré ráno, máme podzim, když se rozhlédnete pod stromy, možná najdete kaštely. Pozor, ty dokážou hotové zázraky. Zbaví vás revma a zařídí štěstí. Více babské rady.
1: Babské rady.
2: Kaštan v kapse přináší štěstí. Kaštany v počtu vašeho věku plus jeden navíc se dávají pod postel. Podle dávné tradice tak mají do jara chránit před nachlazením, revmatem a odebrat z těla negativní energii. A což takhle dát si koupel na revma? Tři lžíce nasekaných kaštanů smícháme se smrkovými větvičkami, množství dvě hrsti, přidáme 3 litry vařící vody a necháme hodinku odpočinout. Poté scedíme a poležíme si ve vaně alespoň 20 minut. Pak honem po duchnu a odpočívat. Opakujte tento postup alespoň 5 dnů po sobě. Jedlé kaštany jsou plné vitamínů a důležitých minerálů. Jak na jejich přípravu? Ponořte je nejdříve do studené vody, slupka povolí, kaštany nasáknou vodu a při pečení se tolik nevysuší. Na vypouklé straně nařízněte slupku do kříže, rozložte je na plech a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska jsem byl docela po ránu unaven, moc nevyspalý, tak když jsem jel ve 4 ráno do Ústí, přemýšlel jsem, že se zastavím u pumpy a dám si kafe, ale nakonec jsem dojel. Já vám ostatním samozřejmě přeji šťastné cesty. Před námi zprávy v celou. V Zákupech se příští rok změní provoz pošty, přesune se na Radnici. Podrobnosti už za chvíli. Teď vzpomínka na 60. léta.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Město Ústí nad Labem zajistilo skalní bloky u Vaňovského vodopádu. V zákupech na Českolipsku se příští rok změní provoz pošty, přesune se na radnici. Senát projedná vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Po ránu u vodních ploch ojedinile mlhy, přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Skalní svah u Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem je po dokončení zhruba 6 týdnů trvajících zajišťovacích prací bezpečnější. Město nechalo odstranit zvětralé části, volné kameny a nevhodnou vegetaci a také nechalo ukotvit nestabilní bloky. U paty svahu je teď nově ochranný val a plot. Práce přišly na více než 1 milion korun a zahrnovaly také opravu kamenných zídek podél přilehlé stezky. Informoval o tom v úterý mluvčí města Marek Lukinič. Pošta v zákupech na Českolipsku bude od února příštího roku fungovat v režimu Pošta Partner. Oznámilo to vedení města na svém facebookovém profilu. Pošta dosud sídlila v bývalém klášteře. V novém režimu se přesouvá přímo na radnici. Podle vedení města je změna výhodou.
3: Nové prostory na radnici budou zařízené novým nábytkem a vybavením, takže budou komfortnější pro personál i zákazníky. Nová otevírací doba pobočky bude stejná jako na městském úřadu, tedy každý všední den od 8 ráno. Město navíc plánuje vybavit pobočku bezbariérovým přístupem. Za zákup Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Senát dnes projedná vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Každý rok zůstane nevyřešených přibližně 10% případů. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. Podle předkladatelky návrhu, senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL, to nestačí. Podobný návrh projednává i poslanecká sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Dnešní schůze Senátu je poslední před doplňovacími volbami. Evropská komise navrhne odklad nových pravidel pro dovoz fosilních paliv. Na jednání unijních ministrů energetiky v Dublinu to řekl eurokomisař pro energetiku Dan Jengersen. Takzvané metanové nařízení mělo původně platit od ledna příštího roku. Nová legislativa má zavést přísnější pravidla pro emise metanu při těžbě a dovozu ropy a plynu do Evropské unie. Skupina států v čele s Českem ale žádá odklad. Eurokomisař Jengersen naznačil, že jim Evropská komise vyhoví a navrhne odložení pravidel o jeden rok. Sport. Čeští fotbalisté nestačili v Lize národů ani na dalšího favorita. Po Chorvatsku podlehli v pražském Edenu také Anglii, tentokrát 0-2. Další utkání čeká český tým v sobotu v Ovědu proti letošním mistrům světa ze Španělska.
2: Počasí.
1: Po ránu čekejte zejména u vodních ploch ojedinile mlhy. Přes den bude polojasno až skoro jasno. Teploty mezi 21 až 24 stupni. Na horách čekejte teploty i do 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 stojí na 60. kilometru ve směru na Prahu porouchané nákladní auto. Dejte pozor na silnici 1/27 mezi Velemyšlevsí a exitem dálnice D7. Na vozovce leží podle řidičů několik ztracených předmětů, včetně části OSBD desky. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Možná jste si to všimli, teda určitě, pokud jste řidiči, že letos se hodně opravovaly silnice. Ty hlavní opravy už máme za sebou Ale vrátíme se k tím. Budu se vás ptát, která silnice ve vašem okolí by potřebovala opravit jako sůl, které opravy na silnicích vás letos nejvíc zdržují nebo zdržovaly a jak daleko jste je museli objíždět, u jaké uzavírky jste fakt ztráceli nervy. Tak dneska po 9. takové řidičské téma, zatím šťastnou cestu, už teď můžete psát maily na dameraj@rozhlas.cz a dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Jana Kratochvílová, teď Václav Neckář.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 6. hodině. Hezký den plný smíchu vám přeji. Posledního září máme 30. září. Svátek má Jeroným, všechno nejlepší. Je středa a já vám přeji, abyste se nikdo z vás nedostal do naší krimi historky. Více teď Petr Beran.
1: Krimi historky.
2: Na Žatecku se někdo rozhodl, že obyčejná krádež kabelu je příliš malý podnik. A tak z haly jedné firmy zmizelo 150 metrů měděného kabelu, rovnou navinutého na cívce v hodnotě skoro 500 000 korun. Jenže samotná cívka nebyla žádný drobeček. Vážila přes tunu. Pachatel proto potřeboval trochu větší logistiku a podle policistů si předem objednal nákladák, kterým cívku odvezl. Policisté začali pátrat a nakonec se dostali na stopu 37letého muže ze Žatecka. Při prověřování našli část ukradeného materiálu, dokonce přímo u něj na pozemku. Muž se ke krádeži přiznal a kriminalisté ho obvinili, takže tentokrát mu za krádež hrozí až 5 let vězení.
1: Krimi historky.

0: Ve čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Já vás za chvilku pozvu na pohádkovou cestu. Kudy, kam povede, jestli potkáte i nějaké pohádkové postavičky a kdy bude, to se ode mě dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď něco o dnešním počasí. Bude zase příjemně, prostě babí léto pokračuje. Teploty 5 stupňů teď máme na Chotmutovsku, 10 stupňů v Roudnici nad Labem, dnešní maxima 24 stupňů. Bude po ránu mlhavo, přes den jasno nebo polojasno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

0: křížem krajem.
1: A jdeme směr pohádková cesta, která proběhne už tuto sobotu. Za klub českých turistů Spartak Ústí nad Labem vás pozve Eva Bucharová.
2: Turistická akce Pohádková cesta Porta Bohemica je určená hlavně pro menší děti. Je to cesta s pohádkovými motivy. Bude připravená trasa o délce asi 3 kilometry v okolí Ústecké Větruše. Start bude před přírodním bludištěm. Dále povede trasa přes Humboldtovu vyhlídku, bludiště a informační centrum až do cíle v Domě dětí a mládeže v Bělehradské ulici v Ústí nad Labem. Na trase bude přibližně 7 stanovišť s pohádkovými postavami a soutěžemi s pohádkovými motivy. Za snahu obdrží děti drobné sladké odměny. V cíli potom za absolvování trasy malí pochodníci dostanou diplom, drobné věcné odměny, absolventskou turistickou vizitku, placku nebo odznáček pochodu a společně s rodiči drobné občerstvení. Start pohádkové cesty je v sobotu 3. října mezi 9. a 11:30 na Větruši v Ústí nad Labem. Budete mít o zážitek víc, když na Větruši vyjedete lanovkou.
1: Tak jsem zvědavý, kolik princezen cestou potkáme. Hezký den a užijte si to.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Firmou roku Ústeckého kraje je litoměřická firma Henlich. Živnostnicí roku pak mostecká chovatelka alpak a lemurů Alena Saladiaková. Jak za organizátory informoval Petr Kopáček, vítěze krajského kola vyhlásila večer porota v Mostě. Oba postupují do celostátního finále 10. prosince v Praze. V druhé polovině příštího roku má začít plánovaná obnova sadů Československé armády v centru Chomutova. Město na jejich revitalizaci, včetně obnovy vodních prvků, plánuje 200 milionů korun. Už jen dnes dopoledne se lidé můžou registrovat do dražby výročních pamětních medailí v Jablonci nad Nisou. Vznikly ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové se registrace uzavírají ve 12 hodin. Druhým dnem bude pokračovat mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli svým výhradám k rozpočtové politice nebo přístupu k bezpečnostní situaci. Zástupci automobilového koncernu Volkswagen se v Hanovru sejdou se zástupci vlivných německých odborů IG Metall. Tématem jednání bude plán, který počátkem září přijala dozorčí rada Volkswagenu. Ten má za cíl skoro strojnásobit marže a předpokládá rušení 10 000 pracovních míst a uzavření některých továren. Po ránu u vodních ploch ojediněle mlhy, přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů, na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dejte pozor při průjezdu silnicí 1/27 na Teplicku v Hrobě Křižanově. V zatáčce na osek je omezený průjezd kvůli údržbě. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Tak co, kafe? Čaj, takhle po ránu, už máte nalito, uvařeno, tak ať vám chutná. Je tady jedna aktuální rada jednoho doktora. Prý před konzumací nechte horký nápoj 3 minuty stát, aby teplota klesla. No, to je rada nad zlato, to bych asi v životě netyp. Já nechávám tu teplotu klesnout ještě o něco níž, přece si nespálíme jazyky. Hezký den, hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Valdemar Matuška, teď skupina Balet.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: 10 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Posledního září máme středu 30. září, co přinese dnešní den. Dneska se ocitnete v Japonsku a přitom nevytáhnete paty z Ústí nad Labem. Cestovatelská přednáška Zuzky Habáňové vám představí Japonsko, jak ho neznáte. Zapomeňte na turistické atrakce jako Tokio nebo Kyoto, vy se vydáte do méně známých míst. Po poutních cestách, hustými cedrovými lesy, na bíloskvoucí pláže japonských Malediv, zelené čajové plantáže. Dozvíte se, proč třeba Japonci příliš nemluví anglicky. Přednáška se koná v informačním středisku v Ústí nad Labem, začíná v 17 hodin a vstup je zdarma. V Litoměřicích se dnes můžete potkat s Pepou Dvořákem. Herec Josef Dvořák je bohatý muž a nejde o peníze, ale o zážitky, které si za ta léta na jevištích a před kamerami nastřádal do své paměti. Prostě nás bude bavit a bude ze své paměti lovit jeden příběh za druhým. Špátrání v paměti s Pepou Dvořákem začne v 18 hodin v kulturním a kreativním centru v Litoměřicích. A na hokej dnes můžete zajít do Chomutova v rámci Maxa ligy. Piráti Chomutov přivítají Kolín. Zápas začíná v 17.30.
1: Český rozhlas Sever.

0: 7:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku otevřeme další písmenko řidičské abecedy. Dozvíte se, jestli můžete jet na červenou, když uvolňujete průjezd záchranářům. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí na telefonu Polinina a Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak jaké máme ráno?
2: A tak ráno je poměrně chladné. Většinou, co se týče teplot, pohybujeme mezi 7 až 5 stupni Celsia. Každopádně v místech, kde máme vítr slabší, hlavně na jeho západě našeho kraje, měříme kolem 2 stupňů Celsia. A zase v místech, kde ten vítr nám i nadále pofukuje spíš v mírných hodnotách, jako například tady na Kočkově, tak už i teďka naměříme 12 stupňů Celsia. Co se týče oblohy, tak máme na celém území Ústeckého kraje úplně jasno a v blízkosti vodních ploch se nám vyskytují mlhy.
0: Ano, tak to jsme probrali ráno a probereme i dnešní celý den, jak bude?
2: A tak během neočekáváme přivážně polojasno až skoro jasno. A během dne bude nám přibývat oblačnost, ale bude vysoká a průsvitná, takže i nadále se to může počítat za polojasno. Co se týče teplot, tak dneska očekáváme krásných 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách se většinou budeme pohybovat kolem 18 a i nadále čekáme většinou mírný jihovýchodní vítr.
0: Tak nás čeká hezký den. Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Mějte se hezky.
1: Český rozhlas Sever.

0: jak se v takovém momentu zachovat? Teď přiblíží plukovník Jan Straka.
1: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
0: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
1: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy, aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
0: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
1: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Ano, tak jsme u dalšího písmenka a zítra nehody. Kdy k nehodě volat policii? To se dozvíte už zítra ve stejný čas. Zatím šťastné cesty s Českým rozhlasem Sever.

Za 4:07 posloucháte Český rozhlas Sever. Obyvatele Cítolip na Lounsku čeká o říjnových volbách také referendum o stavbě větrných elektráren. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v celou. Příjemný den, hezké vstávání vám všem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 7 hodin.
5: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Na nákladním nádraží v Děčíně dnes budou cvičit složky integrovaného záchranného systému. Obyvatelé Cítolip na Lounsku čeká o říjnových volbách také referendum o stavbě větrných elektráren. Poslance čeká druhý den jednání k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Po ránu u vodních ploch ojedinile mlhy, přes den polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Nákladní nádraží v Děčíně dnes slouží složkám integrovaného záchranného systému pro cvičení. Od 9. hodiny dopoledne do zhruba 13 hodin tam budou nacvičovat zásah u vykolejení vlaku s desítkami zraněných lidí. Součástí cvičení je také zřízení asistenčního centra pomoci, jak říká mluvčí hasičů Lucie Vyškrabková.
6: U mimořádné události podobného typu se předpokládá, že se k nehodě začnou sjíždět rodinní příslušníci, kteří hledají své příbuzné. Vůbec poprvé v rámci taktického cvičení budeme zřizovat asistenční centrum pomoci, které má tyto osoby zabezpečit, poskytnout jim informace i první psychickou pomoc.
4: Obyvatelé Cítolip na Lounsku budou 9. a 10. října nejen volit nové zastupitele a senátory, ale také v referendu rozhodovat, jestli souhlasí se stavbou dvou větrných elektráren. Investor za elektrárny městě si nabízl finanční kompenzaci. Jak v úterý uvedla ČTK, za 25 let by Cítoliby získali nejméně 42 milionů korun. Druhým dnem bude pokračovat mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli svým výhradám k rozpočtové politice nebo k přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se dnes dostanou poslanci k hlasování, zatím není jasné. Více řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO, který večer vystoupil jako poslední.
7: Bude pokračovat pan ministr zemědělství Šebestián a bude vlastně pokračovat těch přednostních právech v tuto chvíli ministrů a poté já budu sedět samozřejmě v sále nebo někde poblíž a budu reagovat na všechny poslanecké dotazy.
4: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů k vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má ve sněmovně většinu v podobě 108 hlasů.
0: Sport.
4: Hokejisté Litvínova otočili duel v 6. kole Tip Sport Extraligy, když Liberec zdolali 5-4 po samostatných nájezdech. Verva přitom o 3 góly prohrávala. Gólem ze hry a vítěznou penaltou se na obratu podílel útočník Petr Koblasa.
8: Nešli nám prostě nohy z začátku, možná jsme byli maličko zakřiklí, pak nám hrozně pomohl první gól a myslím si, že od té doby jsme 3/4 toho zápasu byli lepší. Tam bylo důležité, že jsme ještě ten závěr té třetiny zvládli a pak jsme si něco řekli v kabině, no, a od té doby si myslím, že se ten zápas otočil.
4: A další informace k zápasu připojíme ještě před 7:30 v našem pokračujícím ranním vysílání.
0: Počasí.
4: Po ránu u vodních ploch ojedinile mlhy, přes den bude polojasno až skoro jasno. Teploty mezi 21 až 24 stupni, na horách dnes čekejte i 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Provoz v Ústeckých Neštěmicích omezuje srážka osobního auta s chodcem v ulici Opletalova. Pozor na dálnici D8 na 60. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané nákladní auto. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Říjen je za dveřmi, proč se na tento měsíc těšit, tak nemusíme být jeleni v říji a přesto si tento měsíc můžeme užít třeba ve frontě v pneuservisu, až budeme čekat na přezutí na zimáky, ale hlavně na konci měsíce bude možnost, jak si udělat pořádný prodloužený víkend. Děti tam mají podzimní prázdniny, vy si vezmete třeba 2 dny volna a najednou máte krásných 5 dní bez práce. K tomu se bude měnit čas, k tomu, který je nám přirozenější, taky budeme dlabat dýně, je to také doba hodů, posvícení, tak prostě ať je ten říjen veselý. Jo, a budeme vám hrát i nadále písničky, které nestárnou. Budou tu Pavel Bobek a Michal David.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 7. Posloucháte Český rozhlas Severy posledního září. Z kalendáře víme, že má svátek Jeroným, taky Ráchel. To ostatní, to vám teď prozradí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
4: And Miss World 2006 is...
3: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti.
5: Dobrý večer, vážený a milý Berti.
3: Herečka, dramaturgyně a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
5: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
3: A já přeju pěkný den.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: po 7:45. Český rozhlas Sever s vámi. Budeme se věnovat hokeji. Hokejisté Litvínova ovládli severočeské derby, když proti Liberci vymazali 3-brankovou ztrátu. My podrobnosti o zápase uslyšíme za chvíli.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli na severu Čech je většinou jasno, je to tak místy mlhavo a ty teploty, ty jsou taky stále rozdílné. Tak třeba 2 stupně nad nulou jsou v Žatci a naopak 13 stupňů nad nulou máme v Rumburku. Dnešní maximální teploty, ty budou do 24 stupňů, teď po ránu mlhy, přes den polojasno až skoro jasno. Krásný den.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Nevím, kolik zakázaných uvolnění včera proběhlo na hokejovém zápase mezi Litvínovem a Libercem, ale když jsem slyšel úvodní zprávy z hokeje z Litvínova, že Litvínov prohrává o 3 branky, tak jsem říkal, to je konec. Ne. Nastal perfektní obrat severočeského rivala z Liberce. Litvínov přetlačil po samostatných nájezdech 5-4 a fanoušci jim po zápase aplaudovali.
1: Hokejisté Litvínova prohrávali rychle o 3 góly, přesto nakonec utkání vydolovali 2 body. Obratu skóre a týmové morálky si cenil litvínovský trenér Ivan Švarný.
2: Svědčí to o tom, že ty chalani jsou dobře fyzicky připraveni, makali celé leto, mali tam velmi časté korčulovanie po tréninkoch a ta kondička se teraz ukazuje, že mají silu a hlavně ten obrat není jednoduchý, jakékoliv lige, speciálně v extra lige, takže ty chalani sa vlastne presvedčili o tom, že tá sila v tom mužstve je, ale hlavné poučenie by z tohto malo byť, my sa nepotrebujeme dostať do trojgólového manka.
1: Hokejisté Liberce v Litvínově rychle vedli o 3 góly, ale luxusní náskok bránili dost pasivně. To se jim nakonec vymstilo. Přiznal to jejich útočník Radan Lenz.
3: Asi se to tak zdálo, že při vedení 3-0, že nemusíme útočit, nebo že si chceme bránit to vedení, ale tak za prvé jsme ho neubránili a za druhý jsme ani neutočili, takže byla to taková hluchá pasáž od nás, která nás potrestala. Samozřejmě ta rozjezd sezony, všichni víme, že nemáme úplně ideální, ale když vedeme 3-0, tak o to víc musíme asi hrabat, aby jsme klidně to 3-0 dohráli a takovýhle výpadky prostě nás srážejí.
1: Litvínovu pomohl gól na 1-3 v závěru úvodní třetiny a také týmová diskuze v šatně o první přestávce.
2: Tam samozrejme krík nebol, tí chalani sú uvedomeli, sú to profesionáli, vedeli, že keď nepridajú, tak nemáme šancu, takže začalo to osobnou disciplínou s tým, že začali plniť všetky veci, ktoré sa hovoria a dotiahli ten zápas do víťazného konca.
1: Řekl Ivan Švarný, Liberec prohrál skvěle rozehraný zápas a má pouze jednu výhru z 6 utkání. Přesto se trenér Bílých Tigrů Jiří Kudrna snažil najít pozitiva.
4: Doufám, že nám to pomůže vlastně do dalších zápasů, protože předvedli jsme tady dneska spoustu dobrých věcí a zároveň jsou tady věci, z kterých se prostě musíme do dalších utkání poučit. A já pevně věřím, že se poučíme a že budeme určitý okamžiky prostě zvládat v té hře líp.
1: Řekl trenér hokejistů Liberce Jiří Kudrna po porážce v Litvínově 4-5 po samostatných nájezdech. Ze zimního stadionu Ivana Hlinky David Kalvas, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever.

že vstáváte s námi, s Českým rozhlasem Sever. Hezké dobré ráno vám všem. Před námi zprávy v půl s Františkem Janačíkem. Dozvíte se, že se teď měří vnitřek Pravčické brány. Jak se to dělá? No, vyčkejte do zpráv už za okamžik. Hezký den.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ještě dnes budou geologové měřit pomocí radarů a seismické vlny vnitřek Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Data pak srovnají s měřením, které se naposledy uskutečnilo před 13 roky. Pravidla pro čerpání příspěvku na bydlení se zítra mění. Nově se třeba rozšíří okruh takzvaných zranitelných osob. Od října mezi nimi budou samoživitelé s dětmi do 15 let. Až 8leté vězení hrozí muži za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Rozsáhlý případ rozkryli kriminalisté z Chomutova. Podle mluvčího policie Davida Nováka poskytl obviněný své bankovní a herní účty k převodům peněz získaných podvodem. Výstavba obchvatu ve Lvově u Jablonného v Podještědí poběží i přes zimu. Podle ředitelství silnic a dálnic není k zimní přestávce důvod. Stavbaři budou pracovat na rovném úseku před Lvovou. Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba končí ve funkci. Parlament mu v úterý vyslovil nedůvěru. Návrh podpořili kromě opozice i poslanci vládní strany SNS, která ministrovo odvolání požadovala od letošního jara. Po ránu stále u vodních ploch čekejte ojedinělé mlhy. Přes den polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů, na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 224 z Kadaněk na Chranické přehradě čekejte omezení mezi Roklí a Hořenicemi. Kvůli opravě se tam projíždí Kivadlově jedním pruhem. Omezení platí do poloviny října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Teď jsem se koukal z okna, říkal jsem si, že nám se to hezky venku barví, to lístí krásně barevné, tak nebuďme fádní, oblečme si také něco na sebe barevného, barevné kalhoty, barevné svetry, ať mezi to lístí zapadneme jako chameleoni. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Katapult, teď Helena Vondráčková.

0: Ne, nikdy příště ne, ale právě dnes posloucháte Český rozhlas Sever. Včera jsme slavili narozeniny, já jsem se vás ptal, kdy u vás ve vaší rodině se slaví nejvíc narozenin a jak je slavíte? Dovolala se i Míla z Děčína.
1: No, my jsme velká rodina a nejvíc se u nás slaví v červnu. To máme 9 lidí narozených v červnu. V konce to máme i tak, že můj manžel se svou sestrou na jeden den je narozen. Já jsem taky se svým bratrem na stejný den narozená jako po 7 letech. Takže u nás nejvíc je teda v červnu, pak máme ještě i říjen a máme vlastně v každém měsíci v roce někoho narozeniny, kromě prosince, kde jsou Vánoce.
0: Tam si dáváte pozor, aby chodil jenom Ježíšek. No a jak to řešíte, těch 9 narozenin v červnu, to jako shrnete děláme do jedné oslavy, nebo?
1: Ano, děláme jednu oslavu, máme syna, který má velkou zahradu, tak u něj to slavíme, nebo někdy u nás. A je to moc hezký.
0: Mimochodem, na jaký dárek narozeninový v životě nezapomenete?
1: Když jsem měla 70, no tak mi děti teda jako překvapení koupili myčku, to jsem teda byla překvapená. A když jsem dostala takový křeslo, který se tak polohuje, tak to jsem byla teda hodně překvapená. No.
0: A dneska silnice, uzavírky. Letos bylo hodně objížděk, hodně uzavírek, která vám šla vyloženě na nervy. Jak daleko jste museli třeba nějakou uzavírku objíždět, kolikrát jste se zdrželi v těch kolonách. A naopak ještě se zeptám, která silnice ve vašem okolí by fakt potřebovala opravit. Už teď pište maily na dame@rozhlas.cz a budu rád, když po deváté zavoláte.

0: 8:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Když se doma nudíme, tak jedeme na výlet do Mstišova. Tam je taková krásná obora u Loveckého zámečku. A město teď připravuje přestavbu této 4-hektarové plochy. A mimo jiné bych se tam měli za několik možná už měsíců či let objevit i zubři. Podrobnosti o celé přestavbě Mstišovské obory pro vás máme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o dnešním počasí. Bude svítit sluníčko, na tom máme jet. Teploty jsou teď kolem 9 stupňů. 9 stupňů máme v Jirkově, 7 stupňů je v Ústí nad Labem. Dnešní maxima máme kolem 24 stupňů. Po ránu mlhy, přes den jasno nebo polojasno. Hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10.08 vy jste s Českým rozhlasem Sever, jdeme do Mstišovské obory. Já tam mám rád nejradši divoký prasata, ale vypadá to, že se musíme připravit i na větší zvířata. Modernizace této obory v Dubí na Teplicku už má konkrétní podobu. Návštěvníci se o tom dozvěděli přímo na místě při včerejší procházce, kterou vedl autor přestavby Petr Fejk. Původní lesní obora s jeleny a bažantnicí vznikla koncem 16. století. Po válce byla zničená, pak ji v roce 1974 obnovili tehdejší severočeské státní lesy.
1: Protože tu bydlím celý život a zajímá mi to, jak to bude a nebude, protože tady byl krásný rybník s labutěma, s kočárkem jsem tady jezdila.
2: Jitka Němcová chodí do Mstišovské obory 70 let. Lenka z Klumce tu je poprvé.
3: Prostory jsou moc hezký, jako bylo by prýma, kdyby se to využívalo, no. Jako hezký je to tady. Podívali jsme se na čuníky, veď?
2: Eva z Roudnice nad Labem v obory.

0: vážnější část,
1: a to jsou zubři, v druhé fázi ve spolupráci se Zooparkem Chomutov, a doplnit prvky, které mají smysl, aby se tady mohly odehrávat nějaké ochranářské aktivity ve spolupráci třeba s centrem, záchranným centrem pro handicapovaný zvířata, takže tady budou umístěny i handicapovaný divoký zvířata.
2: Taky kontaktní minizoo, hřiště pro děti nebo zázemí pro výchovné vzdělávací aktivity. Město dokončuje podle starosty Jiřího Kašpara z ODS výměnu pozemků s Lesy České republiky, pak může začít s modernizací za zhruba 15 milionů korun. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
4: Když

Dobré ráno, za 8:03. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. V Jablonci nad Nisou dnes poledne skončí registrace na dražbu pamětních medailí. I tohle se dozvíte ve zprávách. Celou příjemné vstávání.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Bílina dotuje hypotéky mladým rodinám. V Jablonci nad Nisou dnes v poledne končí registrace k dražbě pamětních medailí. Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty pro 1. říjen. Po ránu u vodních ploch čekejte stále ojedinělé mlhy, přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Až 25 tisíc korun ročně můžou dostat od města na vlastní bydlení mladé rodiny v Bílině. Podle vedení radnice je cílem podpořit zájemce o bydlení a také ovlivnit trh s byty. Dnes končí termín pro podání žádosti o dotaci za rok 2025.
4: Příspěvek slouží na pořízení bytu nebo rodinného domu v Bílině. Žádat můžou lidi ve věku od 18 do 40 let. Dotace je na úroky z pravidla za prvních 5 let od data pořízení bydlení. Podmínkou je mimo jiné trvalé bydliště ve městě, bezdlužnost vůči radnici nebo čistý trestní rejstřík. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Už jenom dnes dopoledne se lidé můžou registrovat do dražby výročních pamětních medailí v Jablonci nad Nisou. Vznikly ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové se registrace uzavírají dnes v poledne. Celkem 110 stříbrných medailí bude město dražit 8. října od 18 hodin v budově bývalých městských lázní. Zájemci současně musí na účet města zaslat dražební jistotu ve výši 1500 korun. Ceny benzínu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Jejich maximální povolené ceny pro zítřejší den dnes oznámí na svých webových stránkách a bude to tak dělat nejméně jeden měsíc.
5: Vláda Andreje Babiše z ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinérií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
6: Sport.
2: Hokejisté Litvínova vyhráli v 6. kole Tipsport Extraligy nad Libercem těsně 5-4 po samostatných nájezdech. Po čtvrt hodině přitom v zápase prohrávali o 3 góly. Obratu skóre si považoval trenér Ivan Švarný.
7: Svědčí to o tom, že ty chalani jsou dobře fyzicky připraveni, makali celé leto, mali tam velmi časté korčulování po tréninkoch a ta kondička se teraz ukazuje, že mají silu a hlavně ten obrat není jednoduchý v jakékoliv lige, speciálně v Extralige, takže ty chalani sa vlastne presvedčili o tom, že tá sila v tom mnústve je.
3: Počasí.
2: U vodních ploch stále ještě po ránu čekejte ojedinělé mlhy, přes zem bude převládat polojasno až skoro jasno, teploty dnes čekáme i do 24 stupňů Celsia ve stínu, na horách čekejte teploty od 16 do 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průjezdu obcí Chlumčany na Lounsku policie řeší nehodu osobního auta, které narazilo do stromu. Dejte pozor při průjezdu silnicí 1/27 na Teplicku v Hrobě Křižanově. V zatáčce na osek je omezený průjezd kvůli údržbě vozovky. Omezení platí pro celý dnešní den. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké ráno vám všem. Samozřejmě čas od času potřebujeme novou pračku, ledničku, televizi. Stane se, že na to nemáte dost peněz na účtě, potřebujete si půjčit, tak pozor na to, kde si půjčujete, abyste se nedostali do zbytečných dluhů. Pak přijdou úroky, splácení, nesplácení, roztočí se dluhová spirála, ani nevíte jak. A tak dneska to všechno probereme s hostem, který nás před životem na dluh bude varovat. Po 11. dopolední u nás bude Eva Vodňanská, což je dluhový poradce z Člověka v tísni. Do té doby nás potěší písničky, které nestárnou, budou tu Hana Zagorová a Lešek Semelka.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Je podzim, kytiček těch kvetoucích u nás v tuto chvíli už moc není, ale přesto dneska se budeme věnovat rostlinám, jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na zemi. Vy to nevíte, já to nevím, vím to Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Čtvrt na devět. Český rozhlas Sever s vámi. Vydáme se na Pravtěckou bránu, to je symbol Českého Švýcarska. A geologové ji teď zkoumají pomocí radaru. Chtějí zjistit, v jaké kondici největší přirozená přírodní brána na našem kontinentu vlastně je. Více uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď něco o dnešním počasí. Už nám svítí sluníčko. Aktuálně, když se dívám na teploty, 10 stupňů hlásíte z Bíliny, 10 stupňů máme i v Litoměřicích, dnešní maxima 24 stupňů, po ránu mlhy, většinou přes den jasno.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever,

0: Za 10 minut půl devátá, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Na Pravtické bráně jsem byl naposledy před 2 lety. Hezky jsem jí proskoumal ze zdola i ze strany. A teď to nechám na geologech, geologzích, protože ti zkoumají Pravtickou bránu v Národním parku České Švýcarsko. Pomocí radaru a rázové vlny zjišťují, v jakém stavu je největší přirozená skalní brána v Evropě. Poslední podobné měření se na jinak nepřístupném vrcholu brány odehrálo asi před 13 lety. Data prohlídky pak ukáží, jestli a jak moc za tu dobu stav oblouku brány zhoršil.
1: Prostě bych vyvezl ten materiál nahoru dneska.
2: Domlouvá se s geology vedoucí skalní čety Národního parku Stanislav Fegl.
1: Ať jsme připraveni na zítřek, ať se tam jenom vyběhne.
2: Co to tu máte za kudíček?
3: To je georadar, to je vlastně jako najnovša technologie, myslím, že asi jediný v republice, který je jako 3D.
2: Vysvětluje mi geofyzik Tomáš Belov. Nejtěžší část byla asi vyšlapat podél lanovky. Naštěstí věci geologů se mohly vést právě nákladní lanovkou.
1: Mohli se dělat vlastně 2 typy měření. Georadar, jedno je seismika.
2: Dorazili jsme od oblouk Pravtické brány se šéfem skalní čety až plháme na oblouk samotný, kde začínají geologové měřit pomocí radaru. Je to taková malá krabice, kterou po oblouku tahají tam a zpátky.
3: A vyrážeme na druhý profil. Vojto, štart.
2: Vrchní část oblouku je nutné zmapovat důkladně.
4: Máme záznam.
3: Ano, uložený, výborně.
4: Vypadá nějak rozumný.
3: Pojďme z jedné strany stále? Na začátku tu vidíme nějaké anomálie a ta větší silná je už vlastně spodok ty brány. Vlastně už potom pod
2: tím je to není praskle, na to už je spodek brány.
3: Ne, to
2: je,
3: ano, to vidíme vlastně od vrchu a spodek ty brány.
2: Dívá se do monitoru, do kterého se promítá obraz z radaru Belov. Specialisté z firmy G-Impuls vytáhli za pomoci členů skalní čety na oblouk Pravčické brány i pojízdný nejmodernější radar. A tak budou obrázky o to kvalitnější.
5: Před 13 roky se poprvé se snímala vnitřní struktura objektů na Pravčické bráně, zejména tedy jejího trámce.
2: Vysvětlujeme mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
5: Takže v té době si udělali vědci představu o tom, z jakých vrstev se skládá a kde jsou v tom tělese praskliny. Teď budou k dispozici data, která umožní srovnání.
2: Samotná skalní četa má na oblouku brány několik čidel, která hlídají pohyby jednotlivých skalních bloků. Z vršku Pravčické brány Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Příjemný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Za 3 minuty tady bude 8:30, blíží se zprávy v 8:30 s Františkem Janačíkem. Dnes proběhne cvičení na nákladním nádraží v Děčíně. Podrobnosti už za chvíli.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Nákladní nádraží v Děčíně dnes složky integrovaného záchranného systému využijí pro cvičení. Už za půl hodiny do zhruba 13 hodin tam budou nacvičovat zásah u vykolejení vlaku s desítkami raněných lidí. Městská doprava v Teplicích nasadí na linky další nové parciální trolejbusy. Podle ředitele společnosti Františka Stožického dnes dopravní podnik představí moderní vozidla na Zámeckém náměstí. Hasiči v noci na dnešek likvidovali rozsáhlý požár dvou bývalých zemědělských budov ve Všelibicích na Liberecku. Na místě zasahovalo 16 jednotek. Hasiči dostali požár pod kontrolu krátce před půlnocí. Dnes začíná Sportfilm Liberec. Mezinárodní přehlídka sportovních filmů potrvá do neděle. Po zahájení v Praze se program přesouvá do Liberce, také do Vratislavic a do Jablonce nad Nisou. Podmínky pro výplatu superdávky se mění už zítra. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet, třeba u podpory na bydlení nebo u bonusu na dítě. Po ránu stále ještě u vodních ploch čekejte ojedinělé mlhy. Přes den bude převládat polojasno až skoro jasno s teplotami i do 24 stupňů Celsia. Na horách čekejte teploty do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dodávky a osobního auta omezuje v Litoměřicích na výpadovce na Úštěk u výstaviště. Dejte pozor v ulici Alejní v Roudnici nad Labem. I tam policie vyšetřuje dopravní nehodu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever, tak začne říjen, pak listopad, prosinec a naši umělci vyjedou na vánoční turné. Na vánoční turné vyjedou i ti umělci, u kterých bych to nečekal. Třeba Richard Miller se chystá na vánoční turné a zastaví se i v Ústí nad Labem. Tady bude koncertovat 3. prosince, tak pokud Richarda Millera máte rádi, tak si schánějte lístky, určitě nám zaspívá i Vianoce přicházejí. Ale teď nám zaspívá, nebude to lehké, a hned po něm písničky, které nestárnou, těšte se na Karla Gotta.

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, 10 minut po půl deváté. Pojďme se podívat na silnice v našem kraji, protože my ty silnice budeme probírat po deváté hodině. Tak co se v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na hlavním tahu silnice první třídy číslo 27 mezi Mostem a Plzní opravujeme v Žadci most. Kvůli jeho špatnému technickému stavu kompletně odstraníme horní část konstrukce a nahradíme ji novou. Spodní část mostu zůstane zachována. Práce probíhají po polovinách, přičemž letos opravíme jednu polovinu a příští rok druhou. Doprava je proto vedená kyvadlově a řídí semafory. Oprava za 17 milionů korun je v plánu do poloviny příštího roku.
0: Tak šťastné cesty vám všem.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever, je čas si zajít do parku, užít si tam relax. Vydáme se společně do sadu Československé armády v Chomutově. Ty se promění podle návrhu krajinářského architekta Ivara Otruby. Projektanti chtějí například obnovit fontánu, která je od 90. let nefunkční. Podrobnosti už za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku nám svítí sluníčko, aktuálně ty teploty pomalinku, ale jistě lezou nahoru. Teď máme 7 stupňů na Teplicku a naopak 14 stupňů v Krásné Lípě. Dnešní maxima 24 stupňů. Bude dnes jasno nebo skoro jasno?
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17:30 v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Za 11 minut 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezký den. Fontána, jezírko i dětské hřiště, sady Československé armády v Chomutově v příštím roce prokouknou. Začne totiž plánovaná obnova parku přesně tak, jak ho v 70. letech navrhl krajinářský architekt Ivar Otruba. Do parku s projektanty se vydal i náš reportér Honza Beneš. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jaké další plány mají krajináři s Chomutovským parkem?
1: Cílem je třeba obnovení sítě cest, někde se vrátí litý asfalt nebo kamenné mozaiky místo obrubníků. Projektanti chtějí zároveň přidat cesty tam, kde je dnes vyšlapaný trávník, a velké pozornosti se dostane hlavně vodním prvkům, upřesňuje Martin Pařízek ze společnosti Atregia.
2: V podstatě ta proměna nebude nějaká úplně dramatická. Ta stopa profesora Otruby je tu stále jako velmi čitelná, takže spíš nám jde o obnovu těch jednotlivých prvků, zejména obnovu fontány. To nám přijde jako nejvýznamnější prvek celého toho parku, takže tam určitě chceme vrátit tu vodu a život.
1: A změny se budou týkat i zanedbaného Leknínového jezírka. Projektanti ho chtějí nejen vyčistit, ale i více otevřít, vykácet rododendrony v okolí a odstranit zábradlí. Navíc má být napájené z nové retenční nádrže, která bude svádět dešťovou vodu ze střechy městského divadla.
0: Co dalšího se zběhem komentované procházky od architektů dozvěděl?
1: Projektanti chtějí třeba obnovit keřové patro v tematických zahradách, které byly dříve více oddělené od hlavní rušnější promenády. Zachované zůstanou lavičky, které odkazují na místní válcovny trub. Jejich design bude mírně upravený a u hudebního altánu jich bude méně. Naopak na promenádě přibudou a otevřít se má i altán bývalého akvária u dětského hřiště, říká Martin Pařízek.
2: Chtěli bychom zapojit do toho dětského hřiště, že bychom kolem chtěli zachovat ten herní prostor a nějakým způsobem to do toho zapojit a měl by sloužit ideálně sezóně pro nějaké výstavy a podobně, ale během běžného roku by měl být přístupný dětem ke hře.
1: Uprostřed stromového bludiště by pak mělo na návštěvníky čekat umělecké překvapení.
0: A kdy se s proměnou sadů Československé armády vlastně začne?
1: Podle vedoucí odboru rozvoje a investic chomutovského magistrátu Hany Novákové by první práce měly začít v druhé polovině roku 2027. Hotovo pak má být o 2 roky později. Celkové náklady jsou vyčíslené zhruba na 200 milionů korun, přičemž více než polovinu má pokrýt evropská dotace.
0: Honzo, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
4: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

mi, milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

za 5 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem. Sever, letos se hodně opravovaly silnice, která oprava vám lezla na nervy, že jste ji museli opravdu dost objíždět, kde jste se nejvíc zdržovali, u jaké opravy a u jaké uzavírky jste prostě ztráceli ty nervy. Naopak, která silnice by opravdu potřebovala ve vašem okolí opravy. To všechno probereme po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Ale nejdřív tady budou zprávy v celou, v nich se dozvíte, že obyvatelé Žatce můžou od úterý posílat návrhy do participativního rozpočtu. I nadále pěkný den vám všem.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Geologové dnes dokončí měření Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Naposledy jí radar prohlížel před 13 lety. Obyvatelé Žatce můžou od úterý posílat návrhy do participativního rozpočtu na příští rok. Poslanci budou druhým dnem projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Ještě dnes budou geologové měřit pomocí radaru a seismické vlny vnitřek Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Data pak porovnají s měřením, které se naposledy uskutečnilo před 13 lety. Z nich vyčtou, jestli nebo jak moc se stav pískovcového oblouku zhoršuje. Pravčickou bránu také monitoruje skalní četa parku, říká to mluvčí zprávy Tomáš Salov.
2: Geologové, pokud jde o kondici Pravčické brány, jsou celkem optimističní. Patřují zde žádné závažné vady, ze kterých by se dalo usuzovat, že třeba skolabuje v příštích dekádách.
0: Od úterý mohou obyvatelé Žatce posílat radnici své návrhy do participativního rozpočtu s názvem Tvoříme pro Žatec na příští rok. Podle webu města může být hodnota jednoho projektu mezi 50 až 300 tisíci korunami. Na vítězné návrhy město pak počítá celkem s 800 tisíci. Obyvatelé mohou své nápady posílat do 27. listopadu. Město návrhy veřejnosti pak představí v lednu a hlasovat o nich lidé budou v únoru. Z participativního rozpočtu už v Žatci vznikla například kuličková dráha u koupaliště, také disk golfové hřiště za řekou nebo šachomaty na nádvoří restaurace u Orloje a v parčíku v Tyršově ulici. Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě pokračuje druhým dnem. Zatím se z opozičních zástupců dostal ke slovu jen předseda ODS Martin Kupka. Poté začali vystupovat koaliční zástupci s přednostním právem. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richtrová to přirovnává k autoritářským systémům.
3: Vládní hnutí se tam zajistila, pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje. Abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili a ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
0: Společnost Baťa během příštího roku uzavře závod v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku. Jak informovala v úterý, o práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu a ani jeho přestavba při současné poptávce už nevyplatí. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí byl posledním ve střední Evropě.
1: Počasí.
0: Přes den polojasno až skoro jasno, teploty vystoupí i ke 24 stupňům Celsia. Na horách dnes čekejte 16 nebo až 19 stupňů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 117 cm, průtok 69 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 115 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Průjezd obcí Jílové na Děčínsku po silnici číslo 13 omezuje řešení srážky nákladního auta s jelenem. Dejte pozor na nehodu u Kladrub na Teplicku na silnici 1/13 Teplice Bílina. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. I já vám popřeji šťastnou cestu. Letos se opravovalo docela dost silnic, stále se opravují ty silnice, která uzavírka vás nejvíc zdržovala, kde byla ta nejdelší objížďka, u jaké uzavírky jste ztráceli nervy, to dneska probereme po deváté hodině. Fando, máš v hlavě nějakou takovou uzavírku, která tě letos potrápila nebo stále trápí?
0: Ono je to v Teplicích, kde se hlavně pohybuji autem a také v Ústí nad Labem vlastně každý rok hodně podobné, protože těch uzavírek je vždycky několik za sezónu najednou a v podstatě jsou na všech takových těch hlavních tazích, kde se pohybuje nejvíc řidičů. Takže já bych ti řekl, za Teplice, tak nejvíc nás kruší opakované rozkopávání ulice Duchcovská v Řetenicích, no a pak teda ta pokračující oprava ulice Nákladní v Teplicích.
4: Jo.
0: Ona už pokračuje taky několikátým rokem.
4: To je klasika.
0: Ano. A ono, jak je to na více místech najednou, jak jezdím třeba do práce, tedy do Českého rozhlasu, tak jsou třeba letos současně jsou uzavírky přes Chabařovice z Teplic do Ústí, přes Úžín. Takže on si člověk nevybere a vždycky v nějaké uzavírce si postojí, no. Tak jako vyčerpávat se tím, na kterou nadávat, to je ztráta času.
4: Tak proto jezdíš vlakem.
0: Ano. Ano.
4: Zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Karel Černoch s Ivetou Bartošovou a teď Janek Ledecký.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den s českým rozhlasem Sever. Opravy silnic dneska probereme, která oprava silnic vás nejvíc potrápila, kde je nejvíc kolon, kudy to musíte objíždět, která silnice by si zasloužila opravit. Já jezdím víceméně denně jednu trasu Most Bílina, i když je to většinou po čtyřproudové vozovce, občas je to o nervy a letos klasicky dala zabrat Bílina oprava silnice, která přes Bílinu vede. Trvalo to něco přes měsíc, ale jako zase musím říct, čekal jsem to horší. Které uzavírky se v nejbližší době zbavíme? Vypadá to, že lidé z Kytlic a Mlýnů na Děčínsku by se už měli brzo dočkat opravené přímé silnice do jejich obce vedoucí z České Kamenice. Silnice je zavřená od začátku června kvůli sesuvu opěrné zdi pod vozovkou. Zeď se zřítila do potoka a je nutné ji vystavit po obou stranách znovu. Lidé tak musí jezdit objízdnou trasou přes Křížový Bok. Silnice je tam ale úzká a velice prudká.
1: Teď čekáme na nejde.
2: Pane Kociáne, tady už to vypadá, jako jste v polovině, dalo by se říct.
3: Za polovinou.
2: Vypadá to tady velmi dobře. Co už je hotovo a co se teď děje?
3: V současné době betonujeme dřík opěrné zdi, vrchní opěrné zdi, protože jsme už postavili spodní, která je přímo u toku.
4: Ukazuje na 35-metrovou zeď vedoucí děčínského úseku správy a údržby silnic Aleš Kocián.
3: Během příštího týdne dobetonujeme i tu vrchní zeď, která je u toku, budou se dělat zásypy za tou opěrnou zdí, vlastně tak, aby jsme mohli potom pomalu zprovozňovat.
2: Tady se svalila zeď směrem
3: tady
2: dolů.
3: Se zřítila se nám opět na zeď.
2: To je docela náročný terén teda.
3: Je, ale firma to zvládne.
4: Usmívá se Kocián a dodává, že vrchní zeď má délku 60 metrů. Na uzavřený úsek teď míří v pravidelném tempu auta s mixy a přiváží beton. To jsou asi jediná auta, která sem smějí zajet. Obyvatelé Kytlic a Mlýnů musí využívat objížďky přes Křížový Bok.
5: Obtížné to teď je.
2: V Kytlicích bydlí i Alžběta Šedivá.
5: Ta silnice, kterou musíme jezdit, je dosti úzká, takže je tam nepříjemný potkat velký auto.
2: Ta silnice by měla být otevřená ke konci listopadu.
5: No a tam je ještě takový nebezpečí, že pokud by nasněžilo, tak silnice je tam docela příkrá, tak by to byl další zádrhel.
4: Krajská silnice z České Kamenice do Kytlic by měla být průjezdná nejpozději 30. listopadu letošního roku. Celkové náklady na výstavbu opěrných zdí dosáhnou 15 milionů korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: A teď zavolejte všichni řidiči, která objížďka vás nejvíc letos zdržela, která uzavírka silnice, kde se to opravuje a která silnice by si tu opravu opravdu zasloužila. Volejte 475 212 212, dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Probíráme ty uzavírky silnic, které silnice si zaslouží opravu, kde vás to nejvíc zdržuje. Já už jsem mluvil o té Bílině, která byla tuším na přelomu června července přes měsíc zavřená. Tam jsem teda čekal, že opravdu budou kolony, ale nejdýl jsem se tam zdržel asi 20 minut, dvakrát, třikrát, jinak průměrná doba čekání byla kolem 7 minut. Musím silničáře pochválit, že to měli dobře zmáknuté. Přes den tam stál pán s vlajkou, který pouštěl auta, v noci tam byly semafory. A když jsem přijížděl do Bíliny a viděl, že je tam fakt kolona, tak jsem to vzal do mostu přes Braňany a doma jsem byl maximálně o 5 minut později. Pojďme na první telefonát. Milan z Ústí nad Labem je na telefonu. Hezký den, Milane, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak co vás nejvíc štve na silnicích, která uzavírka vás nejvíc trápí?
2: No tak, já bydlím mezi Neštěmicem a Mojžířem v těch Velkách, takhle naproti tomu zahradnictví bývalým. Teď je zavřený ten most. Provoz je tady teda šílený jako. A tady, co máme, jako, co jsme v těch Velkách, tak my dostat se na druhou stranu na chodník, tak to je umění jako. To, že by nám tady udělali bývali aspoň přechod, protože my jinou možnost nemáme, než přejít na druhou stranu, tam chodník je, ale na tu druhou stranu se musíme dostat.
1: Jasně, jasně.
2: A to je, v tenhle ten rok je to prostě nemožný. Tady bydlejí sami starý lidi, některý chodí s vozejčkem. A to prostě to je šílený.
1: A co auta, dodržují rychlost nebo prostě si tam jezdí jak...
2: No, to vůbec nehrozí, že by někdo dodržoval rychlost. Většina jo, ale najde se šílenec, že se tady i předjíždí jako jo, na plný čáře. Ale nikdo o tom, kdy to budou odvírat ten most, nemluví, nic se neděje. Ale je to tu fakt šílený jako no.
1: A vy musíte i vyjíždět třeba autem po té silnici, nebo?
2: Autem vyjíždíme, máme tady takovou uličku slepou, kde jsou ještě baráčky nahoru, takže se vyjíždí autama odsaď, no je to jako hrozný, no.
1: Jo, ono to vypadá tak, že až ten most otevřou, tak ta vaše silnice bude pěkně ojetá, tak ji budu muset opravit zase, že? Takže...
2: No to pak ojetá bude, no ale už aby to bylo, protože je to fakt... Říkám pro ty lidi, prostě my tu nemáme přechod.
1: Nikde. Rozumím.
2: No.
1: Dobře.
2: A musíme přes ten provoz, jezdí tady 800 aut za hodinu, jako jo, spočítali.
1: To je hrozný.
2: Takže je to hrozný.
1: No tak hodně trpělivosti a zkusíme zjistit, když se to otevře ten most. Díky moc a mějte se hezky.
2: A jinak teda nehledě na to letošní rok jezdit po Ústí, to je taky jako očistec.
1: Tomu věřím.
2: Ať vědete kam jedete, tak je to všude rozkopaný. To.
1: Ano, včetně Benešova mostu. No. Přesně tak. Dobře, já vám děkuju a hodně trpělivosti. Díky.
2: Jo, děkuju.
1: Následnou. Tolik první telefonát. Milan z Ústí nad Labem, jak je to u vás? Píše Jirka, tak dost nám dává zabrat D7, když jedu do Prahy z Chomutova, tak většinou už si dávám prostě tu půl hodinu minimálně, abych měl rezervu, abych dojel včas. Zavolejte i vy 475 212 212, jaká uzavírka vás trápí na našich silnicích, kudy to musíte objíždět a jaká silnice by si zasloužila opravit. Můžete napsat e-mail na damereč@rozhlas.cz.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: Ano, probíráme, které silnice vás trápí, kde je to naopak dobrý, která silnice by se zasloužila opravit. Zmiňoval jsem Bílinu. Mnohem horší než uzavírka Bíliny bylo před pár lety oprava mostu u Bystřan, která byla před několika lety. Byla na dlouho, tam byl semafor a mnohdy se tam prostál i 15-20 minut. Ale i u této uzavírky jsem věděl, kudy to obět. Pojďme na další telefonát. Fedir z Ústí nad Labem je na telefonu. Hezký den.
2: Z mostu.
1: Tak já vás zdravím. Tak jak se jezdí?
2: No takhle. My jakože děti musíme být trpělivý, protože každá komunikace, když se opravuje, tak musíme být jako řidiči trpělivý, protože jako asi je to nutné. Takže prostě já nevím, já jezdím přes ten most, jak jsem slyšel, že se opravuje most Ústí nad Labem. Ano. Tam objíždíme kolem toho Teska, ale prostě, když je to nutné, tak je to v pořádku. Já si myslím, že prostě nemůžu řidiči nadávat, protože když to je v havarijním stavu, tak se to má opravit. Takže musíme být všichni trpěliví. Takže si přejdeme dřív do práce nebo později, takže prostě všichni řidiči musíme prostě s tím počítat. Takže já si myslím, že nadávat nemůže nikdo, protože asi to je opravdu.
1: Potřebuje se to opravit. A trápí vás nějaká uzavírka? Nevím, jestli jezdíte stálou trasu, třeba z mostu jste říkal, že jezdíte přes Ústí.
2: Jezdíme přes Ústí, jezdíme Klášterec, Karlovy Vary, jezdíme po celé republice, ale když je tam něco trošku, takže prostě, co mě má trápit, když je to nutné, tak smějeme trápit.
1: No jasně, tak hlavně hodně.
2: Já si myslím, že mě nemusí to trápit, protože když je to nutné opravit, tak je to nutné a řidiči by měli být trpělivý.
1: Dobře, tak to je takový zásadní vzkaz. Díky moc a šťastné cesty. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Taky, mějte se hezky.
1: Naschledanou. Tolik další telefonát. Napsal i Jirka. Musím pochválit v Ústí nad Labem tu opravu Benešova mostu. Málo kdy jsem se tam zdržel v koloně. Tak jak vy máte názory, volejte 475 212 212, dáme řeč, jaká uzavírka silnice vás trápí, kudy to musíte objíždět, kde se zdržujete a jaká silnice by potřebovala opravit. Můžete napsat i mail na dámereč@rozhlas.cz a společně to probereme.

0: vámi, jsme na silnicích, uzavírky, které nás trápí, silnice, které by potřebovali opravit, to probereme i s dopravním expertem Honzou Pechoutem. Honzo, hezký den.
1: Krásné dopoledne všem.
0: Tak, která uzavírka vás nejvíc trápí, kterou v silnici už musíte objíždět hodně dlouho?
1: No, jako docela jsem rád, že jak jsme se všichni popasovali s tím zavřeným mostem Benešovým, takže tam si myslím, že jsme si zvykli, ale která uzavírka mě dlouho trápí, to není to tak dlouho, tak to bylo na Skřivánku. Tam jsem potřeboval si dolů do centra města a to bylo ze třech míst krátka zavřený, rozkopaný, bez nějakého dopravního pořádného dopravního značení a to teda fakt byla síla, to ač jsem Ústečák, narodil jsem se tady a bydlím tady celý život, tak jsem měl problém se rozumně dostat dolů. Hmm. Ale teď se tomu místu vyhýbám, takže nevím, jestli už je to daný nebo ne. Já mám pocit, že to nikdo nekoordinuje ty zavírky, takže to bylo takový trošku, no myslím si, že kdo třeba chtěl jet do nemocnice a nebyl Ústečák, tak možná jezdí do kolečka ještě teďka. No.
0: No, a překvapila vás třeba nějaká oprava silnice, kde jste prostál celou věčnost, kde jste přišel vyloženě o nervy, že jste tam třeba stál, já nevím, půl hodiny, nebo...
1: Ale tak to já jsem zase já se na tohle klidil a jsem jakoby... Teď jako, když člověk má, jakoby, nechci říct, že dobrý auto, ale nic vám tam nechybí, máte klimatizaci, dobrý rádio a posloucháte Český rozhlas Sever, tak to jde. No. Jako posledně jsem si trošku to postal tady na Šmelcu, jak se dělá kruhák, zaplať pámu za to, že se staví, takže, ale to člověk vydrží těch pár měsíců, ale nevím, o nějaký, jakoby jo, o výšce nějaký krutý, která by mě rozhodila, tak asi si myslím, že tohle to spíš mě trápí jako takový ty věci, který, já nevím, když to vezmete v Ústí od polikliniky, pojedete Masaryčkou nahoru, tak tam k Šaldovce skvělej povrch, nedávno udělaný, ale navazuje na to 200 nebo 300 metrů. Nechci říct, že tankodrom, jo, ale opravdu tam teda to... auta kličkou skáčou, teď tam ještě chybí vodorovný dopravní značení, o kousíček vejš to samý, takže jsou ještě takové věci, které já nevím, železniční vlečka ve Svádově, to určitě hodně lidí zná, že tam zkrátka musíte skoro zastavit, abyste ji přeskákal, že hodně řidičů tam vybočuje, ale já jsem tam neviděl snad 100 let žádný vlak projet jako do těch, to tam je.
0: No, něco tam
1: no, bude. No, zkrátka, no, něco tam bude. No, no, takže... no takže to jsou věci, nebo když jedete od krematoria na Novej most, tak tam, i když to znáte, tak stejně kličkujete mezi kanálama a naprosto nesmyslný a já teda vždycky trpím za svoje auto, protože to je, fakt si myslím, že to je naprosto zbytečný a pořád slyšíme, že nejsou peníze, no, to je to škoda, já vím, že nejde všechno jakoby hned opravit, ale jsou to věci zbytečné. No.
0: Pochválil byste třeba, kde se opravila silnice, kde to teď jede jedna radost?
1: No, třeba jede jedna radost tady okolo Zimákov, okolo stadionu, ale tam jsou zase radary, takže jo, ta radost trošku se kazí, ale ta, no a, já myslím, že jo, že to ano.
0: A jako dopravní expert, co je podle vás účinnější a rychlejší? Semafory u zavírky a nebo ten pán s praporkem, co řídí dopravu?
1: No, ono záleží, kdy to je, samozřejmě, když je nějaká špička, tak je lepší pán s praporkem, nebo s červeným, nebo zeleným terčíkem a tu práci jim vůbec nezávidím, protože jim všichni nadávají. Takže když je špička, tak je lepší, že oni reagují vlastně na tu danou situaci, ale pokud je takový klidnější víkend, no tak semafory, no, ale jsou chytrý semafory, které už jsou spojený, že ona mají kamery a ty, který odečítají, jako jak dlouho ještě tam budu stát, tak ty jsou úplně super, ale samozřejmě nechci, aby jich na našich silnicích bylo moc. No.
0: Dobře, tak já vám děkuji za telefonát a popřeji vám šťastné cesty, mějte se hezky.
1: No, já všem posluchačům taky.
0: Nashledanou. Tolik Honza Pechout na Českém rozhlasu Sever, teď je znovu čas pro vás, volejte 475 212 212, která uzavírka vás trápí, kde se vždycky zdržíte, co musíte objíždět složitě, a naopak, která silnice by se zasloužila více pozornosti, kde by to chtělo opravdu opravit. Volejte nebo napište mail své tipy na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Naše telefonní číslo je teď volné. Pokud chcete zavolat, postěžovat si, svěřit se, která uzavírka silnice vás trápí, kterou musíte složitě objíždět, kde se vždycky zdržíte, kde přicházíte o nervy, nebo naopak doporučit, která silnice by si zasloužila opravu, tak zavolejte 475 212 212 právě teď. Jen tak se dostanete do vysílání. Můžete napsat e-mail na dame@rozhlas.cz. V minulých týdnech si pamatuju, že se opravovala silnice u Bělušic na hlavní trase z Mostu do Loun. Tady jsem měl štěstí, že v době opravy jsem tudy nikdy nemusel jet. Stejně jako když se dělal třeba kruháč u Dobroměřic, tak taky tudy jsem v tu chvíli jezdit nepotřeboval. Z minulých let pamatuju třeba, mě trápila uzavírka hlavní silnice z Mostu na Prahu u Skršína. To bylo na dlouho, tam se opravoval most a uběžilo se to složitě, buď to skoro přes Žatec, anebo takovou úzkou silnicí přes Patokryje. Tak zavolejte i vy 475 212 212, která uzavírka silnice vás trápí, kde přicházíte o nervy, kde to musíte složitě objíždět. Naše telefonní číslo znáte. Co nám píšete? Píše Jirka trošku mimo region, ale píše, že tragická je D5, což je tuším plzeňská dálnice, v těch číslech se moc nevyznám. Každý rok je tam spoustu kilometrů uzavřeno od jara do podzimu. Píše Milan, dostat se z Ústí nad Labem teď směr do Chlumce je očistec, to opravdu je na dlouho. Tak jak je to u vás, zavolejte 475 212 212. Hledáme silnice, kde se opravdu hodně zdržíte u oprav, kde už ta oprava třeba trvá docela dost dlouho, kde to musíte složitě objíždět, a hledáme i místa, která by si zasloužila více pozornosti, která by si zasloužila, aby se opravila. Tak zavolejte, ať na ty opravy silnic tady nejsem sám.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Probíráme opravy silnic, které nás trápí. D7, to je klasika, z Chomutova do Prahy, to je teď opravdu, tam potřebujete mít tu rezervu. Já jsem jel v pátek do Prahy, samozřejmě v tom zúžení, porouchaný kamion, hrozné kolony, tak jsem to musel narychlo různě objíždět po místních silnicích. A když jsem fakt letos ztrácel nervy, bylo, když jsem párkrát jel do Šluknovského výběžku a na cestě mě čekaly 4 semafory, 4 opravy. Pojďme na další telefonát. Jarda ze Štětí je na telefonu, hezký den.
2: Hezký den, já zdravím všechny posluchače Severu.
1: Dobrý den.
2: Nejlepšího rádia.
1: Děkuji. Ale
2: ono je to všechno v systému. Vláda si hraje na svým písečku, teďka vůbec nevyhodila peníze na opravu silnic, co se děje, co mají okresy nebo kraje, rozumíme si. A ty kraje, z čeho mají brát? Já dám jenom takový příklad, devítka, co jede, devítka silnice, co jede přes Liběchov, že jo, Duba a Česká Lípa a tak dále, tak ta se opravovala pomalu 2 roky, jo, nejeli díl, poněč tam dělali nový musky a takovýhle. A já teďka tady jedu a zase už jsou 3 místa škrábaný, poněč se jim tam zvedl asi asfalt nebo něco. Je. To je to, že to odbejvají, poněč oni nemají možnost dát tomu skutečnou kvalitu. Jo?
1: Ano,
2: nebo
1: ano.
2: Dám takový příklad, že nevím, jaká je to silnice, ale město Štětí má tam teďka vlastně 2 závody, to znamená papírnu ve střední Evropě a hned zatím udělali pilu, rakouská firma, jo. Hele, a z obou stran tam najíždí, jak se říká, z Roudnice, z Litoměřice, z druhé strany z Liběchova a tak dále, z Mělníka, tam najíždí do závodu, poněč to pomalu vlakem, jak to bylo, tak se nenaváží dřevo, tak tam najíždí do každého závodu denně, jak do sepapu, tak do toho, do ty pily, do každé fabriky najíždí 100 a více kamionů.
1: Tak to je síla.
2: Jo.
1: To je.
2: A to všechno trpí. To všechno trpí, poněvadž ta silnice, co vede třeba od toho, já říkám sepapa, on je to papír, dneska, jo, tak do toho kopce, tak je to tam rozbitý. Jede se za Hoškou, když jedeme jako Polepům a k Litoměřicům. Teďka ani nemluvím o tom, že před Litoměřicema dělají zase vodu, jo, ale to nestačí ty kraje peněžně pokryvat.
1: Rozumím.
2: To je chyba v tom systému trošku.
1: Dobře, tak já vám děkuji za váš názor. A která silnice by si podle vás teda zasloužila nejvíc opravit?
2: Nejvíc opravit by si zasloužila ta silnice, jak vám říkám, co jede z Liběchova, Štětí na Litoměřice.
1: Dobře.
2: Jo? Tam třeba ty svázenice nebo ta vrutice a ty polepy, ty nebyly opravovaný, už já jsem tam rodák, tak nebyly opravovaný pomalu 30 let.
1: Jasně, dobře, já vám popřeji hodně.
2: Jenom to vždycky zaplácuju. A to, když se obrátíme na druhou stranu, Štětí, Předonín, Roudnice, jo, no. Tak tam zase je vody jak živa, co já si pamatuju, protože jsem hodně starý, tak tam ten Předonín je, tam byla silnice, která byla panelama daná, jo, a to trošku jako na to dali pokrytí asfaltem, jenomže jak začne zima, tak normálně oni ty panely začnou pracovat a praská normálně po 3 metrech, aha, vždycky je škvíra. Tak oni tam vždycky na to nanášejí ten asfalt s takovým tím kamínkem, jo?
1: Jo,
2: to je každý rok a teďka trpí i ty auta.
1: Jo,
2: kdyby si dali práci a začali to teda systematicky vyndavat, jo, aby ten 2-kilometrový pruh, který tam nechali ty panely, aby to nezlobil, ale každý rok to zlobí před zimou a v zimě.
1: Dobře, já vám děkuji za telefonát. Díky a mějte se hezky, šťastné cesty, naschledanou. Píše i Jelenka, teď se opravuje silnice z Horního Jiřetína na Novou Ves v horách. Je tam semafor, tak aspoň vím, kam nemusím jezdit na houby, kde bych se zdržela. Hezký den a díky za telefonáty.

0: mého rodného paneláku. Hmm. A já na to vždycky zapomenu, jak tam nejezdím autem do těch míst úplně často, tak zapomenu, že je to vlastně jako neprůjezdný, takže pak jsem naštvaná, že musím objíždět půl města.
1: Která objížďka nebo která oprava tě letos nejvíc potrápila, že se to musela fakt objíždět?
0: Hele, letos asi nic.
1: Ne, pohoda. Nejezdila si přes Bílinu.
0: No tak Bílina je jako vždycky oříšek, i když není zrovna rozkopaná, ale ne, tudy mé cesty nevedou, takže tohle mě nevytáčelo. Mě spíš rozčilují takové ty, že třeba otevřou novou silnici.
1: Ano.
0: A teď je tam spousta kanálových poklopů. A já nevím, jak složité je udělat kanálový poklop tak, aby tě nerozčiloval, když přes něj přejíždíš. Ale mám pocit, že to musí být neuvěřitelný stavařský oříšek, protože skoro na každé silnici jsou ty kanály, jestli ne hned po otevření, tak krátce poté, prostě problém. Hmm. Někde se to propadne, jinde naopak klesne ten zbytek a ten kanál z toho trčí. Divná věc.
1: No je málo inženýrů kanálistů, no. Po desáté hodině něco nás čeká.
0: O kanálech to nebude. Budeme mluvit o kaštanech, protože tyhle ty typicky podzimní plody lesa jsou užitečné v mnoha směrech i pro nás, pro lidi. Řeč bude taky o valdorfských školách nebo o tom, kam se můžeme vydat o víkendu, který už se blíží.
1: Tak se těšte a zítra oslavíme Den seniorů. Třeba se vás budu ptát, co jste si představovali, že budete dělat v důchodu a co doopravdy v tom důchodu děláte.
2: Český rozhlas Sever.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na nádraží v Děčíně nacvičují záchranáři zásah při vykolejení vlaku s desítkami zraněných lidí. Liberec od dneška hostí festival Sportfilm, nabídne 5 filmů, výstav i besed. Chomutovská policie zveřejnila případ opilého řidiče, který se pokoušel podplatit hlídku při kontrole. Přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Nákladní nádraží v Děčíně dnes slouží jako cvičiště pro složky integrovaného záchranného systému. Mezi 9. a 13. hodinou tam záchranáři nacvičují zásah při vykolejení vlaku s desítkami zraněných cestujících. Na místě máme i reportérku Danielu Pilařovou.
3: Hasiče a další složky integrovaného záchranného systému začaly v areálu železničního depa v Děčíně cvičit zásah v 9 hodin. Obyvatelům města přišla informační zpráva. Na magistrátu pak zasedá krizový štáb. Hasiči taky v nedaleké sportovní hale zřídili takzvané asistenční centrum pomoci, které je určené příbuzným zraněných lidí. Ti v něm dostanou informace o svých blízkých i psychickou pomoc. Cvičení se účastní zhruba 60 figurantů a má připravit složky IZS a zásah u vykolejeného vlaku s velkým množstvím zraněných lidí. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Dnes začíná 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských a zahraničních snímků a také besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem, přihlásili na 490 snímků. Kromě projekcí je připravený doprovodný program, říká to ředitelka festivalu Renata Balašová.
4: Výstava fotografií z olympiády z Milána z Cortiny. Představíme všechny plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924 Šamony. Budeme pořádat už tradičně konferenci na téma duševní zdraví.
1: Policisté v minulém týdnu na Chomutovsku přistihli na silnici u Otvic 55-letého řidiče, který měl v dechu při kontrole přes 3 promile alkoholu. O případu dnes informovali na webových stránkách s tím, že muž se při kontrole pokoušel policisty podplatit a později odmítl i lékařské vyšetření. Hlídka řidiči zadržela řidičský průkaz a obvinila ho z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. Podle policie mu v případě odsouzení hrozí až 6-leté vězení. Mezinárodní letiště Berlín-Braniborsko zavedlo systém na odhalování dronů. Reaguje tak na opakované výskyty bezpilotních letounů v okolí runwayi. Informoval o tom německý úřad pro leteckou bezpečnost. Letiště Willyho Brandta, které obsluhuje hlavní německé město a okolí, v první polovině roku zaznamenalo 28 dronů nebo podobných létajících objektů. Je to nejvíc v zemi. Loni přitom letiště Berlín-Braniborsko registrovalo jenom 8.
2: Počasí.
1: Přes den polojasno až skoro jasno, odpoledne čekejte přibývání vysoké oblačnosti. Teploty dnes vystoupí i ke 24 stupňům Celsia. Na horách čekejte teploty od 16 do 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda dvou osobních aut omezuje provoz na příjezdu do Litoměřic od Trnovan po silnici 1/15. Objíždíte do protisměru.
5: Jenom tam stojí dvě stuknutý auta, musí se to objíždět do protisměru a trošku kolona se tam tvořila.
1: Nehodu osobního a nákladního auta vyšetřují policisté v Novosedlicích u Teplic, to v křižovatce ulic Míru a Trnovanská. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěknou středu přejeme z Českého rozhlasu Sever. Je tu dopolední Express a v něm, jako vždy, slavný Severočech, tentokrát ze světa programátorů, tip na výlet, tentokrát spojený s pohádkami, babské rady věnované kaštanům, ale i návštěva v jedné valdorfské škole, konkrétně v Třebušíně na Litoměřicku. Písničky, které nestárnou, zaspívají Jaroslav Uhlíř a Petr Spálený. Ta první píseň, kterou si poslechneme, je ale ta snídaňová od Jiřího Korna. Tak dobrý poslech a pěkný den s námi.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Petr Spálený dospíval 12 minut po desáté a před námi je medailonek slavného Severočecha, který pro dnešek připravil stejně jako v ostatních dnech Milan Knotek. Vždycky, když se ve slavných Severočeších objeví někdo mladší než já, trochu znervózním. Mám hned v tu chvíli pocit, že jsem svůj život dostatečně nenaplnila. Ovšem osud muže, o kterém bude Milan dnes mluvit, byl sice výjimečný, ne však úplně šťastný. Zemřel totiž zbytečně mlád.
1: Slavní Severočeši.
2: Jak naučit počítač, aby vytvořil obraz, který vypadá jako skutečnost? Právě touto otázkou se zabýval český informatik a počítačový grafik Jaroslav Křivánek, který se narodil v roce 1976 v Mostě. Vystudoval ČVUT. Na prestižním výzkumném pracovišti INRIA Rennes ve Francii získal doktorát. Potom působil na amerických univerzitách. Jeho specializací se stala simulace světla. Zkoumal, jak počítač co nejrychleji a nejpřesněji vypočítá, co se stane se světlem, když dopadne na stěnu, sklo, kov nebo jiný povrch. Jedním z jeho nejvýznamnějších vědeckých výsledků byla metoda nazvaná Radiant Sketching. Křivánek chtěl, aby se vědecké algoritmy dostaly do počítačových programů. Jeho práce našla uplatnění mimo jiné u společnosti Pixar, Weta Digital a Disney. V roce 2014 spolu založil firmu Rend Legion, která vyvinula software umožňující vytvářet mimořádně realistické počítačové zobrazování. Používá se například při architektonických a produktových vizualizacích. Na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy se stal Křivánek vedoucí osobností skupiny počítačové grafiky. Podařilo se mu z ní vybudovat jedno z předních světových pracovišť zaměřených na syntézu realistického obrazu. V roce 2014 byl zařazen do prestižního seznamu New Europe 100 mezi nejvýraznější inovátory střední a východní Evropy. Docent Jaroslav Křivánek zemřel náhle a tragicky 1. prosince 2019. Bylo mu pouhých 42 let.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: A je tu čas na náš pravidelný turistický tip. Tentokrát to bude spíš pozvánka na příjemnou rodinnou procházku. Na sobotní pohádkovou cestu vás za klub českých turistů Spartak Ústí nad Labem pozve Eva Bucharová.
2: Turistická akce Pohádková cesta Porta Bohemica je určená hlavně pro menší děti. Je to cesta s pohádkovými motivy. Bude připravená trasa o délce asi 3 kilometry v okolí Ústecké Větruše. Start bude před přírodním bludištěm. Dále povede trasa přes Humboldtovu vyhlídku, bludiště a informační centrum až do cíle v Domě dětí a mládeže v Bělehradské ulici v Ústí nad Labem. Na trase bude přibližně 7 stanovy s pohádkovými postavami a soutěžemi s pohádkovými motivy. Za snahu obdrží děti drobné sladké odměny. V cíli potom za absolvování trasy malí pochodníci dostanou diplom, drobné věcné odměny, absolventskou turistickou vizitku, placku nebo odznáček pochodu a společně s rodiči drobné občerstvení. Start pohádkové cesty je v sobotu 3. října mezi 9. a 11:30 na Větruši v Ústí nad Labem. Budete mít o zážitek víc, když na Větruši vyjedete lanovkou.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dnes s naším regionálním stopařem vyrazíme do školy. Především rodiče budoucích prvňáků se totiž dnes mohou přijít podívat a zjistit, jak funguje Waldorfská základní škola Váška v Litoměřicích. Na odpoledne si tu připravili den otevřených dveří. O dění ve škole se teď dozvíme mnohem víc od našeho severočeského stopaře Robina Rericha. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Váška je litoměřická waldorfská škola. Její první stupeň, tedy první až pátá třída, je ale v Třebušíně. Využívají tady v obci budovu, kde i historicky škola bývala. Dnes mají možnost se sem přijít podívat rodiče dětí, které příští rok v září začnou se školní docházkou. Můžou tu besedovat, ptát se na to, co je zajímá, a odpovídat budou kromě zaměstnanců školy i dvě žačky osmé třídy, které se podělí o zkušenosti. A pro budoucí školáky je připravená kreativní dílnička.
1: Ono těch waldorfských škol u nás pořád ještě moc není. Popíšeš nám prosím stručně, jaký je rozdíl mezi waldorfskou a běžnou školou?
2: Ano, třeba v Ústeckém kraji je waldorfská škola v Litvínově, anebo tady právě v Litoměřicích. Waldorfské školy vychází z učení rakouského filozofa a zakladatele antropozofie Rudolfa Steinera. Antropozofie se v té pedagogické oblasti zaměřuje na ucelený vývoj lidského jedince. Neupřednostňuje ani ten vývoj fyzický, ani mentální, a naopak zapojuje více tu přirozenou touhu dětí zkoumat a pátrat. Nepoužívají tady učebnice, zásadní je mezipředmětová výuka, která probíhá v takových blocích. I jednotlivé ročníky jsou tematicky zaměřené a důraz je i na pracovní a řemeslné, takové kreativní činnosti.
1: Dnes odpoledne, tedy den otevřených dveří. Na co se tak rodiče nejčastěji ptají?
2: Podle ředitelky Kristýny Brabcové je pro obě strany důležité si vyjasnit ten přístup ke vzdělávání dětí z obou stran. Rodiče se dozvědí, jaká pravidla škola má, ptají se často i na výsledky dětí, jestli jsou například úspěšné při výběru střední školy a jak se pak srovnávají s jiným režimem školy, když tam přejdou. Váška funguje od roku 2015 a na střední škole tak už jsou tři ročníky dětí, které z té základní školy odešly a bez potíží se při přijímacím řízení dostali na školy, které si vybrali a studují tam.
1: Říká Robin Rerich, který se nám přihlásil z waldorfské školy Váška v Třebušíně pod Kalichem. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou. Regionální stopař.

0: Je 10 hodin a 40 minut, k tomu pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. My teď společně vyrazíme ven a budeme sbírat kaštany, protože tenhle typicky podzimní plod lesa a parku je nejenom pěkný na pohled, taky magický na omak, ale dokáže být i velmi užitečný. Třeba se z kaštanů dá připravit prací gel, to mám letos v plánu já. Jarka Vykoupilová se ale v dnešních babských radách zaměří na zdravotní benefity kaštanů.
1: Babské rady.
2: Kaštan v kapse přináší štěstí. Kaštany v počtu vašeho věku plus jeden navíc se dávají pod postel. Podle dávné tradice tak mají do jara chránit před nachlazením, revmatem a odebrat z těla negativní energii. A což takhle dát si koupel na revma? Tři lžíce nasekaných kaštanů smícháme se smrkovými větvičkami, množství dvě hrsti, přidáme 3 litry vařící vody a necháme hodinku odpočinout. Poté scedíme a poležíme si ve vaně alespoň 20 minut. Pak honem po duchnu a odpočívat. Opakujte tento postup alespoň 5 dnů po sobě. Jedlé kaštany jsou plné vitamínů a důležitých minerálů. Jak na jejich přípravu? Ponořte je nejdříve do studené vody, slupka povolí, kaštany nasáknou vodu a při pečení se tolik nevysuší. Na vypouklé straně nařízněte slupku do kříže, rozložte je na plech a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Se skupinou Krištof jsme si zatančili a já jsem zvědavá, jestli tančit budeme i se Slávkou Brádlovou. Jsou před námi dnešní kulturní typy. Slávko, dobré dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. No, se mnou tančit to nikomu neradím. Není to hezký zážitek pro partnera. Ale zase o té kultuře bych lecos na dnešek věděla, takže začínám tradičně už víceméně v Ústí nad Labem u kulturního festivalu Na Havla a dnes to bude mít ten, kdo chce absolvovat všechno dost těžké, protože knihovna Ústeckého kraje zve na 19. hodinu, kulturní festival tam vezme do svých rukou Eva Turnová, bude to autorské čtení a její koncert. No a protože je to členka kapel, já nevím, Šílenství, Mail Hlavsi, Plastiku a tak dále, tak rozhodně k té tematice má co říci. A ve 20 hodin Národní dům, rovněž Ústí nad Labem, Slam Poetry, Havel's Edition, tak jedinečná kombinace divadla, humoru a poezie. Myslím, že samotnému Václavu Havlovi by se to mohlo líbit. Tak, potom bych pozvala do Litoměřic, do tamního kulturního a kreativního centra, už na 18. hodinu. A bude to talk show Šmátrání v paměti Josefa Dvořáka. Tak já myslím, že není mnoho co dodávat. Rád vzpomíná na vodníky, na lecos jiného. Já osobně nejraději mám jeho film, respektive film, ve kterém hrál Hřbitov pro cizince.
0: To je ale hodně jiné než to ti jeho klasičtí vodníci.
1: To je zatraceně jiné a myslím si, že
0: škoda, že neměl někdo odvahu.
1: Přesně, přesně, že režiséři po něm nesáhli častěji, protože hráč je to velký. No a k smíchu to bude ale také v Městském divadle v Děčíně. V 19 hodin tam začíná komedie Erika Asuse, francouzského to autora, Manželé v nesnázích. A ty Manželé v nesnázích hrají Lucka Vondráčková a Jaromír Nosek. Dohromady shlédnou film a začnou se dít věci. Tak nevím, co si pod tím představit.
2: Záleží na tom, jaký film.
1: Jaký film? Jaký film to mohli shlédnout, že je to rozhodilo? Asi nějakou romantiku a možná, že už oba postrádají.
0: Jako napadlo mě spousta různých žánrů, ale romantická komedie mezi nimi nebyla. No nic.
1: Nic. A poslední pozvánka opět divadelní, tentokrát Městské divadlo v Chomutově, 19. hodina. Představení Perníkář. Zvali jsme na to včera do Mostu, tak dnes tady v Chomutově s Petrem Panzenbergerem v té jediné a hlavní roli a připomínám i to, že za ní získal cenu Thálie, takže rozhodně dobrý kus.
0: Taneční typ tedy v té dnešní nabídce trochu chyběl, ale já doufám, že nám to odpustíte a sejdete se s námi zase zítra. Třeba se tentokrát tančit bude?

Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT

0: Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ve Varnsdorfu dnes začíná oprava unikátních varhan. Ministerstvo financí začíná regulovat ceny pohonných hmot. Dnes vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty na zítřek. Obnova sadů československé armády v Chomutově začne během příštího podzimu. Přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V kostele svatého Karla Boromejského ve Varnsdorfu začíná stěhování a současně záchrana unikátních varhan. Původně patřily do kostela Na nebevzetí Panny Marie v Konojedech na Litoměřicku. Restaurátoři dnes začali s rozebíráním varhan, které zamíří do dílny. Podrobnosti z místa má naše reportérka Lucie Hejzlová.
4: Varhany jsou opravdu výjimečné, hlavně kvůli své velikosti. Podle organologa Marka Vorlíčka mají přes 1300 píšťal srovnaných do 18 rejstříků. Jsou tu dřevěné i cínové píšťaly a unikátní jsou i svým osudem. Sem do kostela svatého Karla Boromejského se nástroj dostal před 30 lety kvůli havarijnímu stavu kostela v Konojedech. Mezitím se ale podařilo kostel zachránit a sehnat i dost peněz na opravu varhan. Ta potrvá 4 až 5 let. Z Varnsdorfu Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: V druhé polovině příštího roku má začít plánovaná obnova sadů československé armády v centru Chomutova. Hlavním cílem architektů je park zmodernizovat, zlepšit si cest nebo zprovoznit betonovou fontánu. Celková obnova má stát 200 milionů korun, řekla to vedoucí městského odboru rozvoje a investic Hana Nováková.
5: Máme vlastně předjednanou dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Myslím si, že to bude až polovina. Veškerý zásahy do zeleně, to, čemu se dneska říká modrozelená infrastruktura, třeba i vodní prvky a tak, tak to všecko by jsme měli mít z dotace.
2: Ceny benzínu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Jejich maximální povolené ceny pro zítřek dnes oznámí na svých webových stránkách a bude to tak dělat nejméně měsíc. Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím cen pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr a také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října také snižuje spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji ale může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinerie. Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově u města Čadca. Informuje o tom agentura TASR. Škola oznámení podávala ve čtvrtek, tedy 5 dní předtím, než tam 13-letý žák nožem napadl spolužačku a 2 učitelky. Jedna z nich zemřela. Chlapec měl prý problémy s chováním už dřív. Minister školství Tomáš Drucker potvrdil, že se ve škole v pátek stal blíže nespecifikovaný incident a na místě byli i psychologové, jestli to souviselo s pozdějším útokem, ale neuvedl. Policisté 13-letého chlapce po útoku zadrželi a stíhají ho pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím není jasný.
3: Počasí.
2: Přes den polojasno až skoro jasno, odpoledne čekejte i přibývání vysoké oblačnosti. Teploty dnes čekáme mezi 21 až 24 stupni Celsia ve stínu. Na horách počítejte s teplotami do 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích se u křižovatky ulic Dubská a Hrázní v centru srazila dvě osobní auta. V Chomutově také nehoda v křižovatce ulic Vinohradská a Alfonze Muchy. Opět jde o srážku dvou osobních aut. Pozor na silnici 1/13 u odbočky k čerpací stanici u Rinoltis na Liberecku. Tam omezují provoz práce na silnici. Vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po zprávách pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Ke dnešnímu slunečnému dopolední by se hodilo nějaké optimistické a milé povídání. Jenže život i do slunečných a krásných dní přináší starosti a trápení, třeba v podobě dluhů. Jak se nedostat do nich a taky jak se dostat z nich, probereme už po písničce s dluhovou poradkyní Evou Vodňanskou.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dluhy, to je v našem kraji stále velké téma. Podle České národní banky činil celkový registrovaný dluh domácností za první čtvrtletí letošního roku víc než 4 biliony korun. Z toho bankovní dluhy tvoří zhruba polovinu téhle částky. Nejvíc peněz si lidé půjčují na bydlení. Velká část domácností svůj dluh zvládá. My se dnes ale budeme věnovat těm, které své síly přecenili. Naším hostem je dluhová poradkyně Člověka v tísni Eva Vodňanská. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak vypadá to zadlužení lidí v Ústeckém kraji v porovnání se zbytkem republiky?
2: Tak Ústecký kraj, což asi dobře známe, se dlouhodobě drží, řekněme, na chvostu těch krajů, pokud porovnáváme právě zadlužení jeho obyvatel, kdy momentálně statistiky ukazují, že zhruba 13% obyvatel Ústeckého kraje se nachází v exekuci.
1: Vy říkáte na chvostu, ale ona je to vlastně špička, ne? Protože...
2: No. Pokud bychom to porovnávali tak, že kdo má víc dluhu, ten vyhrává, tak ano.
1: 13% v těsném závěsu je kraj Karlovarský, takže tady to pod Krušnohoří, to vypadá, že je regionem opravdu velmi problematickým. Mm-hmm. Mluvíme o dluzích a tam víme, co to je, ale vy taky používáte pojem předlužení a u toho možná některý z našich posluchačů zpozorní a zaváhá. Tak co to je předlužení?
2: No, já bych rozlišovala právě zadlužení a předlužení. Zadlužení je, když člověk má dluhy a nějakým způsobem je splácí nebo jsou po ně vymáhány. Předlužení už je stav, kdy člověk má tolik dluhů, že to prostě nezvládá splácet a že to, řekněme, v dohledné době nebo i v životě ty dluhy svoje nesplatí.
1: Takže předlužení, to je ta kritická situace. Když se člověk dostane do nějakých finančních problémů a chce je řešit, existují nějaké šance, jak se nezadlužit nebo nepředlužit?
2: Ty příčiny toho zadlužení jsou různé. Často to jsou příčiny, které si prostě člověk nevybere. Jo, stane se pracovní úraz, přijdu o příjem, dostanu se do nějaké finanční nouze. Zároveň ale si myslím, že v každé té dluhové situaci jsou určité milníky nebo nějaké záchytné body, kde ten člověk se může zastavit a říct si, tak a teď už to potřebuju řešit, teď už potřebuju pomoc, teď už nemůžu dál se dostávat do vlastně té spirály dluhové, do které se dostávám.
1: No ale ve chvíli, kdy jsme na začátku, kdy prostě máme ten problém a potřebujeme ho vyřešit, existuje nějaký bezpečný způsob?
2: No, určitě jako bezpečný způsob základní, já si myslím, že příčina těch dluhů je především v nějaké té sociální situaci toho klienta. Samozřejmě spousta lidí má možnost se obrátit na rodinu, na příbuzné, na manželku a tak dále a nechat si jako vypomoci. Pokud ty lidé tady tu možnost nemají, tak často právě sahají k těm půjčkám. A ono i u těch půjček samozřejmě jsou půjčky, které dávají smysl a jsou půjčky, které jsou jaksi férové a které ten člověk je schopen splatit a jsou půjčky, které prostě smysl nedávají, půjčky na zbytné věci, anebo jsou potom půjčky, které jsou pro toho klienta extrémně nevýhodné.
1: Říká dluhová poradkyně Eva Vodňanská, která je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem Českého rozhlasu Sever je dnes dluhová poradkyně Eva Vodňanská a tak si povídáme o čem jiném než o dluzích. Když už se člověk rozhodne, že to jediné, co ho dostane z problémů, je tedy nějaká půjčka, je to, že se zadluží a pak se dostane do situace, kdy cítí, že už se to začíná vymykat kontrole. Že prostě nezvládá, že si naložil víc, než kolik unese. Co může dělat?
2: Tak určitě nejlepší je ve chvíli, kdy právě potřebuju už pomoc, potřebuju poradit, tak zajít nebo zavolat do dluhové poradny. Protože to nejhorší, co ten člověk může udělat a co právě dělá spousta lidí, je, že si vezmu půjčku, abych zaplatil jinou půjčku, čím se dostávám do toho koloběhu, kdy už vlastně potom se dostávám do situace, kdy nejsem schopna ty dluhy splácet.
1: Jenže taková ta konsolidace půjček a tyhle ty pojmy, to je poměrně jako módní záležitost a v podstatě to znamená, že si vezmu jinou půjčku jinde, abych umořil ty své původní dluhy. Proč to není cesta?
2: Ta konsolidace může být také cesta. Důležité je zhodnotit vlastně všechny možnosti, které já mám. Protože, jak jsem říkala, jsou půjčky, které jsou férové, jsou půjčky, které jsou neférové. Pokud já mám neférovou půjčku, kterou mi ten věřitel neměl nikdy poskytnout, tak z mého pohledu nemá smysl tuhle půjčku konsolidovat do jiné, ale má smysl řešit právě samotnou platnost té smlouvy a řešit, jestli je tady jiná možnost, jak vlastně tu půjčku vyřešit.
1: Kdy je tedy ten správný čas jít za vámi a poprosit o pomoc? Ve chvíli, kdy poprvé nemám na splátku, už to je ten okamžik?
2: Já bych řekla, že do dluhové poradny by člověk měl zajít nebo volat ve chvíli, kdy potřebuje poradit. Protože nemusí nutně si domlouvat schůzku s dluhovým poradcem. Člověk v tísni provozuje dluhovou helplinku, kam může člověk prostě jenom zavolat a zeptat na něco, co ho zrovna trápí. A ten dluhový poradce na té helplince je mu schopen buď mu dát nějakou jednoduchou radu, anebo právě ho odkázat do dluhové poradny, pokud by bylo potřeba tu situaci řešit komplexně.
1: Napadá mě, jestli vám člověk může zavolat dřív, než si ty dluhy udělá. Ve chvíli, kdy je v té tíživé situaci, kdy mu třeba vypadl příjem z důvodu dlouhodobé nemoci, nebo se mu prostě jinak zkomplikoval život. A on to potřebuje vyřešit. Může už v tu chvíli zavolat a zeptat se, co pro sebe může udělat, aby se následně nedostal do problému?
2: Určitě může zavolat i, řekněme, preventivně, protože my jsme i v rámci těch dluhových poraden, i v rámci té helplinky schopni například klienta odkázat na index odpovědného úvěrování, který člověk v tísni také provozuje, kde vlastně jsou srovnány podmínky jednotlivých úvěrových společností a zároveň jsme schopni pomoct s doplněním příjmů například v podobě superdávky nebo jiných zdrojů.
1: Říká Eva Vodňanská, která je dnes naším hostem v dopoledním expresu a my si s ní na Českém rozhlase Sever budeme dál povídat zase po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes dluhová poradkyně Eva Vodňanská a společně jsme se dostali do bodu, kdy jsme si uvědomili, přiznali jsme si, že máme dluhy a nezvládáme je a chceme si říct o pomoc. Když nevytočíme tu helplinku, ale rovnou půjdeme k vám do poradny, co od takového setkání očekávat?
2: Tak jako určitě je důležité do té poradny zajít, jako to je ten první krok. Od toho setkání záleží, co ten klient zrovna řeší, v jaké vlastně fázi ty dluhy má, jestli už má exekuce, nebo jestli jenom má problém se splácením, nebo jestli jenom je v tíživé finanční situaci a potřebuje poradit. Podle potřeb toho klienta se potom vede samotná ta konzultace, kdy často jako cílem té konzultace a cílem té dlouhodobé spolupráce je dát tomu klientovi nástroje k řešení těch svých dluhových problémů a představit mu ty možnosti, které ten klient má.
1: Já myslím, že pro člověka, který je v těchhle problémech, je hrozně těžké to, co jsem říkala, to jest přiznat si to. A ještě navíc to přiznat někomu jinému. Vnímáme to jako vlastní selhání, jako že jsme prostě dopustili něco, co jsme dopustit neměli. Takže jenom tam přijít a říct, dobrý den, jmenuji se Šobová, mám dluhy a potřebuju pomoc, to je velký problém. Musí člověk na sebe vždycky hned na začátku všechno nahlásit? Musí to být se jménem, musí to být s konkrétní částkou? Nebo je tam možná jistá míra anonymity, než se v tom ten dlužník nějak jako zorientuje a než vám začne věřit a ztratí ten ostych?
2: No, já si myslím, že já rozumím tomu, že spousta lidí se stydí nebo má i problém si tu situaci přiznat. Já bych jako za nás chtěla říct, že pro nás je to denní chleba. Jo, jako to zrovna ta dluhová poradna je místo, kde my řešíme dluhy každý den a nám to nepřijde zvláštní, že člověk má dluhy. Nám na tom nepřijde jako nic, za co by se měl člověk stydět. Takže jako k nám můžou být klienti určitě naprosto otevření a my je soudit nebudeme. Pokud tam ta otevřenost není, samozřejmě ideální je, kdyby byla, protože jedině tak my jsme schopní jako realisticky zhodnotit tu situaci a nabídnout nějaké to řešení. Pokud by klient trval na nějaké anonymitě, tak dá se napsat e-mail, jo, z nějaké anonymní e-mailové adresy a dá se postupně propracovávat k tomu, že bychom se třeba domluvili na nějakém tom osobním setkání a na, já samozřejmě rozumím tomu, že klientovi trvá prostě, než si tu důvěru vybuduje, tak i přes ten e-mail si myslím si dá ta důvěra dobře vybudovat, aby se ten klient potom odhodlal k tomu, že teda přijde a řekne, jak to všechno je.
1: Je důležité úplně upřímně říct, jak velký ten problém je, protože to taky míváme tendenci jako ubírat. Přiznáme ten největší problém z těch, dejme tomu, tří, které máme, ale nahlásit asi všechno, to, jenom to je cesta ke šťastnému konci.
2: Určitě, no přesně jak říkáte, protože většinou ty klienti třeba přijdou s tím, že mají jeden dluh, který nejsou schopni splácet nebo mají nějaké problémy, ale potom, když se rozkryje ta situace komplexně, tak zjistíme, že tam je vlastně těch dluhů 10 a ono je potřeba to řešit komplexně, protože jako málo kdy se stane, že máte jeden dluh, který vám dělá problém. Většinou to prostě bývá rodinný rozpočet, situace příjmová a tak dále. A je potřeba se na to podívat na celé, aby jsme byli schopni vyhodnotit, jaké to řešení je pro toho klienta nejlepší.
1: Vysvětluje Eva Vodňanská, která je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S dluhovou poradkyní Člověka v tísni Evou Vurňanskou dnes ve vysílání Českého rozhlasu Sever řešíme to, jak se dostat z dluhů. A vy už jste několikrát zmínila stránky a nástroje, na které se můžeme podívat sami, třeba předtím, než půjdeme k vám, než se obrátíme o pomoc. Pojďme nějak přehledně zrekapitulovat, co všechno je prostřednictvím internetu k mání a co nám může pomoci, pokud jsme schopní se v tom zorientovat sami.
2: Tak Člověk v tísni provozuje webové stránky Jak přežít dluhy.cz, kde vlastně zájemci najdou jak základní informace o půjčkách, exekucích, odlužení, o podmínkách odlužení a tak dále, základní návody, jak třeba řešit exekuci. Zároveň tam najdou určité kalkulačky, třeba kalkulačka exekuční srážky, kalkulačka insolvenční srážky, a najdou tam právě i mapu dluhových poraden, kde se můžou potom objednat na konkrétní dluhovou poradnu.
1: Mluvila jste taky o indexu odpovědného úvěrování.
2: To je vlastně index, který také Člověk v tísni zpracovává a zveřejňuje dvakrát ročně, a je to jakýsi žebříček poskytovatelů úvěrů, jak bankovních, tak nebankovních, a hodnotí je podle různých kritérií od těch úvěrů férových až po ty, řekněme, jako velmi nevýhodné pro ty klienty.
1: Mluvíme o dluzích, následně o exekucích, taky o možnosti oddlužení. Jsou v téhle oblasti nějaké zásadní novinky teď aktuálně?
2: Tak proběhla ta novela oddlužení, to už je pár let zpátky, to si myslím, že si spousta lidí už na to zvykla, že je nově oddlužení na 3 roky. Momentálně se projednávají další legislativní změny, třeba konkrétně u těch spotřebitelských úvěrů se projednává omezení vlastně maximálního možného, řekněme, úroku nebo příslušenství a nákladovost těch úvěrů, aby se právě nestávalo, že spotřebitelé čerpají úvěry, které jsou neúměrně úročené.
1: To jsou tedy věci, které teď legislativci probírají a v praxi zatím nejsou. V praxi je ale spousta těch neúplně, ne nelegálních, ale možná neférových praktik. Tak na co by si lidé měli aktuálně dávat největší pozor?
2: Tak určitě vzhledem k tomu, že ty spotřebitele nejvíce chrání zákon o spotřebitelském úvěru. A samozřejmě existují společnosti, které se snaží ten zákon obejít, protože právě chtějí zbavit spotřebitele té ochrany. A děje se to různě. Děje se to například tak, že vlastně lákají ty lidi, aby si zřídili IČO a místo spotřebitelského úvěru čerpali úvěr podnikatelský, kde vlastně nejsou stejná pravidla a podmínky jako u těch spotřebitelských úvěrů. Je to takový trošku divoký západ. Další věci, co se dějí, že namísto, že se společnosti snaží zprostředkovávat ty úvěry tak, aby jsme místo s nějakým úvěrová společnost SRO uzavřeli vlastně tu půjčku s fyzickou osobou a tím opět se zbavili té ochrany, kterou nám dává zákon o spotřebitelském úvěru.
1: Jak často se může stát, že nám někdo, kdo nám nabízí peníze, připraví o střechu nad hlavou, protože i tyhle praktiky se objevily, jakože budete ručit, ale ono to není tak úplně jednoduché.
2: Právě, jako ty zástavy a to ručení nemovitostí bývají velmi problematické. Další velký problém, s čím se můžou jako klienti setkat na Facebooku nebo i v novinách, v inzerci, je taková ta nabídka: vykoupím vaši nemovitost, zaplatím vaše dluhy a nechám vás tam dále bydlet. A takhle to nedopadá, takhle to nefunguje. To je právě to, před čím bych chtěla jako posluchače nejvíce varovat. Nepřistupujte na tyhle ty smlouvy, protože ve chvíli, kdy klient prodá svoji nemovitost, velmi, velmi obtížně se jako získává zpátky a je to velmi často až nemožné. Takže určitě je lepší je prostě zastavit se včas, přijít do té dluhové poradny a nepřistupovat na tyhle ty velmi rizikové úvěry s velmi rizikovými podmínkami.
1: Já jsem v úplném úvodu říkala, jaká je ta celková suma zadlužení a jak velkou část z ní tvoří ty bankovní, respektive nebankovní úvěry. Je tím úplně nejzákladnějším klíčem třeba to, že si od těch nebankovních společností nemáme půjčovat vůbec?
2: Tak určitě ty bankovní úvěry jsou pro klienty bezpečnější, protože ty bankovní úvěry poskytují úvěry s rizikem toho, že se jim nesplatí za cenu toho vysokého úroku. Takže poskytují i lidem, kterým by neměli poskytnout úvěr, protože ty lidé už nejsou schopni ten úvěr splácet za vysoký úrok. Takže nechci říct, že ti klienti by si jako v žádném případě neměli nebankovní úvěry brát, ale vždycky by se měli zarazit a říct si, jestli jsou schopni ten úvěr splatit nebo ne.
1: Radí dluhová poradkyně Eva Vodňanská, která byla dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, a které moc děkujeme a přejeme, aby ta dluhová poradna pokud možno nepraskala ve švech.
2: Děkujeme, to budeme potřebovat.

0: Hana Zagorová a písnička o slibech, tedy o těch nesplněných. Já vám teď mohu slíbit a splním to, že po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Sever uslyšíte pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala, na co se bude ptát, to vám řekne sama.
1: Alex a host si budu povídat s onkoložkou a hematoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Co stojí za nárůstem mladých žen s rakovinou prsu? A jsou na to lékaři připraveni, nebo stále přetrvává představa, že mladá žena zkrátka nemůže onemocnit? Jak moc se posunul vývoj protinádorové léčby? A hledají pacientky i pomoc na internetu? Poslechněte si nás, začínáme po 13. hodině.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Necelých 10 minut před středečním polednem jsme si poslechli píseň o nedělním ránu. No a teď si poslechneme recept, který by se mohl hodit, protože houbařsky je ten letošní podzim víc než štědrý. Věřím, že už jste si taky udělali radost úspěšnou procházkou po lese a nazbírali jste. Tak si teď dáme jeden houbový recept se Slávkou Brádlovou.
2: Vaříme se Slávkou.
3: Zdá se, že letos rok houbařům přeje, takže viděla jsem opravdu houbaře s plnými košíky. A pokud patříte k těm šťastlivcům, tak si samozřejmě můžete udělat houbovou smaženici, což je ta klasika z nejklasičtějších. Ideální na ní je směs hub. Takže miska hub, k tomu jedna cibule, tak 2 lžíce oleje nebo másla, 2 vajíčka, sůl, pepř a kmín. Houby pečlivě očistíme a nakrájíme na malé kousky. Cibuli nakrájíme na drobno a spěníme ji na tuku. Přidáme připravené houby, opékáme, až pustí vodu, no a případně podle potřeby ještě velmi mírně podlijeme. Podle chuti osolíme, přidáme pepř a kmín a dusíme do měka. V závěru, když je tekutina vydušená, vlijeme rozkvedlaná vejce a za stálého míchání je necháme stuhnout. Podáváme ideálně s krajíčkem chleba.
2: Vaříme se Slávkou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem nechalo u Vaňovského vodopádu zpevnit nebezpečnou skálu nad stezkou. Vítězem ankety firma roku 2026 je v Ústeckém kraji litoměřická firma Henlich. Mezi živnostníky vyhrála mostecká chovatelka Alpak. Řidiči dnes musí kvůli uzavírce ulice Údolí Kamenice v Tanvaldu využít objízdné trasy. Přes den bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré poledne. Okolí Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem už neohrožuje padající kamení. Odborníci tam po 6 týdnech zpevnili strmý svah. Město za tyto práce zaplatilo podle mluvčího Marka Rukyniče téměř 1,25 milionu. Pracovníci ze skály nejdříve sundali uvolněné kameny a vysekali náletové dřeviny. Velké a nestabilní bloky následně pevně ukotvili.
2: Dělníci se z Vaňova rovnou přesunuli do ulice Čajkovského, kde se loni utrhl velký skalní blok. Město má podle Lukyniče s firmou Strix Chomutov 5letou rámcovou smlouvu. Může tak podle potřeby opravit další nebezpečná místa až do hodnoty 25 milionů korun bez DPH. Z Ústí nad Labem Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Firmou roku Ústeckého kraje se stala litoměřická strojírenská firma Henlich. Živnostnicí roku pak mostecká chovatelka Alpak a Lemurů Alena Saladyjaková. Jak za organizátory informoval Petr Kopáček, vítěze krajského kola vyhlásila v úterý večer porota v Mostě. Oba postupují do celostátního finále 10. prosince v Praze. Henlich letos získal také ocenění inovační firma Ústeckého kraje za vývoj 3D elektromechanického manipulátoru pro letecké motory. Motoristé dnes mezi 11. a zhruba 17. hodinou neprojedou částí ulice Údolí Kamenice v Tanvaldu na Jablonecku. Oznámil to krajský dopravní koordinátor Korit LK. Objížďka pro osobní auta vede Jiřetínskou ulicí. Ostatní řidiči musí využít trasu přes Dolní Smržovku, Krkonošskou ulici a Albrechtice v Jizerských horách. Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 17 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Výši podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
1: Počasí.
0: Přes den bude polojasno až skoro jasno. Odpoledne očekáváme přibývání vysoké oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích se u křižovatky ulic Dubská a Hrázní srazila dvě osobní auta. A i v Chomutově se v křižovatce v ulici Vinohradská a Alfonze Muchy srazila také dvě osobní auta. A na silnici 224 z Kadaně k Nechranické přehradě čekejte omezení mezi Roklí a Hořenicemi. Kvůli opravě se projíždí Kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Václav Neckář na Českém rozhlase Sever a po něm písničky na přání. Každý den po 12. hodině plníme vaše písničková přání a i dnes to zcela mimořádně budu dělat já. To je ovšem jediná nestandardnost, která vás dnes čeká. Všechno ostatní je tak, jak jste zvyklí. Takže můžete nám posílat e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz, můžete psát SMSky na číslo 90 011 04, no a samozřejmě můžete i telefonovat 475 212 212. To je telefonní číslo, na kterém už teď zdravím prvního posluchače. Dobrý den.
1: Dobrý den, studuje těm posluchačům, ale já jsem tady, mám pohledný poustrný.
0: Co vám budeme hrát, prosím?
1: Tak já jsem vybral od skupiny Smoky písničku Rock and Roll.
0: A pro koho to bude?
1: Bude to pro Pepu Prospíša, pro Pavla Bláhu, pro Kugelšla, pro Lucku, pro Terku, pro naše zdravotní sestřičky, pro Lucku Bílou, pro Milanka Urbana s Krajou Novotným, pro kluky z 18, pro paní Januško Rokrošenová a pro naše zdravotní sestřičky.
0: Tak jo, písnička je připravená, přeju hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.

0: Pěkné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Sever a s písničkami Na přání. No a tu další, kterou si poslechneme, tak tu vybere Helena. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No povídejte, Helenko, komu
1: ano,
0: budeme hrát
1: ano,
0: a co?
1: Ano, tuhle písničku, kterou jsem vybrala, posílám všem posluchačům, ať mají hezky prožitý celý týden slunečný.
0: To počasí je úplně nádherné, co?
1: Nádhera, ano.
0: Je to krásná varianta podzima. Pravda, možná zase už trošku sucho, takže by neškodilo, kdyby v noci zlehinka zapršelo. Ale to sluníčko přes den, to je nádherná věc. Tak si ho užijte přesně podle svých představ a já posílám píseň Anety Langerové, kterou jste vybrala. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Já děkuji, naslyšenou.

0: Hříšná těla křídla motýlí, tak se jmenuje píseň Anety Langerové ze samých začátků její hudební kariéry. Píseň, kterou jsme si společně poslechli 20 minut po 12. No a na Českém rozhlase Sever v písničkách na přání další píseň v pořadí vybere Hana. Dobrý den.
1: No, dobrý den, paní Lenko. Zdravím ještě jednou vás. Děkuji vám za vyhledání písničky.
0: Nemáte vůbec zač.
1: A chtěla bych poslat andělce do Hřivic a božence do Jirkova. Manželům Chaloupkovým si poslouchají v Litvínově a švagrová Hana Pavlasová v Žatci. Všem přeju krásné dny. Děkuji jim za písničku, vždycky, kterou mi dávají zahrát. A ať se mají všichni fajn, ať si užívají krásný dny a krásného podzimu. A mějte se moc fajn a děkuju.
0: Mějte se taky moc hezky a já už jenom dodám, že ta písnička, kterou jste vybrala, je velmi případná, protože se jmenuje Podzim přichází. Tak si ji dopřejeme. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky děkuji moc a naschledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte písničky na přání na Českém rozhlase Sever a já mám na telefonu Františka, jehož hudební přání bylo trochu komplikované, tak já ho teprve teď budu hledat s dovolením. Nicméně Františka jsem našla. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak, posluchačům.
0: Tak povídejte, co byste to chtěl slyšet, jak se jmenovala ta písnička?
1: Paní Lenko, dejte tam Černocha a Vimra a je to ve dvou se to lépe táhne a je to nejlepší.
0: Dobře, tak tu mám, to vím a na vás je, abyste okamžiky, kdy já ji budu hledat, vyplnil ano? Tím, že řeknete, komu tu písničku pošleme a proč?
1: Bude to všem posluchačům a vám do rády a hlavně. A hudebnímu dramaturgovi, že dávají hezký písničky i mimo. Takže přeji všem hezký zbytek dne a hlavně užívejte sluníčka a mějte hlavně zdravíčko, ať slouží. Díky moc.
0: Krásné slunečné odpoledne i vám. Písničku jsem našla, tak si ji můžeme pustit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Karel Černoch a Jiří Vymrl, necelé 3 minutky nám zbývají do 12:30 a my společně načínáme krásné a slunečné středeční odpoledne. No a načínáme ho písničkami na přání, do kterých se teď zapojí Marcela. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Lenku, já vás zdravím a všechny posluchače. A vybrala jsem písničku od Ivety Simonové a Milana Chladila, Láska k nám přilétá. A pošlu ji panu Radkovi Málkovi z Neštěmic, pak bych to chtěla poslat slečně Dominice a její mamince Jarušce do krásného Března a Petrovi a Ále do Stehelčese a paní Kristě Fišarovi. A jinak písničku posílám všem, s kým si necháváme zahrát a pro ty lidi, kdo jim nenechá zahrát vůbec.
0: Tak já myslím, že seznam adresátů byl víc než vyčerpávající a věřím, že je kompletní. No a teď už ke splnění toho přání chybí jenom písnička. Tak tady je. Mějte se hezky.
1: Děkuju a naslyšenou.

Ještě jsme v dnešních poledních písničkách na přání nesplnili žádné SMS-kové, tak to teď napravíme. Prosím písničku od Jitky Zelenkové. My všichni jsme stejní pro Hanku a Jiřího Kajzra z Kostomlad pod Milešovkou. Děkuji a ta písnička bude i pro vás v rádiu Sever. Podpis sice chybí, ale já myslím, že to nevadí. Adresáty máme, jenom lehká korekce. Ta písnička se jmenuje Bez lásky láska není. A ano, zpívá se v ní, že my všichni jsme stejní.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Valdemar Matuška a písnička, která, jak se říká, hodila vidle do jednoho z přání, protože v našem playlistu jsou napevno zařazené písničky, které nestárnou. Tohle byla jedna z nich v podání Valdemara Matušky a jelikož v písničkách na přání nesmí zaznít dvakrát stejný interpret, nemohla jsem tak úplně splnit přání, které dorazilo do naší mailové schránky a ve kterém byla obsažena písnička Valdemara Matušky Co děláš, to dělej rád. Tak jsme se ale domluvili na takzvané variantě Brod a dáme si Vabyho Daňka a ta písnička bude pro nejpilnějšího kolegu Zdeněčka od jeho báječných spolupracovníků. Zdení, máme tě moc rádi a děkujeme za to, že jsi v práci zdar. Meva nákupní tým, to je podpis pod tímhle přáním. Uznávám, že píseň Děláš, co dělej rád by se hodila trochu víc, ale nedá se nic dělat. Museli jsme z toho nějak vybruslit, Zdeněčku. Tak tady je Vaby Daněk.
1: Včera uklízel jsem ve skříni. A když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáku jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý pouti.

zemi a z velikánských bavanů na drobnej písek jsem mal všechny plány.

0: kolem nás.
1: Vaby Daněk a trocha melancholie v písničce Fotky. Melancholie k podzimu patří, i když ty aktuální podzimní dny připomínají spíš léto, takže na melancholii moc myšlenek nemáme, ale přesto faktem je, že září končí. Máme tu poslední zářijový den, tak proč si nezahrát písničku, která je právě o tom, co se děje, když září odchází. Wake me up when September ends. Písnička skupiny Green Day, o kterou si dnes napsala naše pravidelná posluchačka Sylvie z Prahy. No a věnuje ji Jeronýmům k svátku a všem narozeninovým oslavencům.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Bílina na Teplicku dotuje hypotéky mladým rodinám. Chomutovská policie zveřejnila případ opilého řidiče, který se pokoušel podplatit hlídku při silniční kontrole. Teplice dnes představují nové parciální trolejbusy. Přes den bude polojasno až skoro jasno, s teplotami do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Až 25 tisíc korun ročně můžou dostat od města na vlastní bydlení mladé rodiny v Bílině. Podle vedení radnice je cílem podpořit zájemce o bydlení a ovlivnit trh s byty. Dnes

0: Končí termín pro podání žádostí o dotaci za rok 2025.
1: Příspěvek slouží na pořízení bytu nebo rodinného domu v Bílině. Žádat můžou lidi ve věku od 18 do 40 let. Dotace je na úroky z pravidla za prvních 5 let od data pořízení bydlení. Podmínkou je mimo jiné trvalé bydliště ve městě, bezdlužnost vůči radnici nebo čistý trestní rejstřík. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Policisté minulý týden na Chomutovsku přistihli na silnici u Otvic 55-letého řidiče, který měl v dechu přes 3 promile alkoholu. O případu dnes informovali na webových stránkách s tím, že muž se při kontrole pokoušel policisty podplatit. Později odmítl i lékařské vyšetření. Hlídka řidiči zadržela řidičský průkaz a obvinila ho z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplacení. Podle policie mu v případě odsouzení hrozí až 6 let vězení. Městská doprava Teplice nasazuje na linky další nové parciální trolejbusy. Informuje o tom ředitel společnosti František Stožický. Dopravní podnik dnes připravuje moderní vozidla na Zámeckém náměstí. Další novinkou jsou SOS tlačítka pro řidiče ve všech vozidlech teplické MHD.
1: Tlačítka jsou přímo napojena na městskou policii a umožní rychlou reakci při mimořádných událostech. Vozidla mají taky automatické sčítače cestujících. To pomůže třeba při posílení nejvíc vytížených linek. 8 nových trolejbusů jezdí od konce prosince, teď firma dodala dalších 9. Zakázka přesáhla v souhrnu 350 milionů korun. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Výstavba obchvatu Lvové v Jabloném v Podještědí poběží i přes zimu. Podle ředitelství silnic a dálnic není k zimní přestávce důvod. Stavbaři budou pracovat na rovném úseku před Lvovou, odkud odstraní stávající povrch, protože se změní výška silnice. Pro dopravu zůstane průjezd Lvovou zachovaný, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Počasí.
0: Přes den bude polojasno až skoro jasno. Odpoledne čekejte přibývání vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Chomutově v ulici Březenecká je z důvodu stavebních prací uzavřená komunikace, tak tady počítejte se zdržením a držte se značení objížděk. V Děčíně v ulici Pivovarská je průjezdný jen jeden jízdní pruh. A v Žadci stále silničáři opravují most přes Ohři na průtahu ulicí Plzeňská, tak i tady sledujte značení objížděk a očekávejte horší provoz.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
3: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
4: Děkuju, dobré odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45 po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těch fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti. Ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být naděje plný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné možné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tou

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněly. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme jí nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná, především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu dlouhodobě, antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavních hormonů, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci Bylo to u prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to Oprsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rády zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Geologové dnes dokončí měření Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Naposledy radar prohlédl před 13 lety. Obnova sadů československé armády v Chomutově začne během příštího podzimu. V domovech pro lidi se zdravotním postižením na Českolipsku bude zítra den otevřených dveří. Zítra budou teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Ještě dnes budou geologové měřit pomocí radarů a seismické vlny vnitřek Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Data pak srovnají s měřením, které se naposledy uskutečnilo před 13 lety. Z nich vyčtou, jestli a nebo jak moc se stav pískovcového oblouku zhoršuje. Pravčickou bránu také monitoruje skalní četa parku, pokračuje mluvčí zprávy Tomáš Salov.
3: Geologové, pokud jde o kondici Pravčické brány, jsou celkem optimističtí, spatřují zde žádné závažné vady, ze kterých by se dalo usuzovat, že třeba skolabuje v příštích dekádách.
2: V druhé polovině příštího roku má začít plánovaná obnova sadů československé armády v centru Chomutova. Hlavním cílem architektů je park modernizovat, zlepšit síť cest anebo zprovoznit betonovou fontánu. Celková obnova má stát

0: 200 milionů korun, upřesňuje vedoucí městského odboru rozvoje a silnic Hana Nováková.
1: Máme vlastně předjednanou dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Myslím si, že to bude až polovina. Veškerý zásahy do zeleně, to, čemu se dneska říká modrozelená infrastruktura, třeba i vodní prvky a tak, tak to všecko by jsme měli mít z dotace.
0: Lidé ve dvou městech na Českolipsku můžou zítra v rámci Dne otevřených dveří navštívit Domov pro lidi se zdravotním postižením. Akce se koná v rámci Týdne dne sociálních služeb. Přístupné bude Centrum denních programů ve Cvikově a bytové domy ve Cvikově a Novém Boru. Akce se koná od 14 do 17 hodin. Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát v Saudské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že jeden z pilotů se pokusil havarovat. Nasvědčují tomu i důkazy a výpovědi svědků. Boeing 737 z Dubaje do Tel Avivu během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos, další pak obecné ohrožení. Na palubě letadla cestovalo asi 180 pasažérů. Všichni jsou v pořádku.
2: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší čtvrteční teploty budou 22 až 25 stupňů. Na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 35 u Chotyně u Liberce je na komunikaci spadlý strom. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností a hasiči aktuálně odklízí překážku. A další spadlý strom omezuje dopravu na silnici 3. třídy mezi Dubnicí a Žibřidicemi na Českolipsku. A na dálnici D8 mezi 75. a 70. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem je pomalu jedoucí vozidlo údržby. Tak tady čekejte zdržení. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Máme tady středu 30. září, Jeronýmům přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a na Českém rozhlase Sever startuje dnešní pohodové odpoledne. Rostliny, které jsou na zemi už hodně dlouho, si vybral pro svůj dnešní díl, co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Větší podpora pro rodiče samoživitele a nový výpočet dávky na bydlení podle okresů. Takzvanou superdávku čekají od října změny, jaké si řekneme zhruba za čtvrt hodiny a nezapomeneme na tipy a slavného Severočecha. Jaroslava Křivánka z Mostu, počítačového grafika, jehož práci využívají studia Pixar či Disney. A k tomu přidáme opět písničky, které nestárnou. Brzy tady bude Marie Rotrová, později zaspívá Michal Tučný, teď už ale Single X, Má chata, můj hrad.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Marie Rotrová, Markétka, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever. Středeční pohodové odpoledne se rozjelo, připravený je teď a Martin Písařík, co v učebnicích nebylo, a vracíme se do světa rostlin.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši. Některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dalibor Janda v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Čekají nás brzy Smoky nebo Petra Janů. 14 hodin skoro 21 minut. Vydáváme se na Sever Čech. Podmínky pro takzvanou superdávku se od října znovu změní. Nově se rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných osob, kam budou spadat rodiče, samoživitelé s dětmi do 15 let věku. Dosud to bylo do 7 let. Mění se také výpočet takzvaných normativů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů. Detaily teď probereme ve studiu s reportérkou Kateřinou Kučerovou. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak se zmírnění podmínek pro samoživitele projeví na výši superdávky?
1: V průměru si díky tomu polepší zhruba o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
1: Změnu vítá Daniel Hules, Člověka v tísni, podle kterého byly dosavadní podmínky špatně nastavené.
3: Ve chvíli, kdy nejmladšímu dítěti už nebylo 7, ale 8 let, tak ztratila vlastně ta samoživitelská domácnost status zranitelnosti a skokově jim vlastně poklesla ta dávka. Takže to zvýšení věku těch dětí na 15 let je jednoznačně krok správným směrem za nás. I kdyby to bylo na 12 let, tak už je to velmi zásadní posun.
1: Podle Mikuláše Opletala z platformy pro sociální bydlení, ale do zranitelných skupin nadále nepatří třeba lidé v bytové nouzi a někteří seniori, přestože jsou v podobné finanční situaci jako samoživitelé.
0: Jak pomůže lidem úprava výpočtu normativů na bydlení podle okresu?
1: Jde o podporu, která se vypočítávala podle počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu všech žadatelů. Klíčovou roli při stanovování průměrného nájmu potom hrál jen počet obyvatel daného města. Přitom ve dvou stejně velkých krajských městech může být nájemné výrazně rozdílné. Podle Opletala z platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů nejvhodnější. Zároveň ho ale může ovlivnit třeba vyšší počet obecních bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
4: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
1: Lidé si můžou svůj nárok na superdávku podle nových pravidel spočítat v kalkulačce na webu Ministerstva práce. Samotnou žádost pak můžou podat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadu práce. Ti, kteří teď už superdávku pobírají, nemusí podávat novou žádost. Úřady práce jim podporu přepočítají podle nových pravidel. Stále ale musí dodat informace o příjmech a nákladech na bydlení za uplynulé 3 měsíce. Nárok a propočet dávky se poté provádí každého čtvrt roku.
0: Zjistila reportérka Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Sever.

0: Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever s datem 30. září pokračuje. Máme 14:30 a tak ani dnes nemineme kulturní tipy. Pojďte se podívat, kam dnes odpoledne a podvečer můžete vyrazit, jak si třeba zpříjemnit ještě ten dnešní den. Tak v Litoměřickém kulturním a kreativním centru vás dnes čeká talk show Šmátrání v paměti Josefa Dvořáka. Herec Josef Dvořák je bohatý muž. Ne, tady nejde o peníze, ale o zážitky, které si za léta na jevištích a před kamerami nastřádal do své paměti. A odtud loví jeden příběh za druhým. A baví se tím nejen diváci, ale i on sám. Vzpomínkovým večerem navíc provází doktorka Marie Formáčková jako Josefův host. Začátek je tedy v Litoměřickém kulturním a kreativním centru v 18 hodin. V Děčíně je opět připravena živá křížovka a přeje jí i počasí. Dnes v Křížově ulici od 18 hodin živě zahraje Brigita a Štěpán, folkové duo, ve kterém Štěpán skládá hudbu a Brigita texty. V Děčíně tu mám ještě v Městském divadle od 19 hodin představení Manželé v nesnázích. Zdánlivě nevinný filmový večer spustí lavinu pochybností a citových krizích. A na prknech, která znamenají svět, se objeví Lucie Vondráčková a Jaromír Nosek v hlavních rolích. V Ústí nad Labem pokračuje festival Na Havla a v 19 hodin vystoupí v knihovně Ústeckého kraje v budově v ulici Velká Hradební spisovatelka a hudebnice Eva Turnová, někdejší členka kapel DG307, Švílenství, Maily Hlavsy a Plastic People of the Universe a představí kromě svých písní také fejetony a glosy. Ve 20 hodin to v nedalekém Národním domě bude zase Slam Poetry Havel's Editions. Jedinečná kombinace divadla, humoru a také poezie. Jirkovské divadlo nabídne autorské divadelní představení Málo se známe, muzikál inspirovaný písněmi Evy Farné, který vznikl přímo pro žáky základní umělecké školy Jirkov a v jejich podání také ožívá na jevišti. A začátek je tedy v Jirkově v 19 hodin. Zážitek, který měli diváci včera v Mostě, se dnes bude opakovat v Chomutovském městském divadle. Za představení Perníkář získal jediný herec Petr Panzenberger divadelní cenu Thálie. S neokázalým herectvím tady přibližuje bolestnou realitu světa drog, chvíle euforie i krutost setkání se smrtí. Perníkář začíná v Chomutově v 19 hodin a nakonec jsem si nechal jedno zrušené představení, a to v divadle města Ústí nad Labem. Pokud jste se tam sem chystali na komedii Šťovíke na světaně divadla Palac, tak bohužel budete zklamáni, představení je zrušené. Náhradní termín najdete na webových stránkách divadla města Ústí nad Labem.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: snídaní v trávě.
1: Michal Tučný, s ním jsme sedali snídaní v trávě. 14 hodin a 40 minut je čas na dalšího slavného Severočecha. Dnes je to odborník na počítačovou grafiku Jaroslav Křivánek.
2: Slavní Severočeši.
3: Jak naučit počítač, aby vytvořil obraz, který vypadá jako skutečnost? Právě touto otázkou se zabýval český informatik a počítačový grafik Jaroslav Křivánek, který se narodil v roce 1976 v Mostě. Vystudoval ČVUT. Na prestižním výzkumném pracovišti INRIA Rennes ve Francii získal doktorát. Potom působil na amerických univerzitách. Jeho specializací se stala simulace světla. Zkoumal, jak počítač co nejrychleji a nejpřesněji vypočítá, co se stane se světlem, když dopadne na stěnu, sklo, kov nebo jiný povrch. Jedním z jeho nejvýznamnějších vědeckých výsledků byla metoda nazvaná Radiant Sketching. Křivánek chtěl, aby se vědecké algoritmy dostaly do počítačových programů. Jeho práce našla uplatnění mimo jiné u společnosti Pixar, Weta Digital a Disney. V roce 2014 spolu založil firmu Render Legion, která vyvinula software umožňující vytvářet mimořádně realistické počítačové zobrazování. Používá se například při architektonických a produktových vizualizacích. Na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy se stal Křivánek vedoucí osobností skupiny počítačové grafiky. Podařilo se mu z ní vybudovat jedno z předních světových pracovišť zaměřených na syntézu realistického obrazu. V roce 2014 byl zařazen do prestižního seznamu New Europe 100 mezi nejvýraznější inovátory střední a východní Evropy. Docent Jaroslav Křivánek zemřel náhle a tragicky 1. prosince 2019. Bylo mu pouhých 42 let.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne. Spolu s komunálními volbami 9. a 10. října obyvatele některých oblastí čeká první kolo voleb do Senátu. V Ústeckém kraji se to kromě Děčínska týká i Lounska. Tento obvod zahrnuje i část Středočeského kraje. Český rozhlas Sever vám postupně představuje všechny kandidáty. Dnes to budou kandidáti ve volebním obvodu číslo 6 Louny, kde budou voliči vybírat ze 6 kandidátů. Před 6 lety jich bylo 10.
1: Volby 2026.
2: Senátní obvod číslo 6 Louny zahrnuje okresy Louny a Rakovník a také 9 obcí z okresu Kladno. Jedná se převážně o zemědělskou oblast. Spadá sem i Žatec a Chmelařská oblast, zapsaná před 3 lety na seznam světového dědictví UNESCO.
3: Místo v Senátu bude obhajovat lékař Ivo Trešl. Před 6 lety se do horní komory parlamentu dostal jako člen Starostů a nezávislých. I letos ho toto hnutí nominovalo, už ale jako nestraníka. 54letý Trešl v minulých senátních volbách ve druhém kole porazil kandidáta koalice ODS, TOP 09, KDU ČSL a KAN Vladimíra Drápala. Získal přes 58% hlasů. Volební účast tehdy byla necelých 15%.
1: Volby 2026.
2: Ivo Trešl je také radním Rakovníka a kandiduje i v nadcházejících komunálních volbách. V Senátu je členem výboru pro zdravotnictví a celý život v regionu žije a pracuje.
3: Klíčová pro region je pro něj dostavba dálnic D6 a D7 a také zajištění kvalitní zdravotnické péče. I dál se chce zaměřovat na podporu firem, které nabídnou kvalifikovaná místa. V kombinaci s fungujícím školstvím a dostatkem volnočasových aktivit tak chce zabránit odlivu mladých lidí z oblastí.
2: Pokud senátorské křeslo obhájí, chce i nadále na zkrácený úvazek zůstat lékařem v nemocnici.
3: Další kandidáty představíme v abecedním pořadí. Jedinou ženou mezi nimi je 53letá zastupitelka Loun, asistentka pedagoga a vychovatelka Ivana Hluštíková. Je členkou Zelených a nominovali ji Zelení a Piráti. Uvedla, že jako zastupitelka ví, co obyvatele v regionu pálí.
2: A v souvislosti se zemědělstvím je podle ní především důležitá klimatická změna a s ní hrozící sucho a záplavy. V Senátu se chce dále zaměřit i na legislativní práci, která by zlepšila situaci v sociálně vyloučených lokalitách, péči o stárnoucí populaci a nedostupnost lékařské péče.
3: Pokud bude zvolena, opustí svou profesi. Dovede si představit nanejvýš práci senátorky a radní města.
2: 48letý fyzioterapeut a zastupitel Žatce Vladislav Hrbáček je členem SPD a za toto hnutí také kandiduje. Rozhodl se po událostech v Drahomyšli, kde na ubytovně otec zavraždil své dítě. Také on letos zároveň kandiduje do zastupitelstva města.
3: Proto chce sociální problémy a obchod s chudobou prostřednictvím zákonů změnit. Jako příklad uvedl povinnost státu kontrolovat místa, kde hodně lidí pobírá sociální dávky. Nedostatku zdravotníků chce zabránit lehčím přístupem k vykonávání těchto profesí. Nároky na vzdělání se podle něj stále zvyšují na úkor praktických dovedností.
2: V případě zvolení do Senátu chce i dál zůstat fyzioterapeutem, byť třeba na zkrácený úvazek, a chce dokončit i další vzdělávání v tomto oboru.
1: Volby 2026.
3: 70letý zastupitel Středočeského kraje Jiří Kobza jako bezpartijní kandiduje za hnutí Stačilo. Uvádí, že je geolog a diplomat v důchodu. K Lounsku má vztah z mládí, kdy tam jezdil na chmelové brigády.
2: Problém špatné dostupnosti lékařské péče, zejména pro starší lidi závislé na hromadné dopravě, chce v Senátu řešit změnou rozpočtového určení daní, aby region dostal víc peněz a mohl lékaře víc motivovat, anebo podpořit pojízdné zubařské ordinace. Vzhledem k tomu, že je v důchodu, věnoval by se v případě zvolení především práci senátora.
3: Dalším kandidátem v obvodu Louny, který zahrnuje i Rakovnicko a část Kladenska, je 71letý zemědělec a zastupitel v Lišanech na Rakovnicku Jaroslav Mikuláš. Jako nestraník kandiduje za hnutí ANO, zároveň kandiduje i v komunálních volbách. Podle něj v Senátu chybí lidé se zkušeností v zemědělství a životem na venkově.
2: Za největší problém oblasti považuje sucho. V Senátu chce zužitkovat své zkušenosti zemědělce. Za klíčový považuje přivaděč vody z ohře. V horní komoře parlamentu chce podporovat i českou zemědělskou produkci a do obcí a měst ve volebním obvodu chce dostat víc peněz. Pokud by ho lidé zvolili, byl by senátorem na 100%.
3: Posledním kandidátem je 55-letý učitel, manažer a dotační expert Leo Steiner. Je také zastupitelem ve Smolnici na Lounsku, kde kandiduje i v letošních komunálních volbách. Jako nestraník kandiduje do Senátu za hnutí Jsme pro.
2: Odchody mladých lidí z regionu považuje za problém. V Senátu by ho chtěl řešit daňovým zvýhodněním některých profesí. Třeba učitelé, zdravotníci nebo výzkumníci by podle něj měli mít 10 let nulovou daň z příjmu. Chce se také zasadit o spravedlivější příjmy ze státního rozpočtu samosprávám a chce podporovat silné pilíře demokracie, jako jsou nezávislá justice a státní správa, veřejnoprávní média a občanská společnost. Práci v Senátu se chce věnovat naplno.
1: Volby 2026.
3: Senátora nebo senátorku v obvodu číslo 6 Louny budou lidé volit spolu s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. Pokud žádný z šesti kandidátů nezíská více než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Jan Beneš
2: a Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Teplicích začalo hlasování o návrzích na zlepšení veřejného prostoru. Barokní varhany se z Varnsdorfu vrátí na své původní místo v kostele v Konojedech na Litoměřicku. Dnes začíná festival Sportfilm Liberec, nabídne 50 filmů se sportovní tématikou. Zítra budou teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V Teplicích začalo hlasování o návrzích obyvatel města na zlepšení veřejného prostoru. Radnice je uskuteční v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu. Přišlo celkem 35 nápadů, ke kterým pak odborníci dali své vyjádření ohledně možného provedení. Hlasování vybere 3 projekty. Na každý může město dát 750 tisíc korun, informovala o tom radnice na svém webu. Barokní varhany, které byly před 31 lety kvůli havarijnímu stavu kostela odvezeny z Konojet na Litoměřicku do Varnsdorfu, se začnou vracet na své původní místo. Ve Varnsdorfu dnes začalo jejich rozebírání a stěhování. Nástroj z 18. století čeká náročné restaurování, které potrvá několik let. Po jeho dokončení se má vrátit do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech. Dnes to potvrdil majitel kostela Vladimír Přibyl. Dnes začíná festival Sportfilm Liberec. Mezinárodní přehlídka sportovních filmů potrvá do neděle. Po zahájení v Praze se program přesouvá do Liberce, Vratislavic nad Nisou a Jablonce nad Nisou. Zájem tvůrců byl letos rekordní. Z 490 přihlášených snímků jich bude v 6 kategoriích soutěžit 50.
2: O vítězných snímcích bude rozhodovat sedmičlenná porota.
3: Někdy se stane, že tam je obrovská emoce už daná situací, která se stala, ale je to třeba až moc amatérsky zpracovaný, tak tohle to porovnáváme.
2: Říká jeden z porotců, režisér Adolf Zika. Festival 4. říjnem neskončí, dodává jeho ředitelka Renata Balašová.
4: Zrovna 17 festivalových ozvěn, což je jednodenní malý festival. Máme zájem z řad zejména

0: studentům něco přinese v rámci motivace ke sportu.
1: Poprvé ozvěny zamíří i do zahraničí, a to do Varšavy. Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: Litr nafty bude zítra v Česku moct stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovala o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce října. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu.
3: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů a zítra bude teplo, většinou polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty budou 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici v obci Velké Chvojno v okrese Ústí nad Labem je nehoda nákladního a osobního auta. Probíhá tam vyšetřování. Tak jeďte opatrně, přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Můžeme projet křižovatkou na červenou, když překážíme záchranářům, hasičům nebo sanitce? To nám prozradí už za malou chvíli v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever řidičská abeceda. A u záchranářů zůstaneme. V Děčíně například nacvičovali zásah u vykolejeného vlaku s 60 zraněných. Poprvé zřídili také asistenční centrum pomoci. K čemu takové centrum slouží, to si řekneme zhruba za 15 minut a vydáme se i na obrazovky České televize, která nově přišla s neobvyklým formátem talk show. Známou osobnost zde zpovídají lidé na autistickém spektru. Víc řekneme kolem půl čtvrté, přidáme písničky, které nestárnou, od Karla Zicha nebo Gota, ale teď už pokračují Buty.
3: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Karel Zich měla na očích brýle, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Celé září se vám snažíme osvěžit pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečno. A tento týden každý den nabízíme jednu ze situací z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pak, když jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra v řidičské abecedě budeme mluvit o tom, kdy k nehodě volat, anebo naopak nevolat policii. Ale teď už u nás v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever pokračují Roxette.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Anna Julie Slováčková, nepopsaná v dnešním pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever, 15 hodin 22 minut. Celé dnešní dopoledne patřilo železniční depo nádraží v Děčíně záchranářům. Ti tam cvičili zásah u vykolejeného vlaku s velkým množstvím zraněných lidí. Hasiči také poprvé zřídili takzvané asistenční centrum pomoci, které je určené zejména pro příbuzné zraněných lidí. Dostanou v něm informace o svých blízkých nebo psychickou pomoc.
1: Tísňové volání, emergency call. Tísňová linka, mluvte, prosím.
2: Já potřebuju akutně pomoc, prosím, pomozte mi, tady vykolejil vlak.
3: Hovorem na tísňovou linku 112 začalo taktické cvičení hasičů v Děčíně v železničním depu. Účastnilo se ho 60 figurantů, někteří z nich byli studenti třeba průmyslové školy v Děčíně.
4: Na místě je 9 jednotek.
3: Upřesňuje velitel zásahu Stanislav Votápek a vyjmenovává, co všechno složky záchranného systému k takovému zásahu potřebují.
4: Je to stanoviště neodkladné zdravotnické pomoci, které si zřídila zdravotnická záchranná služba. My jako hasičský záchranný sbor a jednotky dobrovolných hasičů provádíme transport na toto stanoviště. Máme ty osoby nakamuflované tak, že ty zranění vypadají reálně a i musíme provádět vyprošťovací práce k tomu, aby jsme ty zraněné dostali z vagónu.
3: Celé místo události monitorují i hasiči správy železnic.
5: Je to podpora pro velitele zásahu, že vidí tu situaci ze zhora a udělá si takový obrázek, jak ta situace je veliká.
3: Vysvětluje pilot dronu Martin Albrecht.
4: Potřebuje tam i družstvo, jo, aby jim pomohli.
3: Novinkou je zřízení takzvaného asistenčního centra pomoci. Prostory pro jeho vznik poskytlo město, které svolalo kvůli cvičení krizový štáb.
6: U těchto nehod se samozřejmě předpokládá, že na místo události se budou sjíždět rodinní příslušníci, kteří se budou schánět po svých příbuzných.
3: Přibližuje smysl centra mluvčí hasičů Lucie Vyškrabková.
6: Cílem je, abychom jim nabídli prostor, bezpečný prostor, kde získají potřebné informace, případně i první psychickou pomoc a další věci, které jsou pro jejich zabezpečení v ten moment potřebné.
3: Do asistenčního centra pomoci míří také lidé, kteří nejsou při nehodě zranění. Dostane se jim tam psychické pomoci a setkají se tam se svými blízkými. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

nikdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

prav, ať se na ducem zvýší Finajmont dát. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší Finajmont dát. Jo, ahoj!

0: Vaby Daněk, jeho slavné hudsonské šífy, 15 hodin a nebo půl čtvrté a k tomu teď přesně jedna minuta. A od rozhlasu se teď přesuneme k televizi. Česká televize nabízí neobvyklou sérii talk show. Jmenuje se Talk Show na jednoho. Tím jedním je známá osobnost a ptají se lidé na autistickém spektru. Ti vnímají svět a komunikují jiným způsobem než většinová populace. Nefunguje tam přetvářka ani kliše. První zpovídanou byla herečka Aňa Geislerová, která si spolupráci s neobvyklým člověkem vyzkoušela už ve filmu Karavan. Slávka Brádlová se ptala, jestli jí k účasti museli dlouho přemlouvat.
1: Nebylo potřeba žádného přemlouvání, mě to zaujalo rovnou, dokonce shodou okolností nějakou ukázku ještě předtím, než mě oslovili, viděla, tak mi se to strašně líbilo a taky to bylo ještě v době, kdy Karavan karaloval a říkala jsem si, že to je báječný, že jsem vlastně v prostředí jako lidí jednak na spektru nebo třeba s Downovým syndromem hrozně ráda, protože vím, že je s nima dobře.
2: Máte nějakou osobní životní zkušenost? Potkala jste se s autistou?
1: Znám třeba právě syna Zuzany Kirchnerový, podle kterého je napsaný film Karavan, který má opravdu těžkou formu autismu, pak znám i lehčí případy, znám opravdu.
2: Co vám to natáčení dalo, co vám vzalo?
1: Nevzalo mi vůbec nic a naopak to jsou fakt obohacující zážitky. Tam si člověk uvědomí, jako, co všechno jako je radost, nebo z čeho všeho je možný se radovat, co si člověk má užívat, protože jejich jakoby nastavení, pozornost k tomu, co je důležitý, je maximální, jo? A zároveň není nějak zavazující, protože prostě vždycky žiju tím přítomným okamžikem. Když si člověk říká, bože, já řeším tolik kravin a přitom je to všechno mnohem jednodušší, nebo by mohlo být jednodušší. A zároveň taky člověk vidí, že se trápí spoustou věcí a tam je zase dobrý vidět, že člověk musí být jakoby vnímavý a citlivý k lidem, protože prostě každý je jiný.
2: Lucie Kapounová, kreativní producentka České televize, tak to vaše portfolio bych řekla, že je hodně doširoka rozkročené. Co je náročnější, co bylo horší, lákat lidi do Stardance anebo do projektu Talk Show na jednoho?
3: Určitě do Stardance. Tam je to fyzicky hrozně náročné a časově a myslím, že když chcete opravdu jako výjimečnou osobnost, tak je to těžší. Já jsem byla hrozně překvapená, že do talk show na jednoho mě vlastně nikdo neodmítl. Myslím, jenom jeden člověk odmítl, ale kvůli času, že nemohl. Ale jinak vlastně všichni, které jsme oslovovali, tak byli nadšení. Já jsem tím byla strašně překvapená. Já jsem si třeba myslela, že když to řeknu Leošovi, takže mi řekne, že jsem spadla z višně. A říkala jsem si, ten do toho prostě nepůjde. A vlastně i u Ani jsem se říkala, jestli bude mít náladu do toho jít, aby to neznělo jak pyšně třeba, ale když skončilo natáčení, tak jste na každém viděla, jak přestože byli unavení, protože to opravdu trvá několik hodin, tak byli spokojení.
2: Padla tady jména Leoš, Leoš Mareš, Aňa Geislerová.
3: Těmi dalšími, na které se diváci můžou těšit, tak je třeba Vendula Pizingerová, je to Jiří Lábus, je to třeba Anaka, nebo Evička Samková Adamčiková.
0: Talk show na jednoho s Evou Adamčikovou Samkovou už odezněla na dnešní večer. Je připravený díl s Vendulou Pizingerovou. Za týden 7. října bude na otázky odpovídat cukrář Josef Maršálek. Vysílá se večer na prvním programu České televize a odvysílané díly najdete i v i vysílání. A my se vracíme teď na Českém rozhlase Sever k hudbě. Čeká nás Věra Martinová a Karel Gott.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Karel Gott, Když jsem já byl tenkrát kluk. Teď už 15 hodin 40 minut a my se vracíme do dopoledního vysílání zpět v čase do pořadu Dáme řeč, kdy jste dnes společně s kolegou Zdeňkem Lukeslem si postěžovali na opravy silnic a na s nimi spojená omezení. A do studia se dovolal také posluchač Milan z Ústí nad Labem.
1: Já bydlím mezi Neštěmicem a Mojžířem v těch Velkách, takhle naproti tomu zahradnictví bývalýmu. Hmm. Teď je zavřený ten most, provoz je tady teda šílený. A tady, co jsme v těch Velkách, tak my dostat se na druhou stranu na chodník, tak to je umění. Hmm. Že by nám tady udělali aspoň přechod, protože my jinou možnost nemáme, než přejít na druhou stranu, tam chodník je, ale na tu druhou stranu se musíme dostat. Tenhle ten rok je to prostě nemožný. Tady bydlejí samý starý lidi, někteří chodí s vozejčkem a to prostě to je šílený.
2: Co auta, dodržují rychlost nebo prostě si tam jezdí jak...
1: No, to vůbec nehrozí, že by někdo dodržoval rychlost, většina jo, ale že se tady i předjíždí na plný čáře. Jezdí tady 800 aut za hodinu, jako spočítali, je to hrozný. A jinak teda nehledě na to letošní rok jezdit po Ústí, to je taky jako očistec. Ať jedete kam jedete, tak je to všude rozkopaný.
0: Tak co, mrkne se tam někdo na to v Ústí nad Labem, Mojžíři? Zítra jeden seniorů, kdy podle vás začíná seniorský věk. Kdybyste si mohli vybrat, kde byste v seniorském věku rádi bydleli? Co jste si představovali, že budete v důchodu dělat a co doopravdy děláte? Už teď můžete psát na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz anebo zítra budeme rádi, když zavoláte po 9. hodině přímo do studia na známou linku 475 212 212. Teď už pokračuje zpěvák Rick Astley, jeho hit Together Forever, stále příjemné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byly No Name, ladíte stále Český rozhlas Sever, přesně za 11 minut tady bude 16 hodin. Městská doprava Teplice nasazuje na linky další nové parciální trolejbusy. Celkem jich bude 17. Zakázka přesáhla 350 milionů korun. 80% pokryly dotace. Dvě nízkopodlažní vozidla zaparkovala dnes na Zámeckém náměstí.
1: Nastupuju k dopravnímu podniku. Já jsem jezdil kamionem 25 let.
2: Takže jste si to přišel obhlídnout, vyzkoušet?
1: Jo, je to moc pěkný.
2: Aby mohl Václav Kotrba usednout za volant trolejbusu, čeká ho ještě školení. Všechna vozidla dopravního podniku už mají novou bezpečnostní výbavu, ukazuje technický manažer Michal Schleiter.
3: S čítacími rámy, s kamerovým systémem, s napojením na městskou policii, řidiči jsou v kabině vybaveni tlačítkem alarm. Živý alarm se zobrazí jak našemu dispečerovi, tak operačnímu městské policie.
2: Kamery, o kterých mluvíte, jsou tady třeba.
3: Ano, ano.
2: A ještě teda to SOS tlačítko, to je tady kde?
3: Já mám odevřu jenom s dovolením a to červené. Aha. Takže vlastně řidič, když bude mít nějaký, tak jenom se otočí za sebe, zmáčkne a vyskočí, jak jsem říkal jim, upozornění živého alarmu a automaticky se načte náhled z vozidla.
2: A ten rám?
3: Sčítací rám je tady vlastně nad vámi, je v každých dveřích, je to tady to, tady ta krabička a ta vlastně online počítá nástupy, výstupy v každých dveří. Zjistíme vlastně obsazenost těch linek, můžeme podle toho posílit těch exponovaných časech dopravu.
2: Městská doprava Teplice má podle ředitele Františka Stožického zhruba 50 vozidel a denně jich vyjede kolem 30.
4: My jsme se dostali vlastně v podstatě k celý obměně vozového parku. Máme v podstatě jeden z nejmladších vozových parků v republice. Momentálně jsme asi 4,5 roku na průměr stáří vozidel. Chtěli bychom teda ještě ve výhledu 2-3 let obměnit poslední vozidla, který provozujeme, nahradit je 5 000 nových vozů. Pak bychom si mohli říct, že máme tak nějak trochu vystaráno.
2: Autobusy už jezdí jen na dvou linkách, jinak městskou dopravu zajišťují parciální trolejbusy. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Stejně jako každý den chvíli před čtvrtou hodinou se rozloučíme v celou, přijde k mikrofonu Bára Kučerová s dalšími zprávami Českého rozhlasu Sever, pak už kolega Pavel Kučera a hlavně dnešní host Humoriády, herec Václav Vedra. A já se budu těšit opět na slyšenou po 17. hodině u pořadu Den v kraji.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem opravilo skalní svah u Vaňovského vodopádu. Vítězem ankety firma roku 2026 je v Ústeckém kraji litoměřická firma Henlich. Mezi živnostníky vyhrála mostecká chovatelka Alpak. V Liberecké krásné studánce měří rychlost nový radar. Zítra budou teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Ústecká radnice nechala opravit kamenné zítky a instalovat nový ochranný plot u Vaňovského vodopádu. Podle mluvčího města Marka Lukiniče práce vyšly na zhruba 1 milion 200 tisíc korun a trvaly 6 týdnů. Pracovníci ze svahu odstranili taky volné kameny a ukotvili nestabilní části skály.
2: Město teď nechává opravit taky ochranné bariéry u skály v Čajkovského ulici, kde se loni utrhl velký blok horniny. Podle magistrátu práce vyjdou na zhruba 2 miliony a 300 tisíc korun bez DPH. V minulých letech město nechalo zajistit taky třeba skalní masiv v Opletalově ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Firmou roku Ústeckého kraje se stala litoměřická strojírenská firma Henlich. Živnostnicí roku pak mostecká chovatelka Alpak a Lemurů Alena Saladiaková. Jak za organizátory informoval Petr Kopáček, vítěze krajského kola vyhlásila v úterý večer porota v Mostě a oba postupují do celostátního finále 10. prosince v Praze. Henlich letos získal také ocenění inovační firma Ústeckého kraje za vývoj 3D elektromechanického manipulátoru pro letecké motory. Chytrý radar v Liberecké Hejnické ulici v krásné studánce už funguje v ostrém provozu. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. V případě, že řidič překročí maximální povolenou rychlost, zašle radar informaci o přestupku přímo na magistrát. Měřidlo město do ulice umístilo na žádost místní komise.
3: Podle magistrátu Hejnickou ulicí měsíčně projede 120 tisíc aut. Po umístění informativního měření počet řidičů překračujících maximální povolenou rychlost klesl z 90 na 10%. Přesto místní komise požadovala represivní radar. V Liberci funguje stejné zařízení taky pod Ještědem v ulici Dubice. Další chytrý radar Liberec provozuje v Oldřichově v Hájích. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Mezinárodní letiště Berlín-Braniborsko zavedlo systém na odhalování dronů. Reaguje tak na opakované výskyty bezpilotních letounů v okolí runwayí. Informoval o tom německý úřad pro leteckou bezpečnost. Letiště Willy-Brandta, které obsluhuje hlavní německé město a okolí, v první polovině roku zaznamenalo 28 dronů nebo podobných létajících objektů.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno, zítra

0: Bude většinou polojasno a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší čtvrteční teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem na silnici číslo 30 pod železničním mostem se stala nehoda nákladního a osobního auta. A na silnici číslo 13 v Chomutově u Globusu se stala nehoda dvou osobních aut. Tak místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
1: Humoriáda.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: skupina MIG 21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom.
0: No, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: dobře. Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No, ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku do kujokulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té deváté třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo. A začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete a je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl na to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajhle děda dával aerovku a tajhle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužka, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. Dumba, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: No, třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě
1: všechno,
0: se učí všechno.
1: Ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do těch knížky.
0: To odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejskové dělají haf, haf, no výborně Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičku, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko, já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici a já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Jo, yeah. Tak. Děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: Ani jedno sprostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda, no.
2: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo...
3: tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: No. Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je... Tu kapitolu...
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla za příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem si byl měl ještě. To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Ta už by se mnou tancovat nechtěla, tak...
2: Ale to, že řekla.
3: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech. A tak.
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žatce, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, a vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
3: Ano, ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugo Háze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se nám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak můžeme se třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je Standa. Ano.
5: Standa Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpacích. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což nejde.
5: Já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václavé, mě, máš tak hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já
2: dám, nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas,
2: no.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
2: No, necháme se překvapit, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám.
3: Vám taky.
6: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, vyřídím mi to rád.
2: Tak děkujeme a?
6: No a vybírám, Pavle, Bčko pana Donutila.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky,
7: já
3: dobrý
7: bych
3: den.
7: Pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěl popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všichni, mějte
3: díky.
7: Se, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jde paní z Frýdlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Seda nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s ním jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi. A ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercl povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, se vidíte. No. A neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: kdybych to
8: dobře
10: uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někomu někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, Lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, a oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No a kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využili ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: Co dneska
2: to, takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno. To jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách. No. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne, nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já,
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo.
2: Jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím, odpočívej mezi tím, aspoň na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází. No. Já
1: ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím. No,
1: no ty nejsi, ale ten pán, co hraješ. Já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to, v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejel? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strýčku, tamhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám breče?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No poněvadž víc splachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal novej pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to bylo Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
2: no,
1: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte, Ačko.
2: Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme, my vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji,
7: vidím. A přeju si Ačko.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Mějte se hezky.
7: Nasledanou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a tady mám zvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A to hned dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra. A to je ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Děta se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Květo ze Švážnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě. Zkušte.
9: Jestli tam má těch tvojích psíků.
4: Dneska nemám
6: psíky.
4: Dneska je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete mět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo, příště. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Nasle, chlapím.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč ti praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelou zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? proč strýčku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč to není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko nevyplazuješ strýčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strýčku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
11: Pa já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strýčku?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strýčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strýčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co po

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku Šetřiše.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo, tak milá paní. Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschledík.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane, tedy Jirka Ščerčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás
3: s bolkem polívkou.
1: No. Tak jo, děkujem.
3: Děkuju. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, děkujeme, Marcelo, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné. Vaška Vidru zdraví Marta, ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší je všech svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru,
1: zdravím,
7: kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
3: ahoj,
1: krásně, celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den,
8: tady Jarda, já vás zdravím a dal bych si Jaruš, ale asi je to málo platné.
3: No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas no. Tam je. Mějte no. Se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně... Ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte, vás. Povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a dcerky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Kováčovic.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasný. No, tak děkujeme.
3: Mějte se
1: krásně, zdravíme krásně, celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s bolkem polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říkal, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibití k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste se asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá. Takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: Fanatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Stavební práce u náměstí Republiky v Doxech na Českolipsku dokončí nová firma. Chomutovská policie zveřejnila případ opilého řidiče, který se pokoušel podplatit hlídku při silniční kontrole. Podmínky superdávky se od zítřka změní. Podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresů. Zítra budou teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Město Doxy sehnalo nového dodavatele pro práce na náměstí Republiky a v ulicích Nerudova a Komenského. Rekonstrukci dokončí firma SAM, silnice a mosty Děčín. Dokončení všech prací vyjde na více než 10 milionů korun, včetně daně. Podle vedení města by měly být práce v ulicích hotové v průběhu příštího roku. Část náměstí Republiky dokončí firma už do konce letošního roku.
5: Město schánilo nového dodavatele zakázky po tom, co původní firma VHS Technology přestala na jaře pracovat a opustila staveniště. Situaci v Nerudově ulici navíc komplikovala voda unikající ze starého rybářského náhonu. Ten je aktuálně opravený a stavbaři začnou v místech znovu pracovat během října. Z Dox Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Policisté minulý týden na Chomutovsku přistihli na silnici u Otvic 55-letého řidiče, který měl v dechu přes 3 promile alkoholu. O případu dnes informovali na webových stránkách s tím, že muž se při kontrole pokoušel policisty podplatit. Později odmítl i lékařské vyšetření. Hlídka řidiči zadržela řidičský průkaz a obvinila ho z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplacení. Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, v němž žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit, říká Hůle.
6: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
4: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Ze státní kasy mají víc peněz získat rezorty vnitra, práce a sociálních věcí, školství nebo průmyslu. Vyplývá to z podrobného návrhu schváleného vládou, který dnes ministerstvo financí nahrálo do knihovny legislativních materiálů. Kabinet chce podle něj snížit výdaje na všeobecnou pokladní správu. Ta mimo jiné zahrnuje i vládní rozpočtovou rezervu, která je pojistkou na nepředvídatelné výdaje.
0: Počasí.
4: V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů. Zítra bude většinou polojasno a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší čtvrteční teploty budou 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: V Litvínově na náměstí Míru se aktuálně stala nehoda, naboural tam autobus a probíhá tam vyprošťování osob, tak místem projíždějte velmi opatrně. A v Chomutově v ulici Zahradní je také nehoda, probíhá tam vyšetřování, protože se tam srazila dvě osobní auta.

0: jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Stále pěkné poslední zářijové odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever, máme 4 minuty po 17. hodině a u nás začínají informace ze severu Čech, Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na Českém rozhlase Sever pokračuje pořad Den v kraji, informace z regionu a teď pro nás Bára Kučerová.
2: Až 25 000 korun ročně můžou dostat od města na vlastní byt.

0: 25. Žádat můžou lidi ve věku od 18 do 40 let. Podmínkou je mimo jiné trvalé bydliště ve městě, bezdlužnost vůči radnici nebo čistý trestní rejstřík. Ještě dnes budou geologové měřit pomocí radarů a seismické vlny vnitřek Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Data pak srovnají s měřením, které se naposledy uskutečnilo před 13 lety. Z nich vyčtou, jestli a nebo jak moc se stav pískovcového oblouku zhoršuje. Pravčickou bránu také monitoruje skalní četa parku. Pokračuje mluvčí zprávy Tomáš Salov.
1: Geologové, pokud jde o kondici Pravčické brány, jsou celkem optimističtí.
0: Městská doprava Teplice nasazuje nové trolejbusy. Celkem jich je teď 17. Město za ně zaplatilo přes 350 milionů korun. Všechna nízkopodlažní vozidla jsou parciální, říká technický manažer dopravního podniku Michal Schleiter.
2: Všech 17 vozidel je vybaveno bateriovým pohonem, takže jsou schopná ta vozidla ujet až 12 km mimo trolejové vedení, což nám pomůže třeba při výlukách.
0: Ústecká radnice nechala opravit kamenné zítky a instalovat nový ochranný plot u Vaňovského vodopádu. Podle mluvčího města Marka Lukiniče práce vyšly zhruba na 1 milion 200 tisíc korun a trvaly 6 týdnů. Pracovníci ze svahu odstranili taky volné kameny a ukotvili nestabilní části skály. Barokní varhany, které byly před 31 lety kvůli havarijnímu stavu kostela odvezeny z Konojet na Litoměřicku do Varnsdorfu, se začnou vracet na své původní místo. Ve Varnsdorfu dnes začalo jejich rozebírání a stěhování. Nástroj z 18. století čeká náročné restaurování, které potrvá několik let. Po jeho dokončení se má vrátit do kostela na Nebevzetí Panny Marie v Konojedech. Dnes to potvrdil majitel kostela Vladimír Přibyl.
3: Souhrn regionálních informací si připravila Bára Kučerová.
4: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin 14 minut k tomu pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Celé dnešní dopoledne patřilo železniční depo nádraží v Děčíně záchranářům. Ti tam cvičili zásah u vykolejeného vlaku s velkým množstvím zraněných. Hasiči také poprvé zřídili takzvané asistenční centrum pomoci, které je určené zejména pro příbuzné zraněných lidí. Dostanou v něm informace o svých blízkých nebo psychickou pomoc.
1: Tísňové volání, emergency call. Tísňová linka, mluvte, prosím.
2: Já potřebuju akutně pomoc, prosím, pomozte mi, tady vykolejil vlak.
3: Hovorem na tísňovou linku 112 začalo taktické cvičení hasičů v Děčíně v železničním depu. Účastnilo se ho 60 figurantů, někteří z nich byli studenti třeba průmyslové školy v Děčíně.
4: Na místě je 9 jednotek.
3: Upřesňuje velitel zásahu Stanislav Votápek a vyjmenovává, co všechno složky záchranného systému k takovému zásahu potřebují.
4: Je to stanoviště neodkladné zdravotnické pomoci, které si zřídila zdravotnická záchranná služba. My jako hasičský záchranný sbor a jednotky dobrovolných hasičů provádíme transport na toto stanoviště. Máme ty osoby nakamuflované tak, že ty zranění vypadají reálně a i musíme provádět vyprošťovací práce k tomu, aby jsme ty zraněné dostali z vagónu.
3: Celé místo události monitorují i hasiči správy železnic.
5: Je to podpora pro velitele zásahu, že vidí tu situaci ze zhora a udělá si takový obrázek, jak ta situace je veliká.
3: Vysvětluje pilot dronu Martin Albrecht.
4: Potřebuje tam i družstvo, jo, aby jim pomohli.
3: Novinkou je zřízení takzvaného asistenčního centra pomoci. Prostory pro jeho vznik poskytlo město, které svolalo kvůli cvičení krizový štáb.
6: U těchto nehod se samozřejmě předpokládá, že na místo události se budou sjíždět rodinní příslušníci, kteří se budou schánět po svých příbuzných.
3: Přibližuje smysl centra mluvčí hasičů Lucie Vyškrabková.
6: Cílem je, abychom jim nabídli prostor, bezpečný prostor, kde získají potřebné informace, případně i první psychickou pomoc a další věci, které jsou pro jejich zabezpečení v ten moment potřebné.
3: Do asistenčního centra pomoci míří také lidé, kteří nejsou při nehodě zranění. Dostane se jim tam psychické pomoci a setkají se tam se svými blízkými. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Marek Ztracený, stále věřím, 17 hodin 22 minut. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A o počasí si dnes budeme povídat s meteoroložkou Polinou Matěninou. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: A hezké je i počasí venku, slunečné, takže jak to teď na severu Čech vypadá, co později večer a v noci?
2: A tak v současné chvíli máme na území Ústeckého kraje převážně skoro jasnou oblohu. Místy je spíš polojasno, ale oblačnost se nám skytuje vysokých páter, což znamená, že je prosvitná. A teploty ze současného intervalu 22 až 25 stupňů Celsia nám postupně k ránu poklesnou na interval 11 až 8 stupňů. Při uklidnění vetru dokonce můžeme očekávat i teploty kolem 4 stupňů Celsia.
0: Takže stále krásné podzimní počasí. Co zítřek?
2: A tak zítřek bude docela podobné dnešku. I tam dále budeme očekávat většinou polojasnou oblohu, převážně s již zmíněnou průsvitnou oblačností, ale ve večerních hodinách začne od západu k nám přibývat frontální oblačnost. Co se týče teplot, zítra taky očekáváme interval 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Já moc krát děkuji za předpověď počasí a někdy příště naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
1: Den v kraji.

pátek 9. a v sobotu 10. října nás čekají komunální volby. Po 4 letech tedy budeme opět vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Sever vám každý všední den v 17:30 večer představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Ústeckého kraje. Pokračujeme podle abecedy, tedy Mostem. Poslouchejte v 17:30.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte pátý díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Sever, které věnujeme podzimním komunálním volbám. Každý všední den vám představujeme lídry kandidujících stran a hnutí v Ústeckém kraji. Od mikrofonu vás zdraví Milan Král. Postupně se zaměříme na všechna okresní města našeho kraje. Dnes se podíváme do Mostu. Mým dnešním hostem ve studiu je editorka zpravodajství Gábina Hauptvoglová. Hezký den.
2: Pěkný den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Mostecko je region s průmyslovou a hornickou minulostí, který se postupně proměňuje z těžební oblasti v území s rekultivovanou krajinou, průmyslem a novými možnostmi pro rekreaci. Oblast také patří dlouhodobě mezi okresy s nejvyšší nezaměstnaností. Podle údajů Českého statistického úřadu žilo v Mostě k začátku letošního roku skoro 64 tisíc obyvatel. Město sází na potenciál stejnojmenného jezera a snaží se oživit centrum. Jaké strany a hnutí se před 4 roky dostaly do vedení města Most?
2: Komunální volby v roce 2022 přinesly poměrně výrazné vítězství místního hnutí pro Most. Voliči mu odevzdali víc než 41% hlasů, a to znamenalo 21 mandátů v 45 členem zastupitelstvu. Pro Most se v koalici spojil s hnutím ANO, které získalo 10 mandátů. V opozici tak skončilo 6 zastupitelů SPD s podporou Trikolory, dále sdružení Mostečané Mostu z 5 a uskupení ODS a nezávislých se 3 zastupitelskými křesly. Volební účast tehdy těsně přesáhla 32%.
1: Koalice Hnutí pro Most a ANO vydržela, lidé ve vedení města se ale změnili. Jak a proč?
2: Dalo by se říct, že změny nastartoval Jan Paparega z Hnutí pro Most. Toho zastupitelstvo zvolilo primátorem. Paparega ale před 4 lety uspěl i v senátních volbách. Proto se primátorského křesla vzdal a zůstal v uvozovkách pouze radním. Primátorské křeslo předal svému dlouholetému kolegovi a tehdejšímu náměstkovi Marku Hrvolovi, což potvrdili zastupitelé. Prvním náměstkem byl pak zvolený Václav Zahradníček a druhou náměstkyní primátora Markéta Stará. Všichni jsou z Hnutí pro Most a radu pak doplňují 3 členové Hnutí ANO.
1: Změny se nevyhnuly ani opozici. 5 zastupitelů opustilo své zastupitelské kluby. Kteří to jsou?
2: Je to tak, jako nezařazení vystupují v zastupitelstvu Martin Domín a Jiří Nedvěd, původně zvolení na kandidáce sdružení Mostečané Mostu. Dále pak nezávislá Alena Dernerová a tehdejší člen ODS Roman Houska z kandidátky ODS a nezávislí. A nezařazený je také tehdejší člen Trikolory Pavel Gál, zvolený na kandidáce SPD s podporou Trikolory. Housku, Nedvěda a Gála nyní najdeme na kandidáce nového hnutí Vize pro Most. Dernerová a Domín v nadcházejících komunálních volbách už nekandidují.
0: Komunální volby 2026.
1: Jaké strany, hnutí a uskupení se letos ucházejí o hlasy mosteckých voličů?
2: V Mostě bude v říjnových komunálních volbách kandidovat 8 koalic, uskupení a stran. Je to o 2 méně než při minulých volbách. Podle čísla kandidátní listiny se budou o přízeň voličů ucházet. Hnutí ANO 2011 s lídryní Janou Falterovou Zudovou, dosavadní radní města, její 43 let. Hnutí pro Most povede do voleb současný primátor a krajský zastupitel 38-letý Marek Hrvol. Jedničkou nového hnutí Vize pro Most je už zmíněný 53-letý zastupitel města a lékař Roman Houska. Sdružení Demokratická strana zelených za práva zvířat a nezávislí kandidáti povede tým lídr a ochránkyně zvířat Karolína Vavřincová, které je 25 let. V čele kandidátky ODS je 39-letý učitel Jakub Ozaňák. Koalici Pirátů, Zelených a Starostů vede na kandidáce 48-letý učitel Luděk Prošek, člen Zelených. Lídryní uskupení SPD a motoristů sobě je pedagožka a městská i krajská zastupitelka Jarmila Fuchsová, její 47 let. Kandidátka Hnutí Stačilo má na prvním místě podnikatele a krajského zastupitele 51-letého Radka Beleje, člena KSČM.
1: Gabino, když teď na chvilku opustíme Most, jak vypadaly uplynulé 4 roky v dalších větších sídlech na Mostecku?
2: Co se týká politické situace, tak tam bylo poslední volební období poměrně klidné. V Litvínově začala výstavba nové plavecké haly, která má letos skončit, a letos tam také začala rekonstrukce části tramvajové tratě. V Meziboří pak loni dokončili nový teplovod z teplárny v Komořanech.
0: Komunální volby 2026.
1: V Ústeckém kraji v nadcházejících komunálních volbách kandiduje skoro 13 000 lidí. Jak to je na Mostecku?
2: Tam kandiduje 1111 lidí. Skoro 40% tvoří ženy. Průměrný věk kandidátů je přes 48 let. Nejstarší kandidátce je 87 a v okrese najdeme 10 18-letých kandidátů. A na Mostecku je 7 obcí s jedinou kandidátkou.
1: Předvolební situaci na Mostecku a v Mostě ve vysílání Českého rozhlasu Sever rozebrala editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Už za pár okamžiků vám představíme postoje lídrů kandidátek k budoucnosti Mostu. Hned v úvodu přijde řada na projekt Supermost.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Sever k nadcházejícím komunálním volbám. U mikrofonu je Milan Král a spolu se mnou je tady editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Všem 8 kandidujícím stranám a uskupením jsme zaslali trojici otázek k tématům, která se dotýkají obyvatel města a řešit je zřejmě bude radnice i v příštích 4 letech. Odpovědi přišly jen od 5 z nich. Nezodpověděli Hnutí pro most, Hnutí Stačilo a také Demokratická strana zelených za práva zvířat, Sdružení DSZ za práva zvířat a nezávislí kandidáti.
0: Komunální volby 2026.
1: Projekt Supermost má vyřešit rozvoj a případnou dostavbu centra města. Dlouhodobě je střed města místem, které je prázdné a lidé nemají důvod trávit tam čas. Položili jsme proto všem kandidujícím uskupením otázku, jestli souhlasí s dostavbou centra Mostu a jak by střed města oživili. Jak zněly jejich odpovědi?
2: Všichni se shodují v tom, že centrum města by mělo nabízet pracovní příležitosti, ale i vyžití pro všechny generace. A že v bývalém Prioru má být plánované zázemí pro vysokou školu. Roman Houska z Vize pro most uvedl, že studenti centrum přirozeně oživí a zároveň pomůžou smysluplně využít kapacity podle něj nesmyslně přesunuté knihovny. Řešení vidí také v lepším propojení obchodů a služeb obchodního domu Centrál s veřejným prostorem. Podle Jakuba Ozaňáka z ODS by v bývalém Prioru mělo být něco na způsob IQ-landie nebo Techmánie s moderní expozicí starého mostu. Další obchody ani nové budovy podle něj v centru město stavět nepotřebuje. Ostatní pak výstavbu do určité míry připouštějí.
1: Co by si tedy v centru představovali?
2: Ani Jarmila Fuchsová z SPD a motoristů sobě nechce střed města zastavět za každou cenu. Podle ní je důležité vytvořit kvalitní a bezpečné prostředí, zeleň a veřejná prostranství, kde se lidé všech generací budou chtít přirozeně potkávat. Podpořila by třeba vznik klubu pro mladé, který by mohl nabízet koncerty, taneční akce i prostor pro místní kapely a DJe a začínající umělce. Hnutí ANO by další výstavbu v centru podpořilo jenom tehdy, pokud by se ukázala jako potřebná a dávala by smysl. Právě projekt Supercentrum podle Jany Falterové-Zudové pomůže určit, které části centra mají potenciál pro další rozvoj a případnou dostavbu. Podobně to vidí i koalice Pirátů, Zelených a Starostů. Jejich lídr Luděk Prošek si myslí, že v centru chybí hlavně kvalitní bydlení. Od menších a startovacích bytů přes běžné rodinné bydlení až po větší nebo nadstandardní byty. Více lidí, kteří v centru skutečně žijí, znamená podle něj také více života během celého dne. Důležité je podle Proška také oživit veřejný prostor, kde můžou lidi trávit volný čas a nabídnout pracovní příležitosti.
1: Shrnula odpovědi stran, hnutí a uskupení kandidujících v Mostě editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Najdete je také na webu Českého rozhlasu Sever. sever.rozhlas.cz. Po písničce bude náš volební speciál pokračovat. Ptali jsme se i na diskutovanou stavbu lanovky mezi hradem Hněvín a jezerem Most.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Sever a speciální pořad věnovaný komunálním volbám. Zdraví vás Milan Král a mým hostem je editorka zpravodajství Gábina Hauptvoglová. Další téma, na které jsme se kandidujících uskupení v Mostě ptali, je lanovka mezi jezerem Most a hradem Hněvín. Jak se na to dívají jednotlivá hnutí a strany?
2: Tak jednoznačně pro a bez výhrad není nikdo. Jana Falterová-Zudová z Hnutí ANO říká, že z pohledu cestovního ruchu by tohle propojení bylo velmi atraktivní. Mohlo by významně zvýšit návštěvnost i turistický potenciál obou míst. Lanovka by zároveň mohla ulevit zatěžované příjezdové komunikaci na Hněvín. Důležitá je ale podle hnutí provozní a ekonomická studie, která určí, jestli je taková investice výhodná. Kdyby takové prověření vyšlo pozitivně, tak by lanovku považovala za velmi zajímavou investici do dalšího rozvoje cestovního ruchu. Prakticky stejný názor má taky uskupení SPD a motoristů sobě.
1: Ostatním se tedy tenhle nápad nelíbí?
2: Proti lanovce mezi jezerem a Hněvínem je ODS. Jakub Ozaňák má i vzhledem k nákladům na stavbu a provoz pochyby o tom, jak by byla využívaná mimo sezónu. Peníze by dal spíš do zkvalitnění služeb nejen u jezera Most, ale především na Hněvíně, třeba do kulturního programu a bezpečného propojení pro pěší a cyklisty, nebo do dostupné veřejné dopravy. Ostatní, kteří odpověděli, považují myšlenku lanovky sice za zajímavou, ale není to jejich priorita. Hnutí Vize pro Most upozorňuje na provozní náklady a téměř nulový efekt pro místní. Raději by dalo finance na výstavbu nových parkovišť, nákup autobusů, údržbu čistějšího města anebo potřebnou revitalizaci center sídlišť. Koalice Pirátů, Zelených a Starostů by zase dala přednost bydlení, kvalitě veřejného prostoru, rozvoji centra, školám, sociálním a zdravotním službám a moderní veřejné dopravě.
1: To byly názory na lanovku mezi Hněvínem a jezerem Most. Odpovědi lídrů kandidujících uskupení v komunálních volbách si můžete přečíst i na webu Českého rozhlasu Sever, sever.rozhlas.cz. I poslední téma se týká dopravy, konkrétně nové tramvajové trati.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Máme tu poslední část volebního speciálu Českého rozhlasu Sever, tentokrát se věnujeme Mostu. Vítá vás Milan Král a mým hostem je editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Ve městě se ozývají i hlasy, které požadují zavedení tramvajové linky přímo k jezeru Most. Proto jsme se kandidujících uskupení ptali, jestli by se měla stavět tramvajová trať po městě nebo k jezeru.
2: Ne, aspoň tedy podle ODS. Bylo by to prý drahé a tramvajových tratí je dostatek. K jezeru jezdí v sezóně autobusy. Jejich počet se dá podle zástupce ODS podle zájmu lidí upravovat. A co se týká cesty k jezeru Most, tak ODS by spíš investovala do lepších podmínek pro cyklisty. Za komplikované vzhledem k inženýrským sítím považuje stavbu dalších tramvajových tratí ve městě hnutí ANO. Naopak trať k jezeru chce prověřit. Vnímá to jako zajímavou možnost. Nejdřív bude podle hnutí nutné znát reálnou trasu, náklady a budoucí využití celé lokality. A také je nutné vyřešit majetkoprávní vypořádání území jezera Most, které dosud není ve vlastnictví města.
1: Další už tedy větší výhrady k rozvoji tramvajové dopravy v Mostě nemají?
2: V podstatě ne. Za dobrý nápad považuje trať k jezeru hnutí Vize pro Most, ale jen za využití dotací. Roman Houska připomněl i nápady na okružní tramvajovou trať kolem města. Vidí na ní ale několik problematických úseků, kde by výstavba přinesla obyvatelům určitá omezení. I proto by dal přednost tramvaji k jezeru. Koalice Pirátů, Zelených a Starostů by podle Luďka Proška chtěla do budoucna lépe propojit jednotlivé části města, například směrem ke Kahanu. Nevyloučil ani úvahy o tom, že by se lidé mohli svést tramvají k jezeru Most. Koalice ale nové tratě nechce stavět samoúčelně. Měly by být součástí koncepce městské mobility. Podobně smýšlí také Jarmila Fuchsová z uskupení SPD a motoristů sobě. Spojení s jezerem vidí jako zajímavé, je ale potřeba ho ekonomicky i technicky prověřit. Nebránila by se diskuzi o dalších úsecích tramvajových tratí ve městě, pokud by jejich výstavba pomohla lépe propojit významné části Mostu.
1: Ve speciálním předvolebním vysílání Českého rozhlasu Sever jsme se dnes zaměřili na Most. Rozebrali jsme témata rozvoje a dostavby centra města, budování lanovky na hrad Hněvín a případné stavby nových tramvajových tratí, ať už po městě nebo k jezeru Most. Odpovědi lídrů kandidujících uskupení v Mostě najdete i na webu Českého rozhlasu Sever sever.rozhlas.cz. Připomenu, že na naše otázky neodpověděli zástupci hnutí Pro Most, hnutí Stačilo a také Demokratická strana zelených za práva zvířat, Sdružení DSZ za práva zvířat a nezávislí kandidáti. Loučí se s vámi Milan Král
2: a Gábina Hauptfoglová.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Bílina na Teplicku dotuje hypotéky mladým rodinám. Barokní varhany se z Varnsdorfu vrátí na své původní místo v kostele v Konojedech na Litoměřicku. Obchvat Svoru na Českolipsku se pro dopravu otevře v polovině listopadu. Zítra budou teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý podvečer. Až 25 tisíc korun ročně můžou dostat od města na vlastní bydlení mladé rodině v Bílině na Teplicku. Podle vedení radnice je cílem podpořit zájemce o bydlení a ovlivnit trh s byty. Dnes končí termín pro podání žádosti o dotaci za rok 2025.
2: Příspěvek slouží na pořízení bytu nebo rodinného domu v Bílině. Žádat můžou lidi ve věku od 18 do 40 let. Dotace je na úroky z pravidla za prvních 5 let od data pořízení bydlení. Podmínkou je mimo jiné trvalé bydliště ve městě, bezdlužnost vůči radnici nebo čistý trestní rejstřík. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Barokní varhany, které byly před 31 lety kvůli havarijnímu stavu kostela, odvezeny z Konojed na Litoměřicku do Varnsdorfu, se začnou vracet na své původní místo. Ve Varnsdorfu dnes začalo jejich rozebírání a stěhování. Nástroj z 18. století čeká náročné restaurování, které potrvá několik let. Po jeho dokončení se má vrátit do kostela na Nebevzetí Panny Marie v Konojedech. Dnes to potvrdil majitel kostela Vladimír Přibyl. Na stavbě obchvatu Svoru na Českolipsku dokončují dělníci poslední z 6 nových mostů. V části téměř 2-kilometrového úseku už je také položená část asfaltových vrstev. Obchvat naváže na 4-proudou silnici od Nového Boru a jeho výstavba přijde na zhruba 480 milionů korun. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Vohmuta stavbu komplikovaly složité zemní práce.
3: Založení násypů bylo poměrně složité. Na druhou stranu už máme vyhráno, protože mostní objekty stojí. Tam jsme dneska na mostovkách, dopropojují se štěrkové vrstvy a dělá zhotovitel maximum pro to, aby byl smluvní termín první půlce listopadu splněn.
0: Litr nafty bude zítra v Česku moct stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů. Zítra bude většinou polojasno a večer se začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší čtvrteční teploty budou 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Před Libouchcem na silnici číslo 13 se srazila dvě osobní auta a dvě osobní auta se srazila taky v Žadci na silnici číslo 27. Očekávejte zdržení a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Valdemar Matuška s písničkou, která nestárne. To jsem já, ten kovboj. Pěkný večer vám od mikrofonu a z Českého rozhlasu Sever přeje Miroslav Tartárek. Jsou tady písničky na přání. Že posloucháte poprvé anebo po dlouhé době a neznáte sem k nám a sem ke mně kontakty, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu to je 475 212 212 a o písničku si také můžete napsat. A to buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo tam napíšete zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho přání a napsat si o písničku také můžete na e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a nás už čeká ta první, k ní tady mám SMSku. Prosíme pěknou italskou písničku pro Hanku a Hinka od Teplic. Zdraví a pěkný večer přejí kamarádi z Ústí nad Labem a já vybírám italského zpěváka Neka a velký hit, který se jmenuje hit s názvem Laura Nonce.

0: Tolik tady trochu Itálie, zpěvák Neka, písnička Laura Nonače. S tou další písničkou už se vrátíme na naše domácí hudební luhy a háje. No a také už tady máme první telefonát nachystaný. Ze Hřivic se k nám dotelefonovala paní Anděla. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Já děkuji za něj, za sebe.
1: A bych chtěla poslat písničku na oplátku mojim děvčatům, Haničce do Touchovic, potom Božence do Jirkova a do Žatce, který mi taky dávali hrát, tak jim to chci oplatit a vám do rádia a pro všechny posluchače.
0: A vám také, tak teď jsme před vstupem do vysílání dali spolu řeč a teď dáme i tu písničku s takovým názvem, vidíte, Dalibor Janda,
1: pojďte,
0: dáme řeč. Ať se vám hezky poslouchá, krásný večer a naslyšenou.
1: Vám taky a děkuju moc.

0: Dalibor Janda, pojídáme řeč, písničky na přání pokračují hned s dalším telefonátem. Hlásí se nám posluchač ze Stelčevse, posluchač Petr. Petře, zdravím, dobrý večer.
1: Zdravíme s Alenkou Mírodoustí všechny a posluchače a vaše zaměstnance.
0: Děkujeme, no, Alenku také zdravíme.
1: Ano, zdraví taky.
0: Jste říkal něco od Petra Kocmana, že by bylo pěkné zahrát, tak jsem tady našel Petra Kocmana s kapelou Greenhorns a písničku Whisky plnej džbán, tak jsem zvědavý, už jsem zapomněl i tu melodii, ale určitě to bude dobré. Komu zahrajeme tu písničku?
1: No, tak zahrajeme Janice Natuřana a Dáše do Smečna, já si vzpomínám na Smečnou, že jsem tam chodil na základku, tak aha, zdravím, že taky máme posluchače na Smečně, takže paní Dáše dáme zahrát. No, potom Hance Úvaly, Hance do Bíliny básnice, no a Dominika taky nám dala tenkrát hrát z Ústí, no a Liberecký holky, no a Hanku Úvaly, no a Maruška Děčí, no a toho Jarmilka, no a ještě Radek s Marcelkou do Neštěmic, no a všem, co si dáváme hrát, a doufám, že nám ten Péťa Kocman hezky naladí večer, aby jsme se dobře napili.
0: No, to spíš poslechli, já to nebudu propagovat. Tak, Petr Kocman, Greenhorns, Whisky plnej džbán, ať se hezky poslouchá Petrovi i nápovědě Alence. A mějte se oba krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kocman, Greenhorns a Whisky plný džbán, a to byla další písnička Dabčání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Další telefonát je nachystaný, tak já to nebudu zdržovat a ve vysílání vítám paní Květu z Vysoké. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku, ještě jednou, já vás zdravím.
0: Já děkuju.
1: A zdravím ještě všechny posluchače ze Severu a chtěla bych poslat písničku Milence do Českého ráje, Marušce do Chomutova, ať se nám brzo uzdraví.
0: Také přeji.
1: Jarmilce do Nuslí, Herbertovi a Gerlinge, a to bude asi všechno.
0: A také pro vás.
1: Nevím, jestli, jo, Dominice s maminkou.
0: Tady u nás krásně řezně v Ústí nad Labem.
1: A dobře. Písnička je i pro vás děkuju. A pro vaši maminku.
0: Děkuju moc, Věra Martinová a Malý dům nad Skálou, ať i vám se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji moc, naslyšenou.

0: Byly tady Věra Martinová, Malý dům nad skálou, jsou tady písničky na přání. My jsme v této půlhodině už tady měli ve vysílání posluchače Petra ze Stehlčevse, který posílal písničku do Smečna. A náhodou ze Smečna se nám právě dotelefonovala posluchačka Dáša. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Děkuji vám, děkuji moc, že jsem se dovolala.
0: Tak to je vaše zásluha.
1: Chci poslat také hezkou písničku Petrovi, Janince do Tuřán a Aničce Polákový, tady, co je v zámku.
0: Dobře.
1: Takže moc vám děkuju.
0: A jak jsme říkali tomu Petrovi, který ve Smečně chodil do té školy, jak tady vyprávěl před malou chvílí.
1: Ano, tomu taky.
0: Tak jsme vybrali. Tak jsme vybrali.
1: Aby to nepopletla.
0: Tak jsme vybrali Spiritual Quintet a písničku Trh ve Skouboru. Tak ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Vám taky,
0: budu se těšit.
1: Vám taky.
0: Děkuju.
1: Hezký den všem, co poslouchají. Děkuju.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Spiritual Quintet a Trh ve Scarborough, písničky na přání zhruba ještě, no, méně než půl hodinku, ale pokračujeme dál. Hned s telefonátem, ten je z Lovosic a ve vysílání vítám posluchačku Martinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. Chtěla bych se nechat k včerejšímu svátku mýmu přítelovi zahrát.
0: Ano.
1: Od Olympiku, jak jsme se domluvili.
0: Jasná zpráva se to
1: jmenuje. Pro kamarádku. Ano.
0: Hmm. Dobře.
1: Bylo by to pro naší asistentku.
0: Také zdravím.
1: A bylo by to pro paní perikérku, která nám dává dohromady nohy.
0: Jo, jo, tak, že ji také zdravíme. A vám hodně zdravíčka přeju. Jo. A jak jsme se domluvili, tak teď už ta skupina Olympik nás čeká, písnička Jasná zpráva. No a přítel se jmenuje Michal, předpokládám.
1: Je ano. To
0: tak. Tak, že mu také přeju všechno nejlepší dodatečně. Ale teď jo. Už Olympik a ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Písnička, která opět patří mezi ty, které nestárnou, to byla Lenka Filipová a písnička Až budem to mít, tak se oficiálně jmenovala. No ale pokračujeme dál, teď opět s telefonátem a do písniček na přání nám volá posluchačka Hanka od Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Děkujeme nejprve s manželem za písničku Přátelům do Ústí nad Labem. A dále bych chtěla vzpomenout, zítra 1. října uplyne 7 let, kdy nás opustil Karel Gott.
0: No to
1: takže
0: letí.
1: Jako vzpomínku na něho dáme smutnou písničku Žaluju ptákům a dále ji pošlu do Ústí nad Labem paní Janě Matějkové, Jarmile Donuslí, vaší mamince.
0: Děkuju.
1: A paní Ině do Děčína a všem posluchačům přeji hezký poslech a ať zavzpomínají na Karla Gotta.
0: Karel Gott, Žaluju ptákům a písnička ke vzpomínání samozřejmě i vám od nás a samozřejmě zdravím i vašeho pána. Ale teď...
1: Odešel v 80 letech.
0: Přesně. Karel Gott, Žaluju ptákům a jdeme vzpomínat. Naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Já často teď mám svůj černej den, lepí jak smůla a klíč a

Karel Gott, Žaluju ptákům, stále jsou tady písničky na přání. Pojďme se také věnovat vašim písemným přáním a vzkazům. Mám tady teď nachystaný e-mail. Dobrý den vám, Mirku, i všem posluchačům. Prosím o písničku, kterou bych potěšila nejen vás, ale i sebe a také Marcelku s Radkem, Květušku s Romanem, Milenku do Českého ráje, Helenku do Litvínova, dále ještě také Jarmilku do Nuslí, Boženku do Jirkova a Marušky do Děčína a Šestajovic. Moc děkuji, stálá posluchačka Maruška z Chomutova. Také zdravím paní Marušku. No a vybírám, tady paní Maruška dala na výběr, tak vybírám písničku, která je od Ivety Simonové a Milana Chladila a jmenuje se Sentimentální.

Iveta Simonová, Milan Chladil a písnička, která se jmenovala Sentimentální. Já tady mám nachystané další čtení a další z vašich e-mailů. No jak se dívám, ten přišel z velké dálky. Hezký podvečer vám, pane Míru, i všem posluchačům. Opět po delší době zdravíme z podzimní Kanady. Prosím, zahrajte písničku Slovenská od Miroš Birky. Bylo by to pro moji maminku jen tak pro radost. Přejeme krásný podzim, vaše stále posluchačky Ilona s maminkou. Tak zdravím i do Kanady, tuším, že na ostrov Prince Edvarda a přeji vám tam hezké odpoledne. No a teď jedna hezká slovenská.

0: Miroš Birka, slovenská písnička, kterou jsme také posílali do Kanady na ostrov prince Edvarda. Je tady pomalu závěr, tady mám ještě alespoň jednu krátkou SMSku před sebou, tak já ji také přečtu. Dobrý večer, prosím, zahrajte Radio Gaga pro tátu Michala k včerejšímu svátku. Děkuju, Katka. Katko, zahrajeme, už to čeká. Ovšem, písničky na přání také pomalu končí, ale samozřejmě ty další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideál, mějte krásný večer, zítra se těším na slyšenou a tady je skupina Queen a Radio Gaga.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ústecká radnice nechala opravit kamenné zítky a instalovat nový ochranný plot u Vaňovského vodopádu. Podle mluvčího města Marka Lukiniče práce vyšly na zhruba 1 200 000 korun a trvaly 6 týdnů. Pracovníci ze svahu odstranili taky volné kameny a ukotvili nestabilní části skály.
1: Město teď nechává opravit taky ochranné bariéry u skály v Čajkovského ulici, kde se loni utrhl velký blok horniny. Podle magistrátu práce vyjdou na zhruba 2 miliony a 300 tisíc korun bez DPH. V minulých letech město nechalo zajistit taky třeba skalní masiv v Opletalově ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Městská doprava Teplice nasazuje další nové trolejbusy. Celkem jich je teď 17. Město za ně zaplatilo přes 350 milionů korun. Všechna nízkopodlažní vozidla jsou parciální, říká technický manažer dopravního podniku Michal Schleiter.
2: Všech 17 vozidel je vybaveno bateriovým pohonem, takže jsou schopná ta vozidla ujet až 12 km mimo trolejové vedení, což nám pomůže třeba při výlukách nebo při nějakých objízdných trasách. Je tady mimo jiné senzor únavy řidiče, je tady hlídání mrtvého úhlu.
0: Policie v Libereckém kraji se minulý týden při kontrolách zaměřila na dodržování povinností řidičů. Podle mluvčí Dany Burešové policisté zkontrolovali 49 vozidel, odhalili 33 přestupků. Nejčastěji šlo o používání telefonu za volantem. Používání mobilního telefonu během jízdy podle policistů výrazně snižuje schopnost řidiče včas reagovat na vzniklé dopravní situace a může mít fatální následky. Mezinárodní letiště Berlín-Braniborsko zavedlo systém na odhalování dronů. Reaguje tak na opakované výskyty bezpilotních letounů v okolí runwayí. Informoval o tom německý úřad pro leteckou bezpečnost. Letiště Willyho Brandta, které obsluhuje hlavní německé město a okolí, v první polovině roku zaznamenalo 28 dronů nebo podobných létajících objektů.
3: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty budou 11 až 8 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, pršet nebude, jen večer začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší čtvrteční teploty budou 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně máme hlášenou nehodu dvou osobních aut na exitu 12 v Chrastavě u Liberce, tak tady očekávejte zdržení. Taky stále probíhá vyšetřování nehody taktéž dvou osobních aut v Žadci v ulici Husova. A ještě připomínám stále probíhající zhoršený průjezd na silnici mezi Údlicemi a Otvicemi u Chomutova. Tam je kvůli opravám vozovky provoz řízen kyvadlově.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Opakování je matka moudrosti, tak pojďme si dát takovou dvojičku podobných slov, totiž potenciální a potenciální, a připomeňme, co je v kterém případě správně.
2: Tenhle problém se vlastně pořád vrací zpátky a tak je fajn, přesně jak říkáte, si ho připomenout. Zajímavé je, že starší slovníky, které zahrnují slovní zásobu češtiny, uváděly jenom jedinou správnou podobu, a to je ta kratší, potenciální. No, ale pak vyšel, teď nevím, tuším koncem 90. let, akademický slovník cizích slov, a tam se poprvé objevila jako možná spisovná, ale řídce užívaná podoba potenciální.
1: Takže kde co použít?
2: V podstatě je to jedno, co někomu připadá vědečtější, ten delší tvar. A já tak jaksi z tradice vycházím z toho, že slovo je odvozeno od podstatného jména potenciál, tudíž mi připadá logičtější ta kratší podoba.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Jižní obchvat Tábora odvede transitní dopravu z obytné části města. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice

0: vyšší než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do obce Slapy a bude stát 853 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede transitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, říká výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
2: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
1: Na Ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
3: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku. A paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4+2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
1: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Sport. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví, protože se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Zdržení už není dlouhé, přesto jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
6: Děkuju, dobré odpoledne.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí.
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těch fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti, ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat. Jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor. Kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků, a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí. Protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být nadějeplný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné možné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná. Takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou dne

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: A tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme jí nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná, především čím je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu dlouhodobě, antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to o prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně Bylo to o prsa. Firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké scestí, což bychom nebyli rádi.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
7: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web bylotooprsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala tak takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. A ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy. Mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna přerušila jednání o nedůvěře vládě. Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz i zaměstnance. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. A tím druhým dnem se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi si přerušili do zítřka. Jednací den zaplněli projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
4: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je pět stran, které mají úplně totožný program, to znamená, zástupci všech pěti stran recyklují úplně stejná témata.
3: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb.

0: novinářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
2: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů, restaurovala se všechna okna a dělaly se další retuše, drobnější práce a čištění v interiéru.
3: Popisuje Matěj Sladký, kurátor z oddělení vil Muzea Prahy. Poprvé budou moct lidé navštívit 6 místností, které dosud nebyly přístupné, například hovornu nebo pokoj pro hosty. Millerova vila se podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka začala obnovovat hlavně kvůli chátrající střešní terase.
4: Tady začala zatýkat terasou vlastně Millerovy vily a v době přívalových dešťů protýkala voda do interiéru. Ale v momentě, kdy jsme věděli, že se to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
3: Celkem stála obnova vily asi 20 milionů korun. Většinu zaplatil magistrát. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně mezi omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla, projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím je to bez kolony. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, čekejte překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: SK, chebská továrna na výrobu jízdních kol, nesoucí v názvu iniciály svých zakladatelů.
1: Co vám říká, když se řekne SK?
2: SK bylo kolo, jako kluk 12 letý jsem na něm jezdil. Dělali ho Chebu, myslím.
1: Jezdil jste na nějaké jejich specialitě?
2: Ne, bylo to obyčejné klukovské kolo. Vím, že dělali Favority a SK. SK byly lacinější a pamatuju si na ní dobře.
3: SK, tak to si vzpomínám na své dětství, to jsou především bicykly, jízdní kola, pánská i dámská. Já jsem neměl kolo značky SK, ale nějaké jiné, které mi táta koupil někde v bazáru, ale samozřejmě SK byla jako velice známá proslulá značka a byl to podnik, který také hodně exportoval.
0: Chceš-li poznat makačku, kup si SK skládačku, říkalo se v letech minulých. Ke vzniku slavných kol, na kterých ale jezdit nebyl žádný met, vedla dlouhá cesta. Její počátek bychom našli už v poslední čtvrtině 19. století, a to v Coventry ve střední Anglii. Tam si totiž pánové Hillman, Herbert a Cooper založili továrnu na výrobu jízdních kol. Dali jí název Premier Cycle Company. Tak vznikl jeden z nejstarších známých výrobců jízdních kol na světě. A protože se premiéru dařilo, začali majitelé zakládat pobočky na kontinentě. Jedna z nich byla v Norimberku a jedna také v Chebu. Jmenovala se Premier Works, respektive Premier Werke. Začínalo se montáží anglických komponentů dovážených z mateřského podniku do finálního výrobku a tím bylo sestavení vysokého kola, takzvaného kostitřasu. Krátký odskok do historie jízdních kol. Otcem kostitřasu je Karl Drais, jehož si pamatujeme také jako vynálezce drezíny. Zajímavé je, jak Drais na nápad běhacího stroje, který si pro značné jízdní nepohodlí vysloužil název kostitřas, přišel. Po výbuchu indonéské sopky Tambora se do atmosféry dostalo ohromné množství sopečného popela, což způsobilo neúrodu a hladomor. Aby lidé v Evropě přežili, museli porazit své koně, tehdejší hlavní dopravní prostředky. Problémy s tím spojené se pokusil vyřešit právě Karl von Drais. Touha po rychlejší jízdě vedla ke zvětšování průměru předního kola a tak vznikly bicykly s velkým předním kolem a mnohem menším zadním kolečkem, které dnes už známe jenom z obrázků. První vysoké kolo sestrojil pařížský mechanik Eugène Meyer, a to v roce 1869. Jako první použil drátěný výplet kola a svůj nápad si nechal patentovat.
1: Když se podívám na řadu kol, jak poznám, nebo poznám na první pohled, která ta kola jsou značky SK?
4: Do Národního technického muzea v Praze pozval Světlanu Lavičkovou publicista a historik Jan Králík.
5: To určitě poznáte, protože mají na spodní rámové trubce obtisk a tam bude SK. Takže od favoritů na první pohled je poznáte, ale kdyby tam nebyly ty obtisky, tak možná byste váhal, a ne jenom vy, že by i mnozí by váhali. Je to favorit, je to SK, co pak to je?
1: Vyráběla SK kolo, které třeba nikdo jiný nevyráběl, mělo nějakou vychytávku, nějakou drobnost, která nikde jinde nebyla?
5: No tak je třeba říct, že SK to byl největší poválečný výrobce jízdních kol u nás, vinou různých reorganizací. Měla až 1500 zaměstnanců, kteří koncem 80. let vyráběli až 230 tisíc kol ročně. Takže při takovéhle hromadné výrobě není moc času na vychytávky a na nějaké špeky s odpuštěním. Nicméně některá kola byla mimořádně zajímavá, například jeden typ skládačky, který navrhl tamní Josef Cupák, to byl velmi dobrý designér. Ta byla opravdu velmi zajímavá, dokonce to jako v tandemu. Ano, to byla taková vychytávka hezká. Byl to model E622.
1: Tenhle ten model toho skládacího kola se vyráběl jak dlouho a kdy?
5: Já si pamatuju, že rodiče mi ho opatřili, někdy začátkem 70. let. Dostala jste mě, jak dlouho se vyráběla ta kola, to vám neřeknu. Já si myslím, než je nahradila nová jednodušší skládací kola, kvůli výrobním nákladům a tak dál. Ale dozajista 10 let, 10-15 let určitě ve výrobě byla ta kola.
1: Pravda je, že když se řekne SK, tak se dost lidem vybaví právě ta skládací kola. Do jaké míry se ta kola dala složit? Jak to bylo složité je složit, rozložit? Dala se třeba vést v zavazadlovém prostoru u osobního auta? Auta té doby samozřejmě.
5: Určitě ano. Ta E622, o které jsem se zmínil, ta se zlomila vejpůl, když to přeženu, složila se řídka, ta se překlopila, dokonce i pedál se složil. To bylo chytře vymyšlené kolo, nic proti tomu. Šlo to. A do auta se pochopitelně do zavazadlového prostoru, do Octavie, tehdejší, to je staré, do Wartburga. Já myslím, že ne do MBčka. To MBčko mělo moc nízký ten kufr, ale do těch vozů, co jsem zmiňoval, do Žigulika určitě ano.
1: Vy jste říkal, že jste to kolo měl. Bylo to těžké, že člověk by to složil, rozložil, jak se říká, levou rukou?
5: Rozložit, složit to nebylo komplikované, ale pro mě jako pro kluka, mě bylo tenkrát 15, to teda byla mizérie, jde co na skládačce, kluk to má mít berany, že jo, závodák, ale pamatuju si, měl jsem ho dlouho, nebylo to na dlouhé cesty, ale do města by to určitě dneška, jel bych na tom.
1: Říká se, že v současné době se právě třeba ta skládací kola vracejí.
5: Ano a ne, do města určitě ano, tak je řada známých značek, v Anglii vyšla úžasná knížka It is in the bag, je to v tašce, takže těch modelů je desítky, 50, 60, dneska jsou známa, my asi nemůžeme říct ty značky, vidíte, tak je neřekneme, ale znalci vědí, ano, skládací kolo ne, že zažívá úplnou renesanci, ale jdou na odbyt, ano.
1: No pravda je, že jestliže teď by měl být boom právě té cyklistiky ve městech, dopravovat se, jak se říká, ekologicky, tak by člověk právě řekl, ano, to je to skládací kolo, dojedu na kraj Prahy, pak nasednu na kolo a jedu, ale ono to není tak jednoduché.
5: Já to tak dělám. Já na skládačce dojedu, já bydlím v Hostivaři, dojedu na nádraží, složím kolo, dojedu na hlavní nádraží, sednu na kolo, složím od cvak cvak a jedu. Ano, je to velmi příjemné.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale teď zpátky do Chebu, do poslední desetiny před minulého století. Kostitřasy, kterých se vyrábělo zhruba několik stovek ročně, se rychle vylepšily na kola nízká, takzvané bezpečníky, jejichž výroba šla záhy do tisíců. A tehdy dva zaměstnanci firmy Premier, pánové Světlik a Kastrup, přišli s nápadem. Kola jdou na dračku, poptávka převyšuje nabídku, co se takhle osamostatnit a založit si vlastní podnik. Nelenili a myšlenku realizovali. Svou továrnu pojmenovali Elite a psal se rok 1911. Jaký osud vlastně svedl tyto dva muže dohromady? Budoucí velkopodnikatel a obchodní rada Ambros Světlik se narodil 29. září 1871 v Bílovci v okrese Nový Jičín. Napřed se v Opavě vyučil kupcem u obchodníka Bučeka. Jeho dceru Marii Rozu si pak vzal za manželku. Vystudoval i obchodní školu a budoucnost si maloval tak, že se uchytí ve Vídni. Jenže ne a ne tam sehnat úřednické místo, jaké si představoval. Když už se to vleklo moc dlouho, rozhodl se přijmout zaměstnání v průmyslu. Takto přišel jako účetní do továrny na jízdní kola Premier Verke v Chebu, kde se v krátké době vypracoval a prosadil natolik, že se stal vedoucím kanceláře. O něco starší Heinrich Kastrup se narodil 17. června 1860 a byl německé národnosti. Pocházel ze skromných poměrů, ale houževnatostí a pílí se vypracoval až na funkci technického ředitele továrny na výrobu jízdních kol Premier v Norimberku. Když se v roce 1891 vedení norimberské továrny rozhodlo zřídit pobočku v Chebu, byl tímto úkolem pověřen právě Kastrup. V Chebu se mu zalíbilo a tak se tam o dva roky později usadil natrvalo. A tak se potkali Světlik a Kastrup, S a K. Podnik, konkurent jejich mateřského závodu, prosperoval a brzy se stal největší továrnou svého druhu v Československu. Světlik s Kastrupem do své nové továrny přetáhli i několik dalších zaměstnanců továrny Premier, takže odborníky neměli nouzy. Těsně před vypuknutím první světové války SK předstihla počtem vyrobených kol přes 20 000 kusů průkopnický Premier a v té době také začali majitelé pošilhávat po výrobě jízdních kol s pomocným motorem. Vyrobili jich ale málo. Jejich čas měl teprve přijít. A nastala taky ta pravá chvíle vymyslet štěpnější název firmy. Z původního Elite vznikla SK, fonetický přepis počátečních písmen jmen obou zakladatelů. S Světlik, K Kastrup.
2: Ve 30. letech minulého století německá firma Fichtl a Sachs ze Schweinfurtu zavedla výrobu motoru, který byl vhodný pro pohon jízdního kola. Vznikl tak dvoudobý motor o objemu 74 kubických centimetrů s výkonem necelý 1 kW. Při 3000 otáček za minutu a spotřeboval 2,25 litrů na 100 kilometrů. Do chodu se uváděl rozšlapáváním, aby zůstala zachována co největší příbuznost s jízdními koly. K zapalování sloužila setrvačníková magnetka se zabudovanými cívkami pro osvětlení. Právě motory Sachs pro svá motorová kola používal i SK. První provedení s tímto motorem SK zařadila do svých katalogů ještě na jaře roku 1931. Motor ještě s karburátorem vyvedeným šikmo dopředu byl zabudován do obyčejného silného rámu jízdního kola. Rám byl upraven přihnutím horní rámové trubky, aby se dosáhlo nižší polohy sedla. V roce 1937 bylo podle vzoru německých továren změněno uložení zadního kola. Hřídel kola byla místo do dráže krámu uložena zavěšením na speciálních upínacích prvcích. To přineslo lepší manipulaci s kolem při defektu nebo výměně pneumatiky. Za příplatek bylo možno dostat přední brzdu vlastní konstrukce SK a za další příplatek ve výši 80 korun bylo možné získat stroj v dámském provedení. Po obsazení Sudet se Cheb stal součástí Německa, proto muselo být změněno i typové označení na Mofa 98. Podle německého výrazu Motorfahrrad, motorové kolo. Anexe Sudet ale pro Esku přinesla i něco dobrého. Rozšířilo se odbytiště pro její výrobky, které firma poprvé prezentovala v Německu na jarním lipském veletrhu roku 1939. Velkou výhodou motokol bylo to, že kromě nižší ceny ve srovnání s motocykly se z nich neplatila daň. A do roku 1939 nemusela mít poznávací značku a řídit je mohl každý, kdo byl starší 15 let, a to i bez řidičského průkazu. Ještě pro rok 1940 vydala továrna nové prospekty i v českém a slovenském jazyce, ale už v roce 1941 byla výroba motokol zastavena a SK přešla na válečnou výrobu. Jaroslav Červený, webové stránky motorkáři.cz.
3: Stýská se vám po kolech značky SK?
4: Já vás zklamu, nestýská. To nebyla kola mého srdce. Kola mého srdce, to byla značka Favorit. Favorit z Rokycan patřil pod SK Cheb a úpěli pod tou SKou, protože to byl pobočný závod, takže ty peníze vždycky šly nejdřív a byly malé. Šly vždycky nejdřív do té SK, až potom, co zbylo, do toho Favoritu. A Favorit byl specializovaná firma, která dělala sportovní závodní kola všech druhů, jako jediná snad na světě, která vyráběla kola opravdu odkolové, krasojízdy přes dráhu až po cyklokros, samozřejmě silniční kola. Takže kola Favorit, to byla dobrá značka.
3: A SK vyráběla také sportovní kola nebo jenom kola pro volný čas?
4: Byla to i kola sportovní, ale opravdu pro začínajícího, pro mladé kluky, bez přihazovačky. Bylo to velmi jednoduché kolo. Oni byli specializovaní na užitková běžná kola, taky vyváželi desítky tisíc kol například do Egypta, do Indie. Ta kola se sem vůbec nedostala, protože byla úplně jinak řešena, tak aby to vyhovovalo těm Indům. Dělali kola třeba nákladní, taky se u nás nikdy takové kolo neobjevilo, s takovým velkým nosičem před řídítky, se zdvojeným rámem, aby to uneslo hodně velkou nálož. Zkrátka ta kola se velmi úspěšně ve velmi starých provozech vyráběla a vyvážela.
3: Říkal jste nebo zmiňoval jste SK nákladní kola, zmiňoval jste vývoz do Indie, tak se nabízí co taková rikša?
4: Já si myslím, že rikši tady nedělali. Rikši to byla specialita tamních výrobců a bastlérů, rikši se u nás nevyráběly, ne.
3: Kolik dokázalo uvést takové nákladní kolo SK?
4: Já si myslím, že to bylo dimenzované na 150 kilo, ale dozajista to uvezl i víc. Oni se s tím tam moc nepárali a ta kola opravdu zatěžkávali, se čím síly stačili.
3: Měla ta kola výdrž?
4: Já bych řekl, že asi ano. Ty rámy byly z poctivých trubek, to nebyla žádná závodní Reynoldska. Ta kola vydržela opravdu hodně, nechala si hodně líbit.
3: V současné době mnozí lidé žehrají na to, že moderní kola, která teď jezdí na našich cyklostezkách, ulicích, silnicích, prostě všude, že nemají povinnost být vybavena zvonkem. Tahle ta SK kola ten zvonek měla?
4: Určitě. Já myslím, že to byl předpis a že i ty Favority, které byly běžně na pultě, měly zvonek, protože to byl předpis. K tomu bych řekl, že sám to vřele doporučuju. Zvonek, i když máte karbonové kolo, tak zvonek často ho použiju. Dobrá věc.
3: Ano, nikdo, kdo jde před vámi třeba s kočárkem nebo se psem, netuší, že se k němu blížíte. Tak si zacinknu a jedu dál.
1: Během první světové války došlo, jak jinak, k útlumu výroby. Po jejím skončení se SK ozvala na nabídku pražské továrny Walter. Ta nabízela prodej rozpracované výroby prototypů vojenských motocyklů, původně určené pro rakousko-uherskou armádu. K dohodě ale nedošlo.
2: SK Fahrradwerke, Kastrup und Světlik v Chebu, továrna na velocipedy, Bude prý přeměněna v akciovou společnost SK, továrna Kastrup a Světlik, akciová společnost v Chebu s kapitálem 3 miliony korun. Národní listy 14. listopadu 1922.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve 20. letech získala SK 50% podíl v rokycanské firmě Tripol a dodávala tam většinu součástí pro montáž. Když se rokycanský obchodník František Hering a Světlik s Kastrupem v roce 1932 rozešli, SK si ponechala už zavedenou značku Tripol a o 2 roky později v Rokycanech otevřela novou továrnu pod tímto jménem, ve které se montovala motorová i jízdní kola z dílů vyrobených v chebské továrně. Na přelomu 20. a 30. let už firma SK vyráběla jízdní kola prakticky v celém sortimentu, jak pánská, dámská, pro mládež, chlapecká i dívčí, krasojezdecká, dětská, dopravní dvoukolky, přívěsné vozíky ke kolům, zesílená pánská kola, sportovní kola s balonovými plášti, závodní na dráhu i silnici, ale taky v provedení roadster nebo s 2- a 3-stupňovou převodovkou v náboji zadního kola.

30. prosince 1929, v době, kdy firma již mimořádně prosperovala, Heinrich Kastrup po prodělaném zápalu plic zemřel. Zůstaly po něm 3 dcery, z nichž jako jediná pocházela Annelies Marie z druhého manželství s Annou Emílií, rozenou Steinhäuserovou. Vdova po úspěšném chebském podnikateli se rozhodla pro svou tehdy nezletilou dceru Annelies postavit vilu na rozsáhlém pozemku vedle židovské synagogy v dnešní Hradební ulici. Honosná vila podle projektu sokolovského architekta Heinricha Schörera, které nechyběla ani tělocvična, hudební salonek, zimní zahrada a vinotéka, byla dokončena v roce 1938. Stavba vonila ještě novotou, když v noci 10. listopadu tohoto roku začala hořet vedlejší synagoga. Naštěstí se podařilo vilu Annelies Kastrupové zachránit, ale po válce byla znárodněna a v roce 1949 připadla české zbrojovce Strakonice. Rodinu Heinricha Kastrupa postihl stejný osud jako většinu chebských Němců. Ambros Světlík ho dlouho nepřežil. Zemřel v Chebu 25. ledna 1932. Jeho hrobka patří díky rekonstrukci mezi nejzachovalejší na chebském hřbitově. I on byl výjimečný muž a neměl pouze technické nadání. Pokoušel se skládat básně a platil za mecenáše umění. V roce 1917 pro rodinu zakoupil dům na Divadelním náměstí. Jeho syn Wilhelm Světlik studoval v Chebu na gymnáziu a poté dále v Praze, Mnichově, Anglii a Spojených státech. Pracoval v SC a postupně nahrazoval otce ve funkcích. Po jeho smrti se stal Wilhelm prezidentem správní rady.

0: Od vzniku výrobního závodu v roce 1911 vyráběla SK nejen desítky modelů úspěšných bicyklů, ale také motokola, motocykly a nebo dětské kočárky. Po druhé světové válce byla firma znárodněna. Výroba motokol už ale nebyla obnovena, firma vyráběla jenom jízdní kola. V 70. letech se sice ještě uvažovalo o obnovení výroby motorových kol, pravděpodobně s italskými motory, ale zůstalo jenom u úvah. SK byla po roce 1948 závodem České zbrojovky Strakonice, ale od roku 1950 byla samostatná a pohltila i závod Premiér. V roce 1953 byl z chebské Esky vyčleněn samostatný národní podnik Favorit Rokycany a v roce 1958 byl do národního podniku Eska Cheb znovu začleněn. Za socialistické éry byl sjednocen výrobní program. Eska vyráběla pánská i dámská cestovní kola. Sortiment se rozšířil i na skládací kola. SK úzce spolupracovala se sesterským podnikem Favorit, používala mnoho shodných komponentů. V polovině 90. let 20. století se začalo ukazovat, že SK nestíhá nejnovější trendy výroby kol. Zadlužený státní podnik proto privatizoval soukromý podnikatel. Jenže ten firmu zadlužil ještě víc. Postupně utlumil výrobu, rozprodal stroje a propustil zaměstnance. Tečkou za výrobou kol byla demolice areálu v roce 2006.
1: Neslyšel jste někde takovou šeptandu, že by třeba SK také následovala Favorit a třeba začala zase vyrábět nějaké to kolečko, třeba ta skládací?
2: To jsem opravdu neslyšel, hlavně protože SK skončila tak, že tu budovu ještě z doby před první světovou válkou, která byla nakonec prohlášena za technickou památku architektonickou, z ní se stala vietnamská tržnice a to bylo ještě dobré, ale nakonec to skončilo tak, že ji úplně zbourali. Takže jediné, co z Esky zůstalo, byla ochranná známka, kterou si jeden zájemce zakoupil před mnoha lety. Ta známka putuje po různých zájemcích, ale že by někdo se pokusil vyrábět kola Eska, ta doba je dneska už úplně někde jinde. Ne, to už bohužel nevzkřísíme.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
5: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu na kompletní přestavbu.

0: Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice, kus za odbočkou do Němště na Hané na kilometru 261. Osobní auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje se a vybočuje se za zatáčkou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu

0: Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
1: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
2: Kolik že to bylo?
3: No, tak, 7 ráno, no 7 to prostě ráno. Nešel do práce, to je no, evidentní.
1: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
3: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky, které...
1: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
3: Taky barevný? Zde nechměl rád jenom barevný houby.
1: Ne, ne.
3: To ne. Škoda.
1: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
3: Myslivce.
1: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
3: Musíš se poradit s odborníky.
1: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
3: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
1: Ne. Neměj obavy. Ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jeřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
3: Byl velmi krásný.
1: Ve své kráse byl nesmírně hubenej. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
3: Pane Nadělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce.
1: Ano.
3: Jak to dopadlo, prosím vás?
4: No to dítě, to dítě žije. Ježiši Kriste.
1: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
3: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
4: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážný nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
3: Mohu se zeptat?
4: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal: Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
3: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
4: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala: Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
5: Divadlo pro vaše uši.
4: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala: tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala: dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty: kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla: tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké, a Zdeňkovo krédo bylo: když to nemůže být pravda, ať je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost, o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal: pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal: to je ta lehká můza, tu umím.
3: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový.
2: A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
4: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. No? Na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídala. Tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodský ten zpívat, ten zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to... To by nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. To jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný. Ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal ve své, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historické opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyším špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi osmiletej a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Pak ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo to
0: ujel, ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, bylo, ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou Nebojštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jejím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedla, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem si trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, ty svět, chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli, já tam hraju, jak miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tenhle a takhle a byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábraný jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce, historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kosti a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval. No, takhle to jako říkal, no, kam by házel kosti, takhle to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedné zásadní takové mentální nebo povahové vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. Já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. A je teď slovo to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni, ty partnerky, mi tam nahráli. Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál roli milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šel. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat, a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičala, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko. Bereš všecko.
0: To se musím bránit, panč, to o mě známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No, tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
4: Ale ty hádky je to
3: my
4: pořád
3: takhle,
4: jo. My
3: jsme se museli zavrtávat.
4: Oni se hádají pořád. Natáčení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška a královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skáč, skáč. To já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skáč, skáč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Tak ne. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, on prostě mě tady vyprovokoval a letím prostě. Tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad. Teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. A řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu.
3: Ale jak ty mluvíš jsem, před
0: no
3: tím
0: tak
3: Vladimírkem.
0: V tom snu jsem tak hovořil. Jo, pardon. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu před synem. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá. Teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce. Já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku. Tak jsem udělal zatáčku a teď jsem takovým zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál. A tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nerozumění pracovní. A když jsem to vyprávil potom Věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás, pomalé dovolené. Měla jsem možnost navštívit nádherné a kouzelné místo italské Assisi, město spojené se svatým Františkem, svatou Klárou. Je to místo, kde člověk trochu zpomalí, kde se uvědomí, kolik příběhů se v životě člověka odehrává a kolik stop po sobě lidé zanechávají. Některé stopy jsou vidět v kamenech starých bazilik, jiné zůstávají v srdcích lidí. A možná právě dnes večer budeme vzpomínat na člověka, který také zanechal obrovskou stopu v životech mnoha z nás. 1. října roku 2019 odešel Karel Gott, hlas, který provázel několik generací. Právě v polovině noční linky to bude 7 let. Jeho písně nebyly jenom melodiemi. Pro mnohé z nás jsou spojené s konkrétními lidmi, místy, okamžiky, vzpomínkami. A právě o ty se budeme dnes v noci spolu dělit. Kdy jste poprvé zaznamenali Karla Gotta? Měli jste doma jeho desky, kazety, CDčka? Byli jste na jeho koncertě? Setkali jste se s ním osobně? Co podle vás způsobilo, že jeho hlas oslovoval tolik lidí tolik let a ještě bude oslovovat? Na Hvězdu hvězd dnes společně zavzpomínáme v noční lince s Jarkou Barboříkovou, a to až do 1 hodiny. 731 800 900, pište přímo na rozhlas.cz/linka nebo na rozhlas.cz/linka a telefonní číslo volejte, čekám na vás. Máme pro sebe dost času, ale ať to nezdržujeme, pojďme na první písničku a bude samozřejmě od Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hlasy se nestávají jenom součástí písniček, ale i našich životů. Noční linka Českého rozhlasu bude dnes vzpomínat na Karla Gotta a na chvíle, které nám jeho hudba přinesla. Anička z Miroslavy volá jako první. Dobrý den, dobrý večer.
1: Krásný večer, paní Jaruško, a také všem posluchačům ho přeji. No, je mi ctí, že můžu být první, která vzpomene na mistra všech mistrů, pana Karla Gotta. Vzpomínám si na ten den, kdy nás opustil na věčnost, a protože jsem byla druhý den v nemocnici, tak jsem to slyšela hned ráno a bylo na pokoji, když jsem to tam děvčatům říkala, tak byly všechny smutné tehdy. A já už si nepamatuju, kdy jsem ho slyšela poprvé, ale určitě jsem byla mladé děvče, když pan Karel Gott začal zpívat, a myslím si, že on nebyl jenom mistr všech mistrů ve zpěvu, ale že byl i mistr slova, protože v televizi ty scénky kolikrát, když byl návštěvou v nějakém pořadu, tak bylo to vždy dojemné, milé a smysluplné. A samozřejmě vzpomínám na koncerty ve Slaném, když bývali, tak to určitě byly všechny obrazovky rozpálené, že všichni seděli u nich a na tento hudební pořad lidé se rádi dívali, a já musím říct, že teda pro mě je písnička Karla Gotta Indiánská píseň lásky. A potom Vltava, samozřejmě to tam mě vždycky úplně nadchne. Nebo O mami, mami. No prostě, co je píseň, to hit a to velká srdcovka, a velice, velice ráda vzpomínám. A také jsem poslouchala, asi před 2 roky se četl na Českém rozhlase, na sesterské vaší rozhlasové stanici Dvojka, se četl jeho životní cesta, a snad tehdy bylo řečeno, že poprvé, že paní manželka svolila, že byl užitá umělá inteligence, která vytvořila jeho hlas. Vím, že ten typ paměti četl Igor Bareš, ale pan Karel Gott tam měl takové vstupy vytvořené právě hlas tou umělou inteligenci. Bylo to úžasné, já jsem to poslouchala a bylo to úžasné a občas na to vzpomínám. No ale když slyším písničku jeho, tak prostě si ho představím, a nebyla jsem nikdy na jeho koncertě, ale nikdy jsem si nenechala ujít, když byl pořad s Karlem Gottem, ať už to byly Silvestry, nebo právě ty koncerty ve Slaném a různé pořady, takže byl to a je stále miláček národa, a nejen u nás, ale myslím si, že i ve všech německy mluvících státech, takže byl to mistr pan Karel Gott.
0: Aničko, a máte doma jeho desky, kazety, CDčka?
1: No, jaká desky je nejstarší? Ne, ale CDčka. Desky už možná taky byly, ale to už je asi čas je někam zavál, ale CDčka mám a samozřejmě dneska jsou možnosti, že jo, si pustíte na YouTube nebo na nějakých těch kanálech a vyberete si písničku.

0: kterou byste si chtěla poslechnout a je to vaše.
1: Takže Aničko, a řekněte mi, v čem bylo to jeho kouzlo? Jak to, že oslovil tolik generací a nevzlížely k němu jenom ženy, ale muži, děti, všichni známe jeho písničky? Jak to?
0: To byl ten jeho šarm a ten jeho geniální, ta jeho geniální hlasová výbava, a zvládl všechno a dokázal lidem přinést radost a dojetí a vzpomínky, prostě všechno dohromady, co ke krásnému životu patří a k tomuto hudebnímu umění, protože on, i když zpíval třeba nějakou árii, a prostě zvládl to. Jeho hlasový rozsah prostě měl neomezené možnosti, bych řekla. Takže takhle to je, tak svým šarmem a svým vystupováním a lidi zaujal a lidi pobavil a přinesl jim radost a zábavu.
1: Také si myslím, že to není
0: velké umění.
1: Počtu písní a ocenění nebo koncertů, které měl za sebou, ale on byl mistrem, který uměl dokonale vystupovat. Je určitě, když jste zmínila ten šarm, tak jsem si úplně představila, jak stojí na pódium a asi rozumím, jak to myslíte. Dokázal zpívat tak, že si v jeho hlase mohl každý najít to své. Pro někoho byl hlasem mládí, pro jiného vzpomínkou na rodiče, na první lásku, na zábavy.
0: Dovedl si to uvést ten pořad, že si to komentoval, uváděl. No, byl neodolatelný a byl okouzlující a myslím si, že na něho bude ještě dlouho, dlouho, dlouho na našich těch hitparádách mít stále prim, takže to by byl asi můj příspěvek, no. Mám ho ráda a písničky, mám určité písničky, které zpívá, tak mám je v srdci úplně zapsané a chvíju se dojetím, když je slyším.
1: Aničko,
0: ale říkám, všechny jsou krásné jeho písně.
1: Tak vám přeji, aby vám písničky, které máte ráda, dál přinášely radost a možná i malé návraty k hezkým chvílím. Děkuji, že jste dnes byla s námi v Noční lince.
0: Přeju všem hodně zdraví a krásné dny a dobrou noc všem, nebo krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jsou melodie, které stačí zaslechnout po několika letech a okamžitě víme, kde jsme byli a s kým jsme je poslouchali. Právě takové vzpomínky dnes otevírá Noční linka Českého rozhlasu. Vzpomínáme na Karla Gotta.

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Když odejde velká osobnost, nezůstane po ní jenom dílo, ale hlavně příběhy lidí, kterých se dotkla. O příbězích spojených s Karlem Gottem si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a je s námi paní Helena, která volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc i vám.
1: Já děkuju, já jsem, mě 81 let, takže už hodně pamatuju a pamatuju si, že v roce 1962 začínal poprvé zpíval Gott, tam jmenoval se to Julia Fučíka a tam někdo řekl, že to je velký talent. A dokonce jsem se s ním jednou setkala osobně. Byli jsme s manželem tenkrát na natáčení jako komparzisti na natáčení na Barrandově. Byl to Silvestr. A zrovna jsme se potkali na chodbě, takže já jsem náhodou měla fotku, tak mě to i podepsal. No a byl to nejen úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Takový, když srovnávám to s dnešní dobou, jak se lidi chovají, to je strašný. Opravdu, já jsem dělala i u diplomatu, a vše, ale to chování dnešní, všichni by si z toho měli vzít poučení. To nebyl jenom úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Už na tom byl špatně a podpisoval úplně, každý mu podepsal fotku, nebo opravdu úžasný člověk.
0: Helenko, takový, takže dnes... vy jste byla u natáčení silvestrovského pořadu televizního?
1: No, tenkrát jsme, protože máma moje prodávala na Malostranském náměstí, měla malý vedle kavárny, malý obchůdek a nějaká zákaznice tam chodila a nechcete na kompárs, no takže my jsme tam šli s manželem, mým Ostravakem, jsme šli a zrovna náhodou jsme toho Gotta potkali na chodbě a naštěstí jsem měla fotku s sebou, nebo já už nevím, a takže se mě to i podepsal.
0: A to byl asi který rok, pamatujete?
1: To ten první si pamatuju, 1962.
0: Helenko, to jsou ty nejlepší Silvestry. My se teď na to můžeme jenom dívat a vzpomínat na internetu a vy jste...
1: Já to nenávidím. Nenávidím internet i tuhle dobu. Prostě nechci to. Je to i tele... Já nejsem maniak, ale teď je to samá negace, žádná legrace. Samý vraždy i v reálu, že to ty lidi baví. Kdy ty mladí do toho čučej u furt. Já nejsem trpaslík a to porazili mě i dvakrát na ulici. Je to strašný. Na těch koloběžkách by pomalu jezdili v krámě. Hrozný. 50 let jsem řídila různý auta, jela jsem až do Tunisu sama tenkrát. Já jsem to nezažila, tohle, co je teď. Hrozný. A God teda opravdu smekám před ním.
0: Dobře, Helenko, tak využijte toho internetu k něčemu dobrému. Puste se tam ze záznamu.
1: Jeho já nemám scénky, internet. Jeho... Já internet nemám, ani ho nechci. Dcera dělá tady v nemocnici a tady v Krči bydlím 57 let. Všechno prodali, rozkradli a... Ne, dobře. Všechno muselo být ruský, teď sama Amerika a samý vraždy a ne. Strašně.
0: Helenko, děkujeme za krásnou vzpomínku na Karla Gotta.
1: Dovolám se do Zlína, ale když vysílá z Prahy, tak tam se nedovolám. Takže pozdravuju všechny a vzpomínejte v dobrým, byl to úžasný člověk. Nejen zpěvák, ale člověk. Děkuju moc a pozdravuju příště, všechny. Helenko.
0: Ano, byl umělcem, jehož písně znali mladí i staří a dokázal oslovit celé rodiny. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu ptáme na to, jaký je váš příběh s Karlem Gottem. Které písničky jste měli nejraději, které znáte z paměti? Dokážete si vzpomenout, kde jste se s ním setkali poprvé? Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte doma desku, kazetu nebo jenom jednu písničku, která vás vrátí o desítky let zpátky. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu vydáváme po stopách vzpomínek na Karla Gotta. Je s námi pan Miloš. Z jakého kraje voláte?
1: Z jižních Čech.
0: Tak to je kousek ze Zlína, ale no, po telefonní lince jste u nás. Co by dob. Tak co vám říká slovo Karel Gott?
1: No tak já si Karla Gotta pamatuju, když měl nějaký, to bylo tak zhruba v 65. roce, tak měl nějaký rozhovor v rádi, v televizi, myslím, že to bylo, tak se ho tam ptali, jestli se bude taky už ženit a tohle, a on tam říkal, že no takový tělo nemůže patřit jenom jedné ženě. Tak to je moje vzpomínka. No a jinak jeho písničky jsem rád poslouchal, viděl jsem ho, když se vysílal pořad Dva z jednoho města, to byly takový ty reviální pořady, a to bylo tenkrát na Spartakiádě, na spartanském stadioně, tak tam jsem ho viděl, stál jsem, no, on tam jezdil na kole, si pamatuju, po fotbalu v hřišti. Tak to bylo takový srandovní. No.
0: To byla hudebně soutěžní reví Československé televize.
1: Tak,
0: já si teda žádnou konkrétní scénku nevybavím, ale ano, možná mnozí posluchači to mají taky čerstvě v hlavě, jak vy.
1: Za totality se to vysílalo a potom už to nějak usnulo. Bylo to vždycky dva z jednoho města a soutěžili nějaký dvě města proti sobě a tohle to, že byla Spartakiáda, to bylo v 85. roce, jsem byl na Spartakiádě, no tak tam bylo spousta herců, jo, všemožných těch, tak jsem ho tam taky viděl.
0: No. No a pak ještě někdy později, protože to je přece jenom už dávno.
1: No, jsem ho jen tak sledoval, jo, říkám, písničky se mi líbily, bylo úžasně, ale jako přímý setkání jsem s ním neměl. No.
0: A kdyby dnes večer zazvonil telefon a v něm byl Karel Gott, co byste mu řekli jako první, nebo na co byste se ho chtěl zeptat?
1: No, tak jak tam je nahoře asi, no.
0: Jo. No, by vám to určitě tak jako začal rozmachovat rukama, nějakým bonmotem tak by asi zareagoval.
1: Určitě, no, on byl velice pohotový, vtipnej, mluvit na cokoliv, kdykoliv odpovědět, si myslím, no, v tom jako u něj nebyl problém.
0: Uh-huh. No, máte doma něco, co vás s tím Karel Gottem nějak propojuje, třeba CDčka, fotografie, nebo nějaké...
1: No, nemám. S Gottem ne, no. Spíš s Olympikem, no, protože můj strejda v Praze bydlel v baráku, kde bydlel Petr Janda, no, tak jsem byl u Petra Jandy taky. To ještě, to bylo někdy v 75. bydleli v Praze, tak mám od něj podepsaný fotky, no, ale přímo teda, no, byl jsem u Petra Jandy doma jsem byl, no.
0: No, tak...
1: To byl taky krásný
0: zážitek. O tom třeba příště, ale pamatujete si, kde jste byl toho 1. října roku 2019, když jste se dozvěděl zprávu o jeho odchodu?
1: No, to jsem byl, asi doma.
0: A ukápla vám slza?
1: Jo, určitě, no, jsem si říkal, no, už to... No, ono to na něm bylo vidět, že už je takový horší, že jo, víc se to, no, říkalo.
0: Já vám musím říct takovou jednu zajímavost. Já jsem se to dozvěděla zrovna doma, byla jsem v kuchyni, krájela jsem cibuli a představte si, že sice v jiné kuchyni, ale opět u krájení cibule jsem se dozvěděla tehdy z rozhlasu, že zemřel Václav Havel. Tak to mi přišlo teda neskutečně zajímavé. No, byla nějaká píseň Karla Gotta spojená s vaším seznámením, svatbou, nějakým důležitým životním okamžikem? Nechal jste si třeba zahrát jeho písničku někdy, někde při nějaké příležitosti?
1: Ale moc se mi líbily Zvonky štěstí s Darinkou. To byla úžasná písnička, no.
0: Ano, je. Miloši, děkuju. Chcete něco dodat závěrem?
1: No, No a ještě, že se mi líbila písnička, jak zpíval Být věčně mlád, Forever Young. A pamatuju si, když Karel Gott zemřel, tak potom to byli, jak to jmenovali, Alphaville, že jo? Co hráli tu písničku. No, tak normálně tam při tom svým koncertu vyhlásili, že zemřel Karel Gott a hráli tuhle tu písničku Forever Young a byli, to pódium bylo jakoby potažený a no, nějakýma jako takovými plachtama a na těch plachtách byly fotky Karla Gotta, no. To si pamatuju, že to bylo těsně po úmrtí Gotta, no. A to byla taky parádní písnička, že jo, Být věčně, Být stále mlád a myslím, že tam dělal slovo a Zdeněk Borovec, no, ten to byl úžasný text.
0: Já myslím, že on vlastně je stále mlád v našich srdcích, nebo alespoň někdo si jo, možná přesně tak to vybavuje.
1: Přesně, určitě tak, to je ona, ano.
0: Tak je, on sice už ne, ale jeho písničky s námi stále žijí a pro nás je stále mlád.
1: A budou s náma, že jo, budou s našima dětma, vnoučatama, pravnoučatama určitě taky.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Napadá mě ještě říci, že díky své hudbě zůstává stále mladý v srdcích těch, kteří ho poslouchají, což jste vy i já. Miloši, děkuju za sdílení. Mějte se dobře.
1: Vy taky. Díky, na shle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé písně nestárnou, protože v sobě nesou naše vlastní vzpomínky. O těch vašich na Karla Gotta dnes vzpomínáme v Noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat na web. Zdravím Noční linku, myslím, že máme mnoho lepších zpěváků, než je Karel Gott. To napsal Pepa. Dana Ústí nad Labem. Jen dvě slova. Neustále vzpomínám. Paní Jana. Jaruško, Noční linku poslouchám každý den, ale dnes vám musím napsat. Karla Gotta mám moc ráda nejenom proto, že se narodil 14.7. roku 1939, stejně jako moje maminka, ale hlavně pro jeho skromnost a krásné vystupování. Od svých asi 15 let jsem poslouchala jeho písně, které dodnes znám nazpaměť. Nejprve jsem si kupovala singly, později LP desky. I když to bylo mým velkým přáním, nikdy jsem nebyla na jeho koncertě. Když už byli oba ve věku, často jsme s maminkou na Karla vzpomínali. Když jim bylo, myslím, 65, přišla zpráva o Karlově nemoci, o tom, že mu Ivanka zachránila život. V skrytu duše jsem si tehdy myslela, že maminka i Karel budou nesmrtelní. Dokonce jsem Karlovi k jeho 80. napsala a přála všechno dobré. Odpověď nepřišla. Když potom 1. října odešel, byla to pro nás velká rána. Maminka odešla do nebe v nedožitých 85 letech. Stále na oba s láskou vzpomínám. Pan Michal, Karel Gott byl zkrátka fenomén. Na české umělecké scéně nebylo druhého lepšího. Obdivuji ho pro jeho talent, pro jeho píly, pro jeho elegantní a skromné vystupování. Ač se těšil nezměrnému věhlasu, byl prostý, neměl žádné manýry, mediální skandály. V poslední době mě umělecky povznáší mistrův duet s Martou Kubišovou nazvaný Jaká to nádhera. Mistra jsem spatřil jednou naživo, nikoli na koncertě, nýbrž v jedné palačinkárně v Průhonicích u Prahy. Čas od času se do ní vracím a pokaždé se tam na mistra vzpomenu. Michale, i vám děkuju. Karel Gott dokázal spojit generace a jeho hlas provázel radosti, lásky i obyčejné dny mnoha z nás. Dnes mu proto věnujeme Noční linku Českého rozhlasu, protože už za pár minut to bude přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid,

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: To byl Pavel Bobek, který nám dospíval písničku 3 minuty před 3:15. Jmenovala se Dálniční hlídka a před námi je krásná píseň od Anety Langerové Stačilo říct. Ale mezi tím vaše vzpomínka, vzpomínka na Karla Gotta, protože právě o něm je celá tato noční linka Českého rozhlasu. Právě 1. října, to bude 7 let, co odešel do hudebního nebe a právě proto je dnes pro nás nejdůležitější v noční lince. Někdy si pamatujeme, nebo nepamatujeme datum ani rok, ale pamatujeme si písničku. A právě prostřednictvím písniček Karla Gotta dnes otevřeme dveře do vašich vzpomínek právě na tuto vzácnou osobnost. Kdo je s námi? Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeju. Tady Dana.
1: Paní Dana z Blatné. Vy jste dojatá, Dano, ještě jste ani nezačala.
2: Ano. Já jsem dojatá, protože mě dneska v noci umřel 16-letý kocourek. A takže jsem dojatá z toho, ale budu mluvit k tématu samozřejmě, co se vás netýká. Tu bolest sobě mám. Takže já jsem dojatá i z Karla Gotta, protože to byl opravdu božský člověk. Nejen, že měl božské jméno, ale on byl božský člověk a já jeho písničky prostě miluju. Na koncertě jsem byla přímo v Holešovicích, tehdy to byla nová sportovní hala, tam zpíval ještě vlastně Vítkou Zelenkovou a my tuším, že to byla Marcela. Ne, Marcela Holanová to nebyla. No to je jedno, to není podstatný, já mám dneska trošku takovou melancholickou náladu. No, Jitka Zelenková doprovázela dlouho. Jeho písničky miluju nade všechno. A můžu říct, že teda mám spoustu singlů, to ještě když jsem jezdila přes Prahu do Ústí, takže jsem si kupovala, vždycky jsem si zamluvila a kupovala. Mám i LPčko jedno, ale už nemám teda funkční momentálně gramofon, takže ho mám i na CDčku, no a z CDčka prostě ho poslouchám a vždycky mě to dojímá. Jaruško, mě to vždycky dojímá, protože ty písničky mají obrovskou hloubku. Jsou cituplný. Já si vzpomínám jedna z prvních písní Oči má sněhem zaváté, tak se dneska cítím já. Já mám takový rozklený oči. No ale já jsem zažila teda nejen ten koncert, ale já jsem dokonce rodačka z Plzeňska, takže můj tatínek znal tatínka Karla Gotta. On se s ním setkal někde.
1: No a jak na něho vzpomínal? Mluvil o tom?
2: No prostě taky to byl úžasný člověk. Ano, přesně, můj tatínek už nežije před 35 let, ale bohužel, jako, víte co, mně se na něm líbí nejen jeho podání veškerých písní, veškerého zpěvu, a mně se na něm líbí strašně ta galantnost. A to byl i můj tatínek takový byl. A prostě já ho obdivuju a budu obdivovat, dokud žít budu. Protože jeho písničky prostě nezestárnou. Já si vzpomínám takovou tu, co zpíval pro Němce, Babička, třeba, jo, Zvonky štěstí, to taky miluju, to mám zrovna na CDčku. No, ale dneska nemám nějak na hudbu moc čas, takže poslouchám, nebo náladu, takže poslouchám to vaše rádíčko. A je strašně fajn.
1: Dano, jak jste vnímala, když začal mluvit o svém soukromí a rodině, otevřeněji než dřív? Bylo pro vás překvapivé vidět z velké hvězdy najednou i obyčejného manžela a tatínka?
2: Ano, nebylo to vůbec překvapením, já jsem mu to totiž tak dlouho křála. Až já si vzpomínám, že jsem byla zrovinka v Lázníš někde v Konstantinkách, myslím, že to bylo, a on se ženil v té době. Já jsem ho sledovala celý ten život svůj. A já jsem sledovala jak jeho tvorbu hudební, tak vlastně i ten manželský život ten nakonec dopadl velice krásně. Pominu to, že měl tři děti, vlastně tři, s dcery ještě předtím, než se oženil, ale to chápu. On vždycky říkal, že chce být pro všechny a on se toho držel. A víte, jsou lidi, kteří něco dokážou a jsou skromní. To je pro mě prostě podstata lidství. Já bych to ani asi líp neřekla.
1: Řekla jste to.
2: A to jeho gentlemanství a to všechno, jak se choval k lidem, jakýhokoliv postavení a věku, to bylo neskutečné. Takže vzpomínám a za chviličku to bude už vlastně to výročí smutný a já dneska taky smutním, takže Jaruško, já to dneska ukončím asi tím, že zdravím Káju, božského Káju do nebička.
1: Děkuji, že jste se s náma podělila o vzpomínky na Karla Gotta, na jeho tvorbu, na jeho svatbu, na jeho tatínka, který znal vašeho tatínka. A je mi moc líto teda, že teď smutníte. Kdo měl doma zvířecího kamaráda, tak ví, že to není jenom zvíře, je to součást domova. No tak se držte, poslouchejte dál příběh ostatních a zavolejte zase příště, až bude téma, které se vám bude líbit. Možná to bude trošku veselější.
2: Krásně. A požehnaný život všem. What?

0: snad každý z nás má nějakou písničku, o které se vždycky zastaví čas. Možná je to ta od Karla Gotta. Budeme hledat společně v dnešní noční lince Českého rozhlasu mezi těmi vašimi písničkami a uvidíme, co tam najdeme. Kdo nám volá?
1: Tady je Procházka, neboli Starý vrk, z Babinských hor od Ústí nad Labem.
0: Tak jak vám můžu říkat?
1: No, Starý vlku.
0: Starý vlku, dobře, tak. Jste mě trošku tak vykolejili mimo éter, že jsem se tady úplně zakoktala, protože to vaše představení bylo tak dlouhé. Ale o to je to pestřejší.
1: Pardon, to je starý kremský název. My žijeme s manželkou 27 let v Babinských horách. Teď kilometrů je to chráněná oblast. Krásný, úžasný výhled dolů na to Svědohoří. Ale chtěl jsem říct tomu Gotovi, panu Gotovi. My jsme byli jednou s dcerou, tenkrát jí bylo 5 let, v roce 1974. A šli jsme, byli jsme na takovým výletě. Byli jsme i divoce tak oblečení, protože jako na vandru. A tenkrát v Patýské ulici u hotelu Pan Amerikan, jestli se tak ještě dneska jmenuje, na nábřeží Vltavy, a pan Gott vyšel z toho hotelu s ochrankou a já jsem úplně zkameněl a přišel jsem k němu, on jenom takhle mávnou rukama, aby ochranka odstoupila a povídám mu, pane Gott, prosím vás, mohl byste se mi s dcerou vyfotit? On jenom absolutně řekl, ano, to víte, že jo, že vám to udělám. Podívá se k dceře, skloně se k ní a povídá, můžeš mi podat ručičku? Tak ona mu podá ručičku, otočil se k nám a povídá, a můžete nás vyfotit? Tak jsem ho vyfotil. No, příjemný, lidský, senzační chlap, takový lidi se rodí snad za tisíc let jenom. Ne za 100 let. Takovýhle příjemný a klidný a rozumný a vůbec po všech stránkách.
0: No a kde máte tu fotografii? Máte ji vystavenou?
1: Mám od té doby, to už je od roku 1974 a mám ji v pokoji na stolku a hlídá jí bengalský tygr. To je soška bengalského tygra, který už je tak, soška už je taky stará asi těch 40 let.
0: No, takže je nějaká písnička, která je spojená s nějakým významným okamžikem vašeho života? Že jste ji třeba pustil manželce, když jste ji žádal o ruku, nebo vám hrála na svatbě?
1: Ježiš, to už je hodně let. Ještě 40, my jsme spolu kolik 47 let. No, takže už je to hodně dávno, teda jak to tenkrát byla. Nějaká veliká oslava nebyla. Byli jsme tenkrát na Libochovickém zámku, jsme se brali, jo, a bylo to takový všecko takový divoký, protože se nám zrovna rozbilo auto, jo, tak jsme přijeli na tu svatbu o půl hodiny později. Už vždycky se mysleli, že jsme se někdy zabili,
0: jo,
1: tak dobře. Jsme si museli vypůjčit starý auto takový vypůjčit a tím jsme přijeli.
0: Dobře, tak pojďme zpátky k tématu. Který ano. Nějaký televizní moment vám utkvěl v paměti? Vzpomenete vystoupení, duet, soutěž, rozhovor? Vybaví se vám něco?
1: Těch bylo strašně moc. Opravdu, to mě utkli všechny, který jako s ním byli, to, protože jakýkoliv podat s ním byl, tak byl úžasný. Protože ten, co řekl, tak to jako když mu vypadnul, jako když promluvil o zlatu. Ten hlas a to všechno takový příjemný, sympatický pán byl. To říkám, takový se rodí jenom jednou za tisíc let.
0: Ano, to jste řekl hezky. A vůbec děkuju za hezké povídání. Opatrujte se, zdravíme vás, starý vlku.
1: Děkuji vám teď.
0: S vaší ženou, užijte si krásnou noc.
1: No, tak já jsem ve službě.
0: Počkejte, vy jste ve službě, jako v práci?
1: No, je mi 82 a jsem u security.
0: Aha, no dobře. No tak to jste teda...
1: Teďko máme zrovna přestávku se pejskem, jo, tak jsem měl tu šanci vás chytit a poslechnout.
0: Tak to je fajn, že to vyšlo zrovna o přestávce, že jste mohli zavolat. Opatrujte se. Šťastnou cestu
1: domů.
0: Děkuji
1: vám tež, moc jste mě potěšili a přeji vám příjemnou službu a klidnou noc.
0: I vám.

0: Pokračujeme druhou hodinou noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří vzpomínkám na Karla Gotta, na jeho písně, koncerty, osobní setkání, ale i na chvíle, které se nám s jeho hlasem navždy spojily. A právě vaše telefonáty ukazují, jak silně dokázal vstoupit do životů lidí napříč generacemi. Někdo ho znal z koncertních sálů, někdo z televizních obrazovek, někdo z rodinných oslav nebo nedělního rádia. A někdo si jeho písně spojí s konkrétním člověkem, na kterého už dnes jen vzpomíná. Pokračujeme tehdy dál. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i písničky, které jsou pro vás s Karlem Gottem neodmyslitelně spojené. Volejte noční linku 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, zdravím ze zlínského studia a ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Byl hlasem, který zněl z rádií, televizí i koncertních sálů po mnoho desetiletí. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří vzpomínkám na Karla Gotta a přichází paní Bohumila. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. No, já mám jednu takovou krásnou příhodu, nebo mám dvě, bych řekla. Já pocházím ze Smíchova a teď jsme se přestěhovali se na Příbramsko. A pan Gott chodil do Kartovské k lékaři. Chodil bez ochranky, jako civilní človíček, v takových semišových sametových šatičkách, jako pánským obleku. A já jsem tam šla s manželem k zubaři. A můj muž šel proti nám a manžel říká, hele, tohohle kluka já od někoť nám. A já říkám, když je to Karel Gott, a on se tak usmál, tak prostě, aniž by ho to nějak jako urazilo nebo udivilo. Párkrát jsme ho potkali jenom tak, v Lidické ulici. On chodil úplně sám, bez ochranky a byl úžasný už jako od pohledu. A já musím říct, že on nejenom svým zpěvem, ale svým chováním dělal čest svýmu jménu. Pan Gott byl někdo, takovej už nebude. A je něco úžasného, že to byl Čech.
0: To je hezká tečka za tím vaším otevřením. To je zajímavá vzpomínka, člověk tak slavný, přitom bez velkého doprovodu, skoro obyčejně mezi ostatní lidi přichází k zubaři. Pro nás je to takový nadčlověk. Vidíte,
1: já jsem šla s manželem k zubaři. Aha. On vycházel z té budovy, jako, kde byli obvodní lékaři, že jo. Mm-hmm. On bydlel na té Bertramce nahoře, že jo, a obvodem patřil do Kartovských, ale nás to samotno udivilo, že chodil k normálnímu civilnímu doktorovi. Že neměl žádného svého specialistu, nebo jestli tenhle byl pro něho ten nejlepší, ale on byl naprosto, naprosto úžasný.
0: Přirozený, ano.
1: Naprosto. Celebritu, když jste ho potkala takhle mezi lidma, byl poznání, no samozřejmě to každý ho poznal, ale jako lidi mu dopřáli.

0: to soukromí a aniž by ho nějak obtěžovali, nějak, jo, nějak tak, jak se to dělá u těch celebrit. To prostě bylo úplně normální, tam jsme ho potkávali velmi často.
1: Měla jste ráda spíš jeho starší písně nebo ty pozdější?
0: Víte, mě 80 bude. A takže já znám ještě ty písničky těch 60. let. Jako nemůžu si vybrat jednu samotnou. To byla celá škála. Vlastně každá ta píseň měla duši. Takovou, jako měl on sám. Mm-hmm. A bylo to něco, co jste si užívala a zatajila jste dech, když on zpíval. On rozdával lidem kus sebe a on se vlastně rozdal.
1: Kdy si myslíte, že byl ten zlom, že se z toho populárního zpěváka stala skutečná legenda?
0: Já myslím, že on už jako legenda přišel na to.
1: Jo. A řekněte mi, byla nějaká písnička, kterou jste neměla ráda, ale časem jste jí přišla na chuť?
0: Já jsem neměla ráda Malé kotě spalo v botě. To jsem teda neměla ráda. Jinak jako každou tu písničku jsem měla ráda. A když jsem se dozvěděla, že vlastně je nemocný a že potom vlastně odešel, já jsem potom doufala, že ho dostanou. A když teda potom odešlo, tak to byla taková rána, že i něco odešlo z nás. Prostě něco, co už se vám nikdy nevrátí, můžete si to přiblížit jeho písněma, ale jeho osobnost. On, i když nespíval, tak on byl opravdu, on dělal čest svýmu jménu. Ano, on byl boží.
1: To jste řekla hezky.
0: A takovej nám v srdcích zůstane.
1: Ano, uvidíme, kolik generací ještě bude oslovovat po nás, já myslím.
0: Určitě, já už mám pravnoučata a ty ho poslouchali.
1: Dobře, děkuju moc za krásná slova. Bylo to poutavé, dojímavé, dokonce osobní setkání jste zažila, tak to jsem ráda, že i takové příběhy dnes nabízíme našim posluchačům. Setkání u lékaře s Karlem Gottem. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
0: Jsem moc ráda, že mu věnujete tu vzpomínku, protože ono nám dal neskutečně mnoho let radostí. Děkuji, mějte se krásně a všem posluchačům přeju ten zážitek i nadále, i když ho máme už jenom zprostředkovaně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé osobnosti odejdou, ale jejich hlas zůstává dál s námi. O tom, kde vás v životě doprovázely písně Karla Gotta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, protože je to právě dnes 7 let od jeho odchodu do hereckého hudebního nebe. Kdo je s námi? Paní Irenka, vydržela jste?
1: No, vydržela, ale bylo to dlouhé čekání.
0: Ale no, mám zvládla jste to? Zážitek. Tak povídejte, těšíme se.
1: No, v roce 2015, protože do Prahy jsem vlastně, já do dneška jezdím pravidelně, protože maminka pocházela z Prahy, a tak vlastně na takovou její památku tam jezdím pravidelně. No a jezdím tam s kamarádkami. No a prostě jsme se rozhodli, že budeme jezdit, protože tenkrát jezdili už nové tramvaje, a takže se projezdíme těmi tramvajemi. No a jedna ta kamarádka říká, hele, tady Bertramka, bydlí tady Karel Gott. A já říkám, tak pojďme, vystupme a zkusme se podívat, kde bydlí. No a tak jsme ho vypátrali. No a přišli jsme k tomu kousek od vlastně k tomu jeho domu a byli tam dva páni a venčili psa. A my říkáme, dobrý večer, bydlí tady Karel Gott, a oni tak jako, no tady, tady, a teď nám ukazovali. A ta kamarádka jako prostě velká humoristka říká, no my jdeme k němu na kafe. A oni, jo, no on právě vychází. A opravdu vyšel ven. No a tak já jsem byla teda úplně ohromená. A ta moje kamarádka byla taková drzá a šla k němu a říká, dobrý večer, pane mistře, já jsem byla na vašem koncertě, mohli bychom se s vámi vyfotit. No a byl takový fakt jako příjemný a říká, no klidně. No a ona v aparátu měla poslední snímek a ten snímek normálně vyšel. Jo, já jsem teda měla tenkrát takový ty, jak začínaly ty mobily, tak jsem si ho taky vyfotila, ale z toho prostě nebyla vůbec žádná, ta prostě to bylo takové zrnité. No a mám teda krásnou památku, mám tady tu poslední fotografii, která ta kamarádka měla v tom fotoaparátu.
0: Takže jste no si ho schovala? Dochoval se?
1: No, tak ho mám vystaveného i s mými rodiči, protože maminka, říkám, pocházela z Prahy. No a oni ho vlastně poslouchali, moje rodiče, hodně. No a já jsem to ani tenkrát jako dítě tak nevnímala, jo, prostě byl to Karel Gott, že? No, ale od té doby ty jeho písničky, dokonce teda i moje dcera Petra, která pracuje v Karlově Studánce, a její syn tam dělá diskotéky, tak každou tu diskotéku musí zaznít písně Karla Gotta.
0: A jak dlouho to celé trvalo? Byla to jenom chvilka, nebo jste si stihli i krátce popovídat?
1: No, on jako takový, on, jako my jsme ho nechtěli otravovat, jo, takže tam proběhlo jenom to fotografování. Ale jako bylo to hrozně příjemné, jo, byl to fakt opravdu takový jako moment, a tak jak ti posluchači přede mnou říkají, jako že to bylo fakt takový jako prostě, jo, že on si na nic nehrál, jo, že někdy ty takový ty slavní lidé, že vás jako tak jako odbydou, ale tam bylo vidět, že on prostě byl rád, že se s náma může vyfotit, no, jo.
0: Já teda obdivuju kamarádku a vlastně jako jí fandím, proč ne. Kdyby nechtěl fotografii, někam spěchal, tak by slušně odmítl, nic by se nestalo, ale vy jste měli to štěstí, že to celé dopadlo dobře. To máte krásný poklad.
1: Ona, kamarádka, pracuje v Praze, ona mě teda určitě neposlouchá teďka v noci, ale musím jí říct, že jsem se k vám dovolala a že jsem vlastně ten náš příběh vlastně vám povykládala.
0: To jsme rádi. Jirenko, tak přejeme krásnou noc, pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a pěkné písničky. Ta další bude od Michala Tučného. Ať se vám daří.
1: Tak. Tak taky přeji dobrou noc.
0: Pojďme se podívat ještě na web, tam píše pan Pavel. Dobrý večer, já si pamatuju, že jsem zrovna volal do noční linky, když Karel Gott zemřel nějak v tomto období. Pamatuji si, že jsem se do éteru rozplakal, bylo mi to moc líto. Dobrou noc. Jana. Já jsem Káju poprvé zaregistrovala v útlém věku při sledování mého oblíbeného seriálu Včelka Mája. Této velmi chytlavé písně jsem měla krásný vztah, měl velmi zajímavý hlas a ještě tu nikdy nejmenoval, že byl milovník židovských anekdot. Paní Ivona, dobrý den, já měla to štěstí, že jsem vyhrála soutěž, kde byla možnost se s Karlem Gottem setkat, povečeřet s ním osobně a popovídat si. Bylo nám tam 20, bylo to v Praze, bylo to úžasné, stůl jsme měli do účka, tak jsme na sebe všichni viděli a jelikož tam byli všichni a hrnuli se k němu, aby byli co nejblíž, tak na mě potom nezbylo nejlepší místo, ale nakonec jsem seděla 2 metry od něho. Ke každému přišel, osobně podal ruku, tak jsme se dozvěděli, co má nejraději, co rád jí. Ochutnali jsme grilovaného lososa, ananas, ryby, špízy na šavli a podobné věci. Nevynechala jsem žádný jeho koncert v Praze v O2. Byl úžasný zpěvák, moc mi chybí. Tak Ivonko, i vám děkujeme za vzkaz a pojďme na další. Po slíbené písničce od Michala Tučného se opět zeptám dalšího z vás na vzpomínky na Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Možná jste ho slyšeli na prvním rande při rodinné oslavě nebo třeba cestou autem do práce. Dnes večer noční linka Českého rozhlasu hledá osobní příběhy s hudbou Karla Gotta. Je s námi paní Miluška. Miluško, vítejte ve vysílání, tak pojďme k tématu Karel Gott.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, přeji vám a všem posluchačům. Jenom bych se vás chtěla rychle krátce zeptat, poslala se vám kamínky, jestli jste je dostala.
0: Ano, moc děkuju. Počkejte po našem povídání v éteru a můžeme si to říct. Tak, Karel Gott.
1: Karel Gott, ano. Tak první vám řeknu, že na prvním místě byl u mě pan Karel Gott. Druhé místo byl Demis Roussos a třetí místo byl pan Miroslav Ullmann. To jenom tak jako na okraj. No, na prvním koncertě jsme byli se synem, který měl 3 roky. Bylo to v roce 1980 a sousedka přinesla vstupenky, že jestli nechceme jít na Karla Gotta. Ještě vám chci říct, že syn, jak jsem říkala, měl 3 roky a vždycky, když zpíval pan Karel Gott v televizi, tak můj syn říkal, to je Strejda Kaja, to je Strejda Kaja. Já jsem mu vysvětlila, že to Strejda není. No a pak, jak nám ta sousedka přinesla ty vstupenky, tak jsme šli do Vítkovické haly, do arény. No, byl koncert, syn měl ruku v šádře. Byl koncert, já jsem s ním čekala na pana Karla Gotta. Bylo už 11 hodin v noci. No, byli tam lidé, chtěli podpis na fotku, že samozřejmě a tak dále, nevím, jaké desky. No, ale tak pan, ten pán, co to tam hlídá, no, víte, jako ten, no, tak říká, tady je ještě jeden malý pacient. Jo, pan Gott se otočil, viděl malého, jsem ho měla na rukou. No, a já říkám, prosím vás pěkně, syn vás má tak rád a také jeho první desku Očima sněm za vatem mám podepsanou, to vám řeknu za chvilku, jestli vyjde čas. No, tak ale on už neměl fotku, tak mu podepsal aspoň ten program. No, tak to bylo první setkání s panem Karlem Gottem. Druhé setkání bylo v roce 89, dcera měla 11 let a já jsem měla v rukou desku, takovou tu malou desku Očima sněm za vatem, oni tenkrát ty desky stály pár korun, myslím 20, no to je jedno. A tak já jsem chtěla, aby mi tu desku podepsal, protože on s tím vlastně vyhrál, že na nějaké té soutěži. A já jsem tu desku, tu písničku teda moc milovala. Vždycky jsem si to pouštěla nahlas. A sousedky, když si stěžovali, že hraje u nás radio nahlas, tak jsem to pustila ještě více. No a teď jsme jako stáli a teď si vemte, moje dcera měla 11 a ta byla taková menší a ta vlna k tomu panu Karlu Gottovi, jak přišel, byla tak obrovská, že malé mi ušlapali, tak já jsem jenom volala, stůj tam, nikam nechoď. Šla jsem se, nevím ani, jak jsem se tam k tomu panu Karlu Gottovi dostala, najednou jsem byla před ním a jsem pozdravila, dobrý večer, prosím vás pěkně, podepsal byste mi tady tu desku Očima sněm za vatem, tak mi ji podepsal, mám ji podepsanou. Jinak mám teda fotky pana Karla Gotta, mám i od jeho paní Ivanky Gottové. Můj syn, když měl 8 let, tady to mám, jsem to schválně se šla podívat, kde máme fotky, tak a to mám rád, desku drží v ruce, to dostal na narozeniny v těch 8 letech. Potom ještě jsme měli jednu nebo dvě, nevím, to jsem nenašla, ale chci říct také, že měl jednu krásnou píseň, já nevím, na které desce na tom LPčku to bylo, o hříbě, tu jsem nikdy neslyšela. Už jsme pátrali potom, jak se ta písnička jmenovala, bylo to o hříběti, o zrození hříběte. Moc krásná píseň. Jinak jako, jo, ještě vám řeknu jednu příhodu rychle. Když jsme, jako já jsem věděla, že pan Karugo zase přijede, tak jsem k té hale Vítkovické šla. No a čekala jsem, přijelo auto, pan God vystoupil. No a čekala tam na něho ještě jedna paní, já jsem ji neznala, nevím, ona, vy taky čekáte na Karla Gotta? Já říkám, ano. No, ona měla trošičku špičku, jak se říká. No a nic, pan Karel Gott přišel, já jsem ho pozdravila, ona také. No, ona, Karlíčku můj, a tak ho objímala, no to nic. A já jsem ho poprosila, jestli by mi podepsal fotografii, on mi podepsal fotografii, já jsem odešla. A co ona potom, nevím, protože jsem tam nechtěla jako překážet. Takže tak, no, jinak písničky jeho se mi líbí všechny, a to je na Vánoce, ty vánoční písničky krásné, vždycky, když volám do rozhlasu Český rozhlas Ostrava, nechávám hrát lidem, známým a přátelům nebo na Vánoce, tak vždycky nechávám pana Karla Gotta, protože má moc krásné písničky, moc tu jednu písničku má moc krásnou. No takže tak.
0: Miluško, já pořád tak přemýšlím nad tou písničkou. Vy jste říkala, že to bylo o hříbětě, nemyslela jste ano, to hříbě, ale to zpívala Helenka Vondráčková s Neckářem. Možná myslíte ale ještě jinou.
1: Ne, to on zpíval, nevím, já to neznám, protože víte co, já už mám taky hodně hledat ty desky, nemám to, manželovi jsem to nechala, nevím, kde to je. No, zpíval to on, protože bylo to nádherné a vím, že jako fakt to zpíval on. Možná oni taky zpívali něco, ale zpívali asi něco jiného.
0: Třeba to nám bylo... napíše nějaký posluchač na web nebo nám zavolá přímo do éteru, to zmíní. Taky bych se to ráda poslechla, jestli vás to tak upoutalo a hlavně by jsem ráda objevovala písničky, které nejsou tak známé. Tak...
1: Pana Karla Gotta desky, víte, tak fakt bych chtěla vědět a slyšet, no slyšet už to neuslyším. Ale chtěla bych vědět, jak se to jmenuje. My jsme patrali i na internetu, na tom, na Google, jenomže to, víte, jak neznáte název, že té písničky. Já název neznám. Vím, že to bylo na LPčku, protože my jsme měli, no já jsem sice měla i menší desky, malé desky, ale tam to nebylo, tam to nebylo. No, takže tak to je, víte, někdo má obrazy a já sbírám fotografie herců a zpěváků. Vám jsem to zapomněla napsat, protože jsem to chtěla rychle vám poslat. A já mám 3 nástěnky, vlastně už 4 nástěnky s podpisy herců, zpěváků a tak dále, no, známých osobností.
0: Škoda, že se na to nemůžeme podívat, že nejsme no. Televize, ale rozhlas.
1: No, nemůžete.
0: Děkujeme moc, Miluško, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No, takže to je všechno, no, takže pan Karel Gott, ano, byl číslo 1 a když, a dcera moje řekla, když zemře Karel Gott, bude brečet celý národ.
0: A měla pravdu, a nejenom ten český. Miluško, přejeme vám, ať se vám daří, posíláme Petra Spáleného, dítě Štěstěny, ať se vám to hezky poslouchá, zůstaňte s námi.
1: Ano. Děkuju moc. Mějte se krásně, dobrou noc a hezké ráno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudba má zvláštní schopnost vracet nás v čase rychleji než fotografie. Dnes se v noční lince Českého rozhlasu společně vracíme k písním a vzpomínkám, které nám zanechal Karel Gott. Paní Vendula z Rakovníka volá. Krásný večer, krásnou noc.
1: Krásnou noc. Já bych se taky chtěla podělit o Karla Gotta. Měla jsem ho hrozně ráda. Jeho písničky jsem měla ráda. Také jsem měla pořekadlo. Ať je léto nebo podzim, ať je jaro nebo... Počkejte, jak to bylo. Ať je léto nebo leden, Karel Gott byl jenom jeden.
0: A to je pravda.
1: Takhle to přesně bylo. No a mám hodně desek jsem měla, když jsem dala přeřit telefonem. Teď mám CDčka hodně a všude plakáty Karla Gotta. V každých dveří, v každém tom, zkrátka všude Karla Gotta. A děti mě podporujou, kupujou mi vždycky, no vidíte, teďka začnu koptat. Kalendáře mě kupujou vždycky kalendář na příští rok, tak už mám Karla Gotta, normálně přehazovací kalendář a pak mám takový ten veliký, jako celá postava je tam.
0: A co knihu, no. Karel Gott?
1: Knihu taky mám, ano, tu tak jsem si koupila. Tu díze s šestím, tu knihu taky mám. No, to je strašně krásná.
0: Takže opravdu faninka tělem i duší.
1: No
0: letíte.
1: A když zemřel Karel Gott, já jsem brečela jak malý dítě. Říkám, to jsem naposledy brečela, když mi zemřela maminka. A teď, když zemřel Karel Gott, to bylo hrozný. A pak jsme byli nějak asi za týden na nějaký zábavě v Senomatech a tak tam řekli, že budou hrát pět písniček od Karla Gotta. Mně padaly slzy jak hrachy, když jsem ty písničky slyšela. To bylo strašně dojemný. No. A říkám, zlatej Kája, boskej Kája. Říkám, na toho, ať mi nikdo nesahá, ať někdo řekne něco proti němu, tak úplně vystřelím jak čer z krabičky. To nemám ráda. No. A jinak opravdu Karel Gott byl Karel Gott. No. Opravdu, takový už se nerodí takovýhle.
0: A jak mluvila před chvílí paní, která by chtěla ještě někdy v životě slyšet píseň o hříběti, kterou naspíval Karel Gott?
1: No nevím, nic mi to neříká, ale jedině o toho neskáře, jinak mi to o tom hříběti nic neříká.
0: No, pán Václav napsal právě teď na web Noční linky, píseň se jmenuje Běž hříbe běž, text k ní napsal Zdeněk Borovec, hudbu složil Jiří Zmožek, Karel Gott ji poprvé vydal v roce... No ale taky mi to
1: já
0: nic neříká.
1: Já vím, že když se loučili s Karlem Gottem jako pohřeb, takže mu hráli Už zhorzní zvon. To si pamatuju.
0: Ano.
1: No.
0: Dobře, tak děkuju.
1: Tak to by bylo asi tak všecko a moc děkuji a krásnou noc.
0: Odpočívejte, ať se vám daří.
1: Naslyšenou. Děkuji vám a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zazní známá melodie, někdy se spolu s ní vrátí i tvář člověka, na kterého jsme dlouho nevzpomněli. Takové chvíle dnes nabízí i noční linka Českého rozhlasu, věnovaná Karlu Gottovi.

0: pomalu se blížíme k závěru dnešní noční linky Českého rozhlasu. Ještě než se rozloučíme, dáme prostor poslednímu telefonátu a poslední vzpomínce na Karla Gotta. Jsem zvědavá, s čím za námi přicházíte. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Jo, Ťaruška, já jsem ve studiu, tak ano. Já se omlouvám paní... opravdu na závěr.
0: Ano, paní Staňko, vítejte a povídejte.
1: Děkuji. Já asi vás i spoustu posluchačů trošičku zklamu, poněvadž jsem nikdy na žádném koncertu Karla Gotta nebyla. Nebyla jsem nějaký vášnivý sběratel žádných desek takových, ale neměla jsem na to čas. Měla jsem tehdy nemocného chlapečka malého, takže to ale... Poněvadž jsem s ním jezdila i na kliniku do Motole, to bylo v době, kdy ještě byla ředitelkou, paní ředitelka Zelingerová. No a byla jsem dost často ubytovaná na Ječné, jestli vám to něco říká, kde byl to, je to kněžský, nebo byl to kněžský domov, a tam působila pár, jako byla řádová sestra Gerardie Vrbová. No a tam tehdy, když jsem jednou přijela, tak přišla, no já jsem nevěděla, o koho se jedná. No a tak bylo připraveno potom takové pohoštění a seděli jsme opravdu jenom trojka. Paní učitelka, já a noblesní pán, velice milý, usměvavý, a to byl Karel Gott. Mm-hmm. No a víc nemám k tomu, co dodat.
0: Je, ale Staňko, vy jste mi teď vypadla.
1: Říkám, že k tomu víc nemám, co dodat. Jo, bylo to velice příjemné, sympatické. No a jako od té doby jsem se s ním jako nesetkala. Akorát na té Ječné jednou.
0: No a nemohla byste to trošku popsat, jak to vypadalo?
1: No tak nic, povídali jsme si, oni si byli blízci, víte, s tou paní učitelkou. Takže víceméně já jsem byla jenom takovým hostem, vlastně mimořádným u té návštěvy. A bylo to velice milé, bylo to sympatické. No a já nevím, co bych... Jsou to takové... Myslím, že to je osobní život, jo? A vážila jsem si toho. Byl milý, byl příjemný. Bylo to pro mě něco mimořádného. Těšilo mě to, jo? A co bych k tomu dodala? Já jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, víte, takže nechtěla bych jako to, ale nevím, byla to pro mě velká čest. A vůbec bych ho nečekala v tomhle prostředí. Jo, poněvadž paní učitelka byla řádová sestra. To byla školská sestra de Notre Dame. Jo, byly to školy. Jako oni byli dva řády, jedny byly slavkovské a druhé horažďovické. A ona patřila k horažďovickým školským sestrám.
0: Staňko, děkujeme i za tuto vzpomínku, byla poslední a byla krásná. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám pěkně, vám taky, paní Jaruško, mějte se hezky.
0: Tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu uzavírá. Byla plná vzpomínek, písní, osobních setkání i příběhů, které ukázaly, že Karel Gott nebyl jenom hlasem jedné doby, ale součástí životu mnoha z nás. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, děkuji, že jste byli se mnou, děkuji za každý telefonát, každou zprávu i odvahu otevřít vzpomínky, které jsou někdy krásné a někdy trochu bolí. Karel Gott zpíval o tom, že chce být stále mlád. A možná se mu to svým způsobem opravdu podařilo. Dokud zní jeho hlas, dokud si jeho písně zpíváme a dokud v nás probouzejí vzpomínky, zůstává tu s námi.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

zachmuřil. Přestože kolem padl květ,

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněma, no není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: nazdar chlapče,
1: Ježišmarja.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku, jako obvykle všecko nejlepší, hlavně zdraví, chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, to... ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda
0: tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No co pak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak to prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo,
0: koho,
1: no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, slona.
0: No slona, no to ano, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl, to nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo, ano, k tomu ano. Slonovi bych ještě chtěl dodat, chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi zvířata. Je to písnička pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. V zoologické zahradě,

0: například Ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci,
1: ještě
0: to nás je. Co kdybychom ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale jo, ono se to dá rozdělit.
0: Snad... Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte?
0: Cože? Známe.
2: A dáte?
0: To je zase píseň, vy mě ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo?

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písnič. My už tady jsme žádný neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste slavili,
1: to bylo v době této písně. To byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň Něco jako pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ti budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na Podzim v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to mi ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: ten stolek.
1: Pozor, to jsou barvy, laky.
2: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
3: Ano, to byl tak nějak rok 60, kolem roku 60 firma Barvy a laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
2: Vracel jste se ke kořenům.
3: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
2: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
3: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
2: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
3: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
2: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
3: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předved, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
2: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady
3: Semaforu? Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
2: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti. Vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
3: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla, já bych poprosil o volňásek a tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
2: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
3: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
2: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
3: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mi má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
2: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
3: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhal, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
2: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice? seru na hedváb babice?
3: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapne, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

Blbý psíček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice. Tu toho malého blbého pejska dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid. Kopnout či pohladit to malé blbé psisko, jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává vít, sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

naučí pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček

0: že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty. Mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovský jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian, ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka, černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No tak já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To by byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmestu do Barnavy ho platilo, dokonce ho mám zdarma. Jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádů ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali kamerovky, jemu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný Tomáš Tepfer. No a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal ten řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem žil babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, že třeba ve zvících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty zapálit mašiny, že jo? A najednou vlak se rozjížděl, to je nikde, a matka zařvala z okna: "Prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav!" Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh ty restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka: "Prosím tě, ty musíš pořád to pivo." Říká: "No mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu." Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No byl to nádherný.
3: No prostě jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod.
5: No, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella parola di sogno acquenta lo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la questo ravela in cieco al dono di che ho fatto fiora la vita fosse questo mi torna gradita forse un'altra domani lo sarà forse un'altra domani lo sarà grazie.
4: Pojďte zase na chvilku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou 3 dny a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu, a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, já říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturu to neuděláš, no a to měla skoro pravdu baba, to vám třeba budu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda a pak se se všema loučila, asi do dneška to pamatuju, vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, tobě taky, a mě řekla, nazdar neřáde, no, to mi fakt řekla, to si pamatuju, a potom mě po letech potkala v tramvaji, a to byl střih, to najednou, je, já vás tak sleduji, vy jste tak šikovný chlapec, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo, no a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle, a když jsem mi to řekl, říkala, to je bída, a to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestujete, existují nějaký veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda, to vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách, jsme vyjeli ráno s rybářema na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta, asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to hrozně prýma, všecko byli jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to skvělý, krásný pobyt. A jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. Opravdu to bylo skvělý. No a domluvil schůzku s těma rybářima a ráno jsme všichni vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo. No představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já to nikdo nechápe, já to teď Olda Kajzer říkal, to snad není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam na silon jenom, říká, já říkám, hele ryba, jsi to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, říká, no to snad není možný, opravdu, jak chytil asi 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký i na obrovský lodi to snesu, ale jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který bije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současný Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází, no tak

když další strunu vezme ďas. Ne, že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, no, no, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmal, kam do daleka hledět z meze.
1: Ano, ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě no, ji umíte,
0: paní myslím, Jiřina? Že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam z daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhot se mu dralo mlíčí. No a tak dále, a tak dále.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole. Že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, byla... ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo hvězd je parno a místo snění žal. A všechno už je marno, jen slunce svítí dál.

kliše. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právě patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.